Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

neznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a tak je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové 2 jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatej, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, si to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěnej za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je tak, já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patřím mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let, myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. Pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo? Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Harko, to našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy, položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Kočky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských střežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladovští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladovské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a v nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanově městských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8 000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starovědobských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáje a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starovědobské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokrobští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokladovských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starogorobských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně dva mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy. Když jsem já skončil.

0: peníze v pekle, budeme čerta mlátit. On nám je musí vrátit a budeme čerta mlátit. On nám je musí vrátit.
1: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
2: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský cer. A podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
1: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby
2: ne,
1: nespadly?
2: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
1: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
3: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
1: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
3: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady pídila po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. To byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita.

0: Pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Hřbanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce 3. zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky, instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávila svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čímším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě i jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu. Work

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. A ono paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet v nadprůměru, v kontrole, slovo kontrola, tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem
1: přístup.
2: Vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v uvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat vyhovující pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce. Protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali

0: počasí, však dodnes zpívám si já.
1: Bylo 5 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Lovosice mají nový skatepark, patří k těm největším v Česku. Jablonečtí strážníci zvýší dohled nad nočním klidem v části sídliště Šumava. Server i rozhlas zveřejnil soudní usnesení o zastavení stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Dnes bude většinou zataženo, počítejte s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty dnes do 18 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také nedělní ráno přeje František Janačík. V lesoparku Osmička v Lovosicích je od pátku otevřený nový skatepark. S rozlohou 1600 metrů čtverečních jde o jednu z největších ploch v Česku. Město za jeho stavbu zaplatilo necelých 20 milionů korun. Na své si přijdou nejen milovníci skateboardingu, ale také dalších kolečkových sportů. Součástí areálu jsou kromě takzvaného bazénu i další překážky. Českému rozhlasu je představil hlavní stavbyvedoucí Martin Lucuk ze společnosti Mystic Construction.
3: Říká se tomu anglicky plaza, kde je poměrně dost rovný plochy. Pak je vlastně prostřední část toho skateparku, která je taková závodnější. Jsou tam standardní překážky, které imitují vlastně ulici, kde jsou různé bedínky, zídečky, lavičky. Jsou tam zábradlí, po kterých se dá jezdit.
1: Městská policie v Jablonci nad Nisou zvýší dohled v ulicích Vysoká a Jitřní na sídlišti Šumava. Rozhodli o tom zastupitelé města. Hlídky strážníci posílí hlavně v noci a o víkendech. Důvodem jsou opakované stížnosti obyvatel na hluk z restaurace Kraft. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové městská policie od května do 20. srpna eviduje celkem 9 oznámení o rušení nočního klidu. Číslo ale automaticky neznamená spáchání přestupku.
4: Strážníci teď budou v místě sbírat podklady o jednotlivých situacích. Město je plánuje použít při rozhodování o případném omezení provozu restaurace. To požadují obyvatelé z okolí, kteří sepsali petici. Platná městská vyhláška stanovuje noční klid od 22 do 6 hodin ráno. Nezakazuje ale provoz restaurací po 22. hodině. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení zveřejnil server i rozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl také k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která webové stránky provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalováno celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů.
5: Sport.
1: Fotbalisté Liberce po výhře nad Mladou Boleslaví 3-0 vedou neúplnou tabulku šance ligy. Jsou o 2 body před Slávií. Tu dnes čeká zápas v Teplicích. Autor druhého libereckého gólu Lukáš Mašek říká, co to dělá s týmem.
6: Je to senzační, ale vlastně nic to neznamená. Musíme vlastně pracovat furt dál, budt fejt skromný, nelítat nikde v oblacích, prostě pokusit se tu šňuru prostě natahovat dál a dál.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo, od ranních hodin čekejte i občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes od 15 do 18 stupňů, na horách čekejte teploty maximálně do 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí nad Labem je stále do dnešního večera uzavřený průtah Děčín-Lovosice, ulice Přístavní. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřeli úsek od křižovatky pod Větruší až k odbočce do ulice Předmostí. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po páté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho začínající nedělní dobré ráno. Za malou chvíli už tady bude kalendárium a s ním Petr Jungmann, ale jako první vám posílám písničky, i ty, které nestárnou. Těšte se na Michala Tučného, určitě zaspívá i Petra Černocka a teď už posílám Leonu Machálkovou. Tak hezký poslech a hezké ráno.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Michal Tučný a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 5:10 k tomu vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Přeji vám příjemné vstávání s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever. A už je tu kalendárium a s ním Petr Jungmann. Hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik, Plzeňské pivovary. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaník. Marek Daniel a já přeju hezkou neděli.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Donna Luise na Českém rozhlase Sever. 5:16 k tomu nová antibiotika modulují brněnští vědci přímo v počítači. Navrhli biliony molekul, které mohou vědci po celém světě využívat při hledání nových zbraní proti odolným bakteriím. Více už za chvíli v reportáži, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude deštivý, očekáváme totiž převážně zataženou oblohu, od ranních hodin od severozápadu taky přijde občasný déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů. K tomu povane slabý, proměnlivý, během nepřechodně mírný vítr.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio

0: sebe.
1: Nedvědi dospívali, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Brněnští vědci hledají novou zbraň proti bakteriím, na které nezabírá běžná antibiotika. Nečekají ale, co účinného objeví v přírodě. Nové látky navrhují přímo na počítači. Potom je vytvoří a testují v laboratořích. Za sebou už mají úspěšné testy na lidských buňkách i myších. A ukazuje se, že jejich metoda nemusí mířit jen na bakterie, podobně by mohla pomoct i v boji s rakovinou.
2: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
3: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
2: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom sem ani nemohli.
3: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
4: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
3: Říká laborantka Dominika Kubinová.
5: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
3: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
5: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
3: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
2: Může pro ní znamenat, že je to normální jídlo. Ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo. Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
3: Má za sebou už i rozsáhlá testování. Nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
2: Tyhle testy jsme provedli vůči Acinetobacteru baumannii.
3: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou.
2: Což teď je například u vojáků na Ukrajině.
3: Zároveň si ale mohou přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic.
2: Ona způsobí zánět a v nejhorším případě až sepsy.
3: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
2: My jsme jich navrhli 10 na 13.
3: Tedy 10 bilionů. A vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další. Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
2: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
3: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší zdravotní hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Litoměřické zastupitelstvo schválilo na posledním jednání stavbu nové sportovní haly u gymnázia Josefa Jungmana za téměř 300 milionů korun. Na financování se zhruba 1/3 bude podílet Ústecký kraj. Dno Jablonecké přehrady budou dnes čistit potápěči, u nádrže se jich sejde přibližně 40. Veřejnost může pomoci s úklidem na březích. Sraz je v 10 hodin na Tajvanu, nedaleko služebny městské policie. Celkem 9 budoucích sanitářů se přihlásilo na rekvalifikační kurz v městské nemocnici v Kadani. Projít musí 5měsíčním dálkovým studiem. Nejen v kadaňské nemocnici, ale také v pražské nemocnici na Královských Vinohradech. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky, nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun a 7 lidí přišlo při událostech při povodních o život. Dnes bude převážně zataženo. Od ranních hodin čekejte občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes do 18 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích pokračují opravy silnice 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Úsekem u kruhového objezdu u Lidlu a Albertu se stále projíždí kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Posílám písničku od Petry Černocké a za malou chvíli tady budou Babské rady a budeme bojovat proti vodnímu kameni. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezké ráno s námi.

0: Miroslav Žbirka a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 5:39 k tomu. Vodní kámen trápí možná i vaši rychlovarnou konvici. Babské rady vás naučí, jak se ho zbavit pomocí octu nebo kyseliny citronové.
1: Babské rady.
2: Vodní kámen ve varné konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citrónová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Tohle byla skupina Ace of Base, 5:45 k tomu. Stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Bavlna je materiál oblíbený po celém světě. Jaké jsou rozdíly mezi běžně pěstovanou bavlnou a certifikovanou biobavlnou? Tak to probereme už za chvíli s Evou Bucharovou, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude deštivý, protože podle meteorologů očekáváme převážně zataženou oblohu. Od ranních hodin od severozápadu taky čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů. K tomu povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný vítr. A taky čekáme, že dnešní množství srážek bude 1 až 10 mm a rozptylové podmínky ráno budou ještě mírně nepříznivé, během dne už většinou dobré.
2: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený a taky Zdeněk Rytíř, jejich dítě Štěstiny. 5:50 k tomu. O pěstování bavlníku a přednostech biopavlny vám poví Eva Bucharová. Právě teď na Českém rozhlase Sever. Tak hezký poslech.
1: Na minutu o zdraví.
2: Rostlina bavlníku je náročná na spotřebu vody a zároveň náchylná ke škůdcům. V zemědělství se používají nejrůznější umělá hnojiva a rostliny jsou geneticky modifikovány. Nás pro dnešek zajímá bavlna s označením bio. Je pěstována šetrným způsobem, při kterém nejsou používány žádné pesticidy. Farmáři využívají přirozených způsobů ochrany rostlin proti škůdcům a bavlna je pěstována jenom v místech, kam rostlina přirozeně patří a není tedy nutná enormní spotřeba vody. Je sbírána ručně a hnojena přírodním kompostem. K barvení vláken jsou používány také jenom přírodní látky, které nezatěžují životní prostředí. Biobavlna není při pěstování zatížena chemickými procesy, díky tomu je měkčí a jemnější. Díky čistotě materiálu je vhodná pro citlivou pokožku a pro alergiky, pro batolata, lidi s atopickým ekzémem nebo lupénkou. Vzhledem k tomu, že vlákna nejsou narušena chemickými procesy, si bavlna zachovává svoji přirozenou strukturu. Látka lépe dýchá, efektivně ji odvádí pot a pomáhá udržovat optimální termoregulaci těla. Při nákupu se nespoléhejte jenom na nápis bavlna nebo 100% cotton. Hledejte mezinárodně uznávané certifikace, které garantují geneticky nemodifikovanou bavlnu. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pacientům s plísněvými fibrózami pomůže v Česku nový lék. V Roudnici nad Labem začalo rozšiřování tamního hřbitova. Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry, poskytne jí Národní rozvojová banka. Dnes bude většinou zataženo, čekejte občasní déšť nebo přehánky a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou, kterou popisuje pneumoložka Martina Šterclová.
2: Dochází k postupnému prostupování plicí zvami. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
0: V Roudnici nad Labem chybí místo na tamním hřbitově, radnice proto začala s jeho rozšiřováním. Projekt počítá s celkovým navýšením kapacity o dalších 400 míst v kolumbárních věžích. Během podzimu bude dokončena první etapa, kdy vznikne prvních 75 nových schránek pro zemřelé. Celkové náklady jsou 6 milionů korun. Liberec nechává znovu opravit památkově chráněnou meteorologickou budku. Po dokončení opravy ji vrátí zpět na autobusovou zastávku u radnice v centru města. Nově ale bude stát dál od kraje chodníku. Na původním místě do ní totiž opakovaně narážely autobusy. Z tohoto důvodu ji musel magistrát v roce 2024 nechat opravit. Další náraz se stal letos na jaře, připomíná mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Letos na jaře se problém opakoval. Meteobudka málem spadla ze soklu. Nárazem došlo k opětovnému poškození. Trvalé přesunutí meteorologické stanice, včetně sloupku, o něco dál od okraje chodníku je efektivní a smysluplné řešení.
0: K radnici by se opravená budka měla vrátit do konce října. České firmy můžou žádat o státní garance úvěrů pro projekty na Ukrajině. Mezi klíčové sektory, do kterých se dá v rámci evropského projektu investovat, patří energetika, doprava anebo zemědělství. Národní rozvojová banka se zaručí až za 80% úvěru, který si podnikatelé vezmou u ukrajinské banky, a to do výše 950 milionů korun. Většinu peněz na garance poskytla Evropská unie.
1: Počasí.
0: Dnes převážně zataženo, od ranních hodin čekejte občasní déšť nebo přehánky. Teploty dnes mezi 15 až maximálně 18 stupni Celsia ve stínu, na horách čekejte teploty do 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 počítejte na Lovosicku mezi 40. a 48. kilometrem s omezením. V pruzích pokračují opravy systému nouzového volání. Omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po 6. hodině pokračujeme v našem nedělním dobrém ránu na Českém rozhlase Sever a musíme o závislostech víc mluvit a nezříkat se odpovědnosti. Říká terapeut k benefičnímu běhu ze dna na vrchol. My si o něm popovídáme v reportáži zhruba za 15 minut, do té doby ale posílám písničky. I ty, které nestárnou, třeba od Věrky Špinarové, taky Josefa Laufra, a teď už posílám skupinu Činasky.
1: Dobré ráno

0: Tohle byla Věra Špinarová a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. A u nás už jsou připraveny krimi historky a s nimi s Petrem Beranem vyrazíme na Lounsko.
1: Krimi historky.
2: Dvě ženy z Lounska naletěly na falešnou investiční nabídku a dohromady přišly téměř o 1 000 000 korun. 77letá a 51letá žena uvěřili slibům o výhodném zhodnocení peněz a řídili se pokyny podvodníků. Jedna předala hotovost kurýrovi a druhá posílala peníze přes platební aplikace. Teprve když začaly mít o investici pochybnosti, obrátili se na policii. Podvodníci často lákají oběti přes reklamy, které slibují rychlé a zaručené zisky. Někdy zneužívají i jména známých osobností nebo firem. Takže pozor, nedávejte nikomu kontrolu nad svým počítačem a o svých platbách vždycky rozhodujte sami.
1: Krimi historky.

0: Kylie Minogue dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Pojďme na počasí a sluníčka se bohužel moc nedočkáme.
1: Počasí.
0: Dnešní den totiž podle meteorologů bude deštivý, očekáváme převážně zataženou oblohu, od ranních hodin od severozápadu taky bude občas pršet a nebo čekáme přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. K tomu povane slabý, proměnlivý, během nepřechodně mírný vítr.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Sever.

0: Lenka Filipová dospívala 6 hodin 20 minut a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Čtvrtý ročník benefičního běhu ze dna na vrchol na podporu léčby závislostí odstartoval v pátek odpoledne ze Hřenska a skončil v sobotu večer v Krkonoších. Na startu byly jak týmy, které mají trasu rozdělenou do etap, tak i dva běžci, kteří absolvovali celou cestu sami.
1: Soloběžci, nebojte se, počítejte s těma občerstvovačkama na těch puntíkách, kde jsou psaný, budeme pro vás ready.
2: Někde bude čaj, káva, nějaký chleby, pomazánka, vajíčková, tvarohová, škvarková.
3: Je spousta lidí závislých, hrozně závislých. Jsou lidé závislí na alkohole, na drogách, na jiných potřebách a možná závislost na tom běhu je ta mírnější z těch závislostí.
4: Popisuje své pocity ultraběžec Robert, který se vydává na trasu ze dna na vrchol. Těšíte se?
3: Těším, mám předtím velký respekt, trošku obavy, je to nejdlhší běh pro vás, to milovka vlastně v životě a těším se na to, je to nádhernou krajinou.
2: Minuta do startu, pojďme se seřadit prosím pěkně běžci tadyhle na tu lajnu pomyslnou.
5: 3, 2, 1!
1: Trasa spojuje nejnižší a nejvyšší bod České republiky. Běžci poběží krásnou trasu dlouhou 160 km, začnou v Českém Svíčarsku, budou pokračovat Lužickými horami přes Jizerky až do Krkonoš a u toho nastoupají zhruba 5000 výškových metrů.
4: Jednou z organizátorek je Kateřina Smíšková, ultraběžkyně. Ano. Pokud člověk bojuje se závislostmi, potkají ho po cestě krize podobně jako běžce na maratonských těch dlouhých tratích.
1: Mně osobně se na tom ultra strašně líbí, protože krásně, relativně bezbolestně si zkouším, že prostě krize přijde, zvládnu ji, odejde bez následků.
6: Ty čísla jsou ve stovkách tisíc v jednotlivých oblastech závislosti, tak potřebujeme o tom mluvit, potřebujeme to dát najevo, byť takhle alternativním způsobem, aby jsme si neříkali, jo, ty závislí si můžou za to sami, ale je to problém celé společnosti. Ta zodpovědnost padá na každého z nás.
4: Závislost vzniká tak, že si člověk najde něco, co mu uleví z nějakého stresu, tlaku společnosti. Je teď jednodušší najít si ten zdroj té závislosti?
6: Je normální, že se všude pije. Chodíme po ulicích, kde je cítit dým marihuany, tolerujeme v různých prostředích to, že lidi užívají kokain a tváříme se, že to je úplně v pořádku. Takže to normalizace toho chování taky přispívá k té dostupnosti.
4: Velkými fenomény jsou také nadužívání medikace, všudy přítomné displeje nebo anonymní a dostupný online prostor. Podle statistik Národní monitorovací služby je v přímém ohrožení závislostí až 2,5 milionu obyvatel. Z Hřenska Robin Rerich, Český rozhlas.
7: Regionální stopař.

vaši písničku 100.

0: schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: S Bohem láskou já jedu dál a Josef Laufer. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. František Janačík už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. S nimi bude ve studiu za pár minut. Dozvíte se i to, že Jablonec nad Nisou přispěje profesionálním hasičům 350 000 korun. Podrobnosti za chvíli.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ale i v ulici Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem obnoví společnost sportovní podlahy Zlín. Město jí podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO zaplatí přes 640,5 milionu korun. 85% nákladů pokryje evropská dotace. Jablonec nad Nisou přispěje profesionálním hasičům částkou 350 tisíc korun. Na posledním zasedání v tomto volebním období o tom rozhodli zastupitelé města. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za Starosty a nezávislé Barbora Urbanová zavítala do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové, se kterou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. 11 členských zemí uskupení BRICS na summitu v indickém Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné i prezidenti Ruska a Číny Vladimír Putin a Xi Jinping. Podle Pchinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Americký prezident Donald Trump by moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Velké Británie. Řekl to po schůzce s irským premiérem Miholem Martinem. Dnes převážně zataženo, od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky, teploty od 15 do 18 stupňů, na horách i ke 14 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem je až do dnešního večera uzavřený průtah Děčín-Lovosice, tedy ulice Přístavní. Stavbaři kvůli pokračujícím opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřeli úsek od křižovatky Podvětruší až k odvožce do ulice Předmostí. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Víte, že Napoleon Bonaparte naposledy navštívil české země v roce 1813. Stalo se několik dní po slavné bitvě u Chlumce. A my vám více řekneme za chvíli, teď už posílám Vaška Neckáře. Renáta Filipi přeje hezký poslech a příjemné ráno s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever.

0: Ještě žitě, lásko, mám taky písničky, které nestárnou a Petr Kolář. 6 hodin a 39 minut k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Slavný vojevůdce Napoleon Bonaparte přivedl své vojsko až do českých zemí. Místo, kde se objevil ve dnech 29. a 30. srpna, se nachází nedaleko Ústí nad Labem.
1: Napoleon Bonaparte naposledy navštívil české země v roce 1813. To se totiž ve dnech 29. a 30. srpna odehrála u Chlumce a Přestanova na Ústecku slavná bitva. Pro francouzskou armádu skončil střet porážkou, a to i přesto, že Francouzi měli dvojnásobnou početní převahu. Ráno 29. srpna 1813 zazněly z Chlumeckého hřbitova první výstřely. Ten den padlo na poli zhruba 12 000 mužů, většinou Francouzů. Boje pokračovaly i druhý den a na bojištích padlo dalších 5 000 francouzských vojáků. Spojenecká armáda nakonec francouzské vojsko obklíčila. Francouzi tak propadli panice a zbytky armády se dali na neorganizovaný úprk. Během této bitvy byly taky zcela zničeny obce Chlumec, Stradob, Žandov, Přestanov, Roudné a Dolní Varvažov. Napoleon se však nehodlal s porážkou smířit, a proto se 17. a 18. září znovu pokusil o průnik do Čech. On a jeho vojsko se usídlilo v nedalekém Nakléřově. Další boje se tak odehrály v Dolním a Horním Varvažově a přední a zadní Telnici. Francouzské jednotky ovšem byly znovu odraženy a 18. září 1813 se tak stalo posledním dnem, kdy se slavný císař Napoleon Bonaparte nacházel na území Čech.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybí. To vše za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude deštivý a obloha bude hlavně zatažená od ranních hodin od severozápadu, taky čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů. K tomu povane slabý, proměnlivý během dne přechodně mírný vítr.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Miraj a tady je Český rozhlas Sever. Uspěšte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků, a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Senioři z Duchcova budou moci nově využít senior taxi službu připravuje město. Jabloneckou přehradu Mšeno budou dnes čistit potápěči. V Německu byl v kradeném automobilu zadržený 17-letý Čech. Dnes většinou zataženo, počítejte s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty dnes do 18 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V Duchcově začne jezdit senior taxi. Město dostalo pro tuto službu osobní automobil od nadace ČES. Provoz zajistí technické služby zatím ve zkušebním režimu. Zájemci se budou registrovat na městském úřadě, více řekla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zuzana Buchalová.
3: Prozatím by to fungovalo 2 dny v týdnu. Objednávat se mohou 24 hodin před jízdou, maximálně 30 dní před. Jezdit se bude do 10 kilometrů. To znamená, pokryjeme Bílinu i Teplice. Jedna jízda bude moct trvat 1 hodinu.
2: Dno Jablonecké přehrady Mšeno budou dnes čistit potápěči. U nádrže se jich sejde zhruba 40. Veřejnost může pomoci s úklidem na březích. Sraz je v 10 hodin na Tajvanu, nedaleko služebny městské policie. Potápěčům budou pomáhat taky dobrovolní hasiči se 2 čluny, řekl to profesionální potápěč Jaroslav Kočárek.
4: Díky člunům se dostaneme na ty místa, kde není možné se dostat při běžném ponoru. Určitě tam zase narazíme na nějaké pneumatiky, na nějaké státní poznávací značky odcizených aut. Občas se tam najdou i nějaké náboje, zbraně.
2: Naposledy potápěči přehradu čistili před 30 lety. Na dně našli také pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl. Po policejní honičce byl v kradeném automobilu v Německu zadržený 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Passově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se pak stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici. Americká společnost OpenAI v letošním roce nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele Sama Altmana nejistota ohledně bezpečnosti umělé inteligence. V minulém týdnu například zveřejnili 2 zaměstnanci firmy Anthropic své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Sport. V 8. kole fotbalové šance ligy se zatím daří domácím celkům. Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, Bohemians Slovácko 2-0, Zbrojovka v brněnském derby Artis 2-1 a Sparta porazila Jablonec 2-0.
0: Počasí.
2: Dnes převážně zataženo, od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes vystoupí přes den na 15 nebo až 18 stupňů. Na horách čekejte teploty do 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chomutově je omezený provoz v ulici Jiráskova. V části Uluny je vozovka kvůli opravě jímky horkovodu zúžena do 1 pruhu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po
1: 7. hodině jsme v polovině našeho nedělního dobrého rána na Českém rozhlase Sever. Digitální model rozvoden umí simulovat různé poruchy a výpadky. Montéři je pak zkušebně řeší. Ve venkovní části polygonu v Koštově na Ústecku zase cvičně opravují závady na elektrickém vedení. My vás tam vezmeme v reportáži chvíli před 8, teď ale písničky. I ty, které nestárnou, třeba od Babiho Daňka nebo Věry Martinové. Ale teď už zaspívá Lucie Vondráčková.
0: Dobré ráno.

až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

rád. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocovský šífy najmou ptát. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo-ho-ho.

někdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíší ty najmout.

0: Babi Daněk a jeho hudsonské šífy. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno a už je připraveno kalendárium s Petrem Jungmanem. Hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Neděle 13. září, svátek má Lubor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik, Plzeňské pivovary. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaní. Marek Daniel a já přeju hezkou neděli.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Přidáme aktuální čas, máme 7 hodin a 16 minut k tomu. Záložník Teplic Jan Fortelný má z fotbalu po letech zase radost. Uslyšíte o něm za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude deštivý, podle meteorologů bude obloha převážně zatažená, od rána od severozápadu taky čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Divoký byl na Českém rozhlase Sever 7 hodin 20 minut. K tomu vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Když se před 4 lety fotbalista Jan Fortelný po životní sezóně vracel z hostování v Teplicích do Sparty Praha, doufal, že mu začínají skvělé časy. Jenže na Letné se nechytil a nevyšla mu ani následující angažmá v Olomouci a v Jablonci. Loni v srpnu se proto vrátil na Snínadla, kde se ale až teď usadil v základní sestavě.
1: V minulé sezóně v ní byl jen 4x, celkově odehrál za Teplice po svém návratu jen 10 utkání. V aktuálním ročníku jich má už 7, po každé zápas začínal od úvodní minuty.
2: Hlavní je, že jsem zdravý, musím zaklepat. A pak jako když se daří celému týmu, tak se samozřejmě daří jednotlivcům a to se nám teď plní, takže dobrý. Že hraju, tak ta herní praxe je nesmírně důležitá, že pro každého hráče. A zároveň, že ten tým prostě šlape a pomáháme si jeden druhýmu.
1: Má radost Jan Fortelný, že zažívá konečně zase šťastné období. Do Teplice před rokem vrátil výměnou za Richarda Sedláčka. Tehdy to Teplicí nešlo, navíc se šikovný záložník brzy zranil a do konce sezóny už místo v základní sestavě nenašel.
2: To byla taková shoda blbých okolností, no. Celkově klub byl pod dekou. V tu dobu, když jsem přicházel, tak se prohrálo s Karvinou blbě a pak jsme se z toho nedostali na nějakou dobu a mě to asi taky semlelo. A pak přišlo blbý zranění, no, bohužel. Bylo to ze zápasu s Duklou zlomenina zanártní kůstky a prý jsem fauloval já.
1: Fortelný musel na Marotku a zažíval těžké chvíle. Ty nepominuli ani po uzdravení, protože jako náhrada za Sedláčka hrál jen minimálně.
2: To trápí každýho hráče, ať už je zraněný nebo není, nebo má výpadek jenom té formy, tak to trápí každýho, snaží se to prostě jakkoliv zlomit a někdy možná i to, že moc chcete, tak to jde akorát víc a víc proti vám, protože se snažíte být u všeho a vlastně o to víc si házíte sami klacky pod nohy a je to pak o to složitější.
1: Startem nové sezóny ale přišla změna. Fortelnému výrazně prospěl příchod kreativního Marcela Čermáka z Dukly, vedle kterého nastupuje ve středu zálohy.
2: S Čermu jsme navázali nějakou skvělou fotbalovou notu a snad nám to vydrží co nejdýl a bude to ku prospěchu celému týmu a bude to i podporovat nás jako v těch výkonech.
1: Přeje si 27letý Jan Fortelný. Ten vnímá, že jeho kariéra zase nabírá ten správný směr.
2: No, je to tak, je to znovu zrození takový a je to především díky tomu, že vlastně trenér nade mnou nezlomil hůl, dal mi tu důvěru, stejně tak pak vedení Teplic. Za to všem moc děkuju, zároveň taky je to i díky týmu, který tady funguje skvěle a kluci se o mě hezky starali, takže já jsem se měl čas v hlavě dát nějak dokupy a teď jim to snad budu vracet.
1: Fortelného fotbalový umu budou Teplice potřebovat už večer. Bývalý Sparťan by neměl chybět v jejich sestavě v souboji s pražskou Sláví, který začne na Snínadlech v 18 hodin. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Kde kdo

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Koštově na Úsecku slouží nový výcvikový polygon pro elektromontéry společnosti ČES. Jak uslyšíte v pokračujícím ranním vysílání, ročně tam proškolí desítky pracovníků v energetice. V České Kamenici mohou lidé hlasovat, kam se přesune workoutové hřiště. Na původním místě v ulici Spálená chce město postavit novou pumptrackovou dráhu. Díla devíti umělců z Libereckého kraje nově představuje výstava v Jablonecké galerii Nisa Factory. Má název Severní vítr nese barvy. Lidé tam uvidí velkoformátové grafiky, malbu, skleněné vázy obalené ovčí vlnou i zvuková díla. Výstava potrvá do 8. listopadu. Ve dvou desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta v minulém týdnu vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Požár filipínského trajektu z noci na čtvrtek už má 670 obětí, informovala o tom pobřežní stráž. Tamní záchranáři našli dalších 41 těl a další pohřešují. Úřady hledají i kapitána lodi, který požár údajně přežil, ale mezi přeživšími není. Dnes bude převážně zataženo, od ranních hodin čekejte občasný déšť nebo přehánky, teploty do 18 stupňů, na horách i do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 počítejte na Lovosicku mezi kilometry 40 až 48. S omezením v pruzích pokračují opravy nouzového systému volání. Omezení platí v obou směrech, a to až do konce září. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké ráno, společně pokračujeme i po půl osmé a dnes se dozvíte v naší zahrádkářské poradně, jaká pravidla dodržovat při výsadbě keřů na podzim. Teď už ale posílám písničku od Jany Kratochvílové. Renáta Filipi přeje hezký poslech a příjemné ráno s námi.

0: Skupina Rangers a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Dobře připravené stanoviště, správná hloubka výsadby a dostatek vláhy. To jsou základní podmínky, aby keř zasazený na podzim dobře zakořenil a na jaře mohl pokračovat v růstu. Podrobnosti pro nás připravila Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí pěstitelé, podzim je vhodným obdobím pro výsadbu mnoha okrasných keřů a my si teď povíme, jak na to, aby se nově zasazeným keřům dařilo. Podle požadavku konkrétního keře vybereme vhodné místo. Zbavíme ho plevelů a výsadbovou jámu uděláme tak velkou, aby se kořeny keře nemusely ohýbat nebo stlačovat. U rostlin s kořenovým balem připravíme jámu o něco širší, než je samotný bal. Keř zasadíme do stejné hloubky, v jaké rostl před výsadbou. Po zasypání zeminu kolem rostliny lehce přitlačíme, aby mezi kořeny nezůstaly vzduchové mezery. Ihned zalejeme a v dalších týdnech sledujeme vlhkost půdy. Podle počasí zálivku opakujeme. Určitě nevysazujeme do zmrzlé nebo příliš mokré půdy. U citlivějších druhů je lepší s výsadbou neotálet, aby měli před příchodem zimy dost času zakořenit. Keře prodávané v nádobách můžeme při vhodném počasí vysazovat delší dobu než rostliny s obnaženými kořeny. Po výsadbě můžeme půdu kolem keře zakrýt vrstvou mulče, například kůrou nebo listím. Mulč totiž pomáhá omezit vysychání půdy a chrání kořeny před rychlými změnami teplot. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever. You got-

0: Tohle byl Brian Adams a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. 7 hodin a 44 minut k tomu. A pojďme se podívat na to, jaké nás dnes čeká počasí.
1: Počasí.
0: Moc sluníčka se nedočkáme, protože počasí bude dneska spíše deštivé. Očekáváme hlavně zataženo od rána od severozápadu, taky občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. K tomu povane slabý, proměnlivý a během dne přechodně mírný vítr.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Vladimír Mišík, jeho jednochubky, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Přidám jí aktuální čas 7 hodin a 48 minut k tomu. V rozvodně Koštov na Ústecku funguje nový výcvikový polygon pro elektromontéry skupiny ČES. V reálném prostředí se tam můžou vyzkoušet běžné i mimořádné provozní situace. Výcvikové pracoviště je jediné v severních Čechách. Společnost ho potřebuje třeba pro zácvik nových zaměstnanců.
1: Byla provedena nějaká zkouška, ta zkoušečka opravdu funguje. Je dobrý, že tady se může zkoušet vlastně, co chceme, protože to je celý bez napětí, je to vlastně odpojený od nějakého vrchního vedení.
2: Cvičný zásah poruchové čety elektromontérů komentuje jejich šéf Lukáš Zavoral.
1: I když přijdou ty noví montéři, tak se tady udělá, nevím, 4x, 5x do roka pro ty mladí, kteří přišli, a ty starší kluci jim to vlastně všechno ukážou. Můžou si to ošahat, aby to rovnou nevlítli do toho ostrýho provozu.
2: Řešení poruchových stavů si tady na nečisto a bezpečně bude zkoušet na 180 provozních montérů.
3: V horní části je nízký napětí, kde je možnost simulovat základní poruchy.
2: Ukazuje manažer útvaru Vladimír Ibermajer.
3: Tady z této části, co vidíte ukázku, tak je vysoké napětí, kde si simulujeme možnosti manipulace s prvky, zajišťování pracoviště, případně opravu poruchy. Souvisí to s nástupem nových lidí, takže potřebujeme zacvičovat.
2: Některé poruchy je možné odstranit dálkově. Montéři si to nacvičí na digitálním simulátoru pod vedením Přemysla Hofmana.
4: Tak my tady můžeme na tomto modelu procvičovat jak ty základní manipulace, jak provádět bezpečně, a zároveň nám to umožňuje vytvářet poruchy, tak aby si montéři uvědomili, co se může dít, jak se má postupovat. Takže my na tomto modelu jsme schopni vyrobit v podstatě jakoukoliv poruchu, která v běžném provozu vzniká. Pokud by přestalo fungovat toto dálkové ovládání, o to slouží další část polygonu, která je právě dole, kde se ty lidi můžou učit, jak fyzicky už to províst na místě, aby se ty stavy dali dál posunout.
2: Výcvikové středisko slouží zaměstnancům společnosti, ale využijí ho taky studenti elektrotechniky a energetiky. Z Koštova Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Velké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem získalo přes 18 milionů korun na energetické úspory magistrátu. V České Lípě se zítra otevírá nové centrum paměti, bude radit i testovat. Češi ve svých závětích loni věnovali i desítky milionů korun dobročinným organizacím. Dnes většinou zataženo, čekejte i občasný déšť nebo přehánky, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také nedělní ráno, přeje František Janačík. Energetické úpravy budovy ústeckého magistrátu jsou po dvou letech téměř hotové. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO už dělníci vyměnili všechna okna a dveře i dvě ze tří výměníkových stanic. Poslední musí dokončit ještě před začátkem topné sezóny.
2: Celý projekt stojí téměř 48 milionů korun. Přes 18 milionů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Úpravy mají snížit spotřebu tepla v budově o 17%, tedy přibližně o 240 MWh ročně. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Nezisková organizace Arbo de Vivo rozšiřuje služby do České Lípy. Zítra tam otevírá nové centrum paměti. Otevřené bude každé druhé pondělí v měsíci a nabídne poradenství lidem s poruchami paměti a jejich blízkým. Podle koordinátorky Centra paměti v České Lípě Markéty Vojvodíkové je důležitá hlavně prevence.
3: Sama bych doporučila u těch 50 takovou prevenci. Kdybychom si třeba zvykli, když chodíme na prevenci k lékařům, tak kdybychom si zvykli, my ostatní, kteří už máme 50, tak jednou za rok si zajít třeba i na ten test paměti, abychom věděli, jak naše paměť na tom je.
0: Skoro polovina Čechů neví o možnosti odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu Koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se účastnilo přes 1000 dospělých. Častěji téhle možnosti využívají pravidelní dárci a společensky aktivní lidé. V loňském roce Češi odkázali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat Koalice za snadné dárcovství. Švédové jdou dnes k volbám, vybírat budou nové poslance a také krajské a místní zastupitele. Svůj mandát obhajuje i premiér země Ulf Kristersson. Podle průzkumu pravicové strany ale pravděpodobně oslabí. Výsledek může být velmi těsný. Švédské volby letos doprovází vysoká volební účast v takzvaném předběžném hlasování, které bylo otevřené od konce srpna. Využilo ho přes 3,5 milionu voličů, tedy přibližně 40% ze všech, kteří mají v zemi právo jít k volebním urnám. Volby v zemi obvykle doprovází vysoká volební účast.
1: Sport.
0: Fotbalisté Liberce se díky výhře nad Mladou Boleslaví 3-0 dostali do čela neúplné ligové tabulky. Mají 2 body náskok na druhou Slávii, tu ale dnes čeká zápas v Teplicích. Trenér Liberce Branislav Fodrek k tomu řekl.
4: To je naša úloha, velmi se tomu těšíme, že jsme tak, jak jsme a máme toľko bodov, koľko máme. V dané fáze súťaže je nejdôležité, či ste prvý, druhý, tretí. Ten náš cieľ, ja som už spomínal minulý týždeň, je byť hore, držať sa tam pri tých mústvách čo najbližšie a uvidíme na konci, na čo to bude stačiť.
1: Počasí.
0: Dnes převážně zataženo. Od ranních hodin čekejte občasný déšť nebo přehánky, teploty do 18 stupňů, na horách i do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Roudnici nad Labem stále platí omezení po letošním ročníku roudnického vinobraní. V centru a jeho blízkém okolí do 12. hodiny čekejte řadu uzavírek a omezení, včetně Husova a Karlova náměstí. V Ústí nad Labem je do dnešního večera kvůli pokračujícím opravám Benešova mostu uzavřený průtah Děčín-Lovosice, ulice Přístavní. Objížďky vedou přes centrum. Čekejte zdržení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V našem nedělním dobrém ránu na Českém rozhlase Sever pokračujeme i po 8. a hodinu poté, co se 4. ledna 1997 Václav Havel tajně oženil s Dagmar Vyškrnovou, natáčel Český rozhlas s prezidentem Hovory v Lánech. V tom okamžiku ještě o sňatku nikdo nevěděl. Takže okolnosti natáčení byly výjimečné a dodnes si je vybavuje moderátorka Eva Hůlková. Za chvíli se to připomene v našem seriálu Svět podle Havla očima tazatelů. Ale jako první písničky ty, které nestárnou. Zaspívá Tomáš Lenka, taky je Lucie Bílá a teď už posílám Ilonu Čákovou.
1: Dobré ráno

0: Paní Másemá a Tomáš Linka. 8 hodin a 12 minut k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Víte, proč stříhání nechtu nebolí? I to se dozvíte v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehet nadci.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Tohle byl Eros Ramazzotti a vy posloucháte Český rozhlas Severa. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude deštivý, od rána bude totiž obloha zatažená a taky od severozápadu čekáme občasný dešť anebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Ivan Hlas a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Málo kdo má takové štěstí, aby se dozvěděl o utajené svatbě prezidenta a ještě o tom mohl bezprostředně po sňatku s hlavou státu mluvit. To se podařilo rozhlasové reportérce Evy Hůlkové, která natáčela s prezidentem Václavem Havlem a taky jeho novou manželkou Dagmar Havlovou asi hodinu po svatbě. Hovory v Lánech se natáčely 4. ledna 1997 a vysílali se o den později. Havel v nich mluvil i o své zesnulé manželce Olze a také o své nemoci. Posloucháte třetí díl seriálu Českého rozhlasu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vážení posluchači, tyto hovory v Lánech jsou hned z několika důvodů výjimečné. Za prvé to,
2: Václav Havel a Dagmar Veškrnová se vzali v pravé poledne na Žižkovské radnici a krátce poté čekala na čerstvé novomanžele u Havlovy vily v Ořechovce s mikrofonem Eva Hůlková.
3: Do dneška si pamatuju, jak tam přistálo auto a oni vystoupili z toho auta. Prezident s takovým potutelným úsměvem jako zamával, tomu bylo vidět, že asi je celý šťastný, že se to až do této chvíle podařilo utajit.
2: Důvod opatrnosti byl zřejmý. Od smrti první Havlovy ženy Olgy, která byla veřejností velmi oblíbená, tehdy neuplynul ještě ani rok.
3: Vyjadřovali se i k paní Olze. Já bych řekla, že ona byla na té svatbě jako třetí člověk trvale přítomná, nemohu si pomoci prostě.
1: Pane prezidente, vaše svatba vlastně byla na téže radnici jako před lety s vaší první ženou paní Olgou, to je osud, vidíte.
4: Ano, já jsem rád, že tomu tak bylo. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše.
1: Paní Dáša, vy jste teď první dáma. Vy se budete muset vyrovnat s tím, že jste vlastně druhou ženou v životě Václava Havla. To myslím nebude jednoduché, skoro bych řekla těžké. Cítíte to také tak?
5: Já jsem paní Olgu vždycky ctila a velmi jsem si ji vážila a musím říct, že si ji budu vážit a ctít i nadále. Vím dobře, co pro nás všechny udělala a co znamenala pro Václava a taky si uvědomuju, že to postavení právě s ohledem na tu vzpomínku, kterou na ní všichni máme nebo kterou v nás zanechala, tak to opravdu pro mě těžké bude. Rozhodně ji nechci nějak napodobovat a záleží pochopitelně na lidech, jak mě přijmou.
4: Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života. Věřím nebo doufám, že budeme šťastní.
2: Eva Hůlková nakonec položila i otázku, do které se jí podle vlastních slov příliš nechtělo.
1: Mnoho lidí to zajímá, nebojíte se, že tento váš životní krok vyvolá u jisté části naší veřejnosti, řekněme, nelibost nebo rozpaky?
4: Já nevím. Jakýsi pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat.
3: Jako ta svatba byla krásná, šťastná, všechno, ale hrozně by mě zajímalo, a to se nikdy nedozvíme, jestli už tenkrát tušili, jaké jako složitosti v tom přijetí tou českou společností budou následovat.
2: Svatba se konala v sobotu a hovory v Lánech se vysílaly druhý den v neděli 5. ledna 1997. V neděli tištěné noviny nevycházely, internetové byly v plenkách a tak si na prezidentskou svatbu museli čtenáři počkat až do pondělí. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Lucie Bílá dospívala, nám se pomaličku ale jistě plíží 8:30 a to už František Janečík připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že dno Jablonecké přehrady budou dnes čistit potapiči. Podrobnosti za chvíli. Do 8:30 ještě posílám Bonnie Tyler. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Litoměřické zastupitelstvo schválilo na posledním jednání stavbu nové sportovní haly u gymnázia Josefa Jungmana za téměř 300 milionů korun. Na financování se zhruba 1/3 bude podílet Ústecký kraj. Dno Jablonecké přehrady budou dopoledne čistit potápěči, u nádrže se jich sejde přibližně 40. Veřejnost může pomoci s úklidem na březích, sraz je v 10 hodin na Tajvanu, nedaleko služebny městské policie. Celkem 9 budoucích sanitářů se přihlásilo na rekvalifikační kurz v městské nemocnici v Kadani. Projít musí 5měsíčním dálkovým studiem nejen v kadaňské nemocnici, ale také v pražské nemocnici na Královských Vinohradech. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky, nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, je možné je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti anebo témat, kterým se chtějí věnovat. Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Moravskoslezský a Olomoucký kraj. 7 lidí při povodních přišlo o život. Povodeň způsobila škody za 70 miliard korun. Dnes převážně zataženo. Od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky. Teploty čekáme dnes maximálně do 18 stupňů. Na horách počítejte s teplotami jen do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na kruhové křižovatce silnic 9 a 13 u Svoru na Českolipsku omezuje provoz nehoda osobního auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní dobré ráno. Práce řidiče nebo mechanika autobusu může být i kreativní. Třeba v Liberci dávají do vozu speciálně vyzdobené motory. My vám více řekneme v reportáži chvíli před 9:00. Teď už posílám písničku od Hanky Zagorové a Stanislava Hloška. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobré ráno.

0: Matuška, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou u nás v nedělním dobrém ránu připravení slavní Severočeši. A tentokrát nám Milan Knotek představí operního pěvce Václava Zítka.
1: Slavní Severočeši.
2: Národní umělec, který si odnesl prestižní cenu Grammy. Operní pěvec Václav Zítek patřil ve své době k evropské špičce. Narodil se v roce 1932 v Tise u Ústí nad Labem. Po maturitě na gymnáziu v Benešově začal studovat soukromně zpěv. V 50. letech působil v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého a operním sboru Národního divadla v Praze. V sezóně 1959-60 působil v Ostravě. Prakticky celá 60. léta pak prožil jako solista ústecké opery. Zlomovým okamžikem jeho profesního života se stal srpen 1969, kdy mu šéf opery Národního divadla Jaroslav Kromboltz nabídl angažmá. Na naší první scéně pak Zítek působil více než 20 let. Poutal hlavně jako mimořádný interpret děl Bedřicha Smetany. Jeho baryton vynikal také v postavách světových autorů, jakými byli například Mozart, Verdi, Rossini, Puccini nebo Čajkovský. Zítek hostoval na předních evropských scénách a spolupracoval se světovými dirigenty. Zanechal po sobě rozsáhlou diskografii, zahrnující studiové nahrávky, rozsáhlé a televizní záznamy a operní komplety. V roce 1982 obdržel cenu Grammy za nahrávku Janáčkovy opery Z mrtvého domu. Stal se také národním umělcem a držitelem ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Podle dobových kritiků vynikal Zítek velkým hlasovým rozsahem, liričností, ušlechtilostí i hereckým talentem. Zemřel v roce 2011 v Praze.

0: Tohle byla Tina Turner a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bohužel sluníčka moc nepřinese, obloha totiž bude hlavně převážně zatažená, čekáme taky deštivo. Od rána od severozápadu kraje tak čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený dospíval a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Být řidičem autobusu je pro někoho vysněné povolání. Třeba v Liberci mají někteří řidiči ke své práci tak vřelý vztah, že se své autobusy i pojmenovávají. S technikou i prací řidičů se lidé seznámili na sobotním dní otevřených dveří v dopravním podniku. Vůbec poprvé se jim otevřely garáže autobusu.
1: 802 říkám Pindě a 739 říkám Cecilka.
2: Říká řidička Romana Zavřelová. Každý autobus má své jméno, podle čeho ten Pindě vznikl.
1: Protože je malinký, to byla jasná volba.
2: Je to něco, co jste vždycky chtěla dělat?
1: Jelikož můj taťka jezdil autobusem, takže jsem už pokukovala, když jsem byla malá. Je to můj vysněný obor.
3: V libereckém dopravním podniku tvoří ženy 20% řidičů, říká dopravní ředitel Martin Hetner.
4: Pětinu našich řidičů tvoří řidičky. Zaměstnanců máme přes 430, z toho řidiči tvoří nějakých 250 zaměstnanců přibližně.
3: Lidé tady můžou nahlížet do všech typů autobusů, třeba těch kloubových nebo elektrobusů. Většina je současných, ale je tu i jeden historický.
4: Karosa řady 700, který, když ta éra karos v Liberci končila, tak naši zaměstnanci jeden autobus v podstatě zrekonstruovali.
3: Technik dopravního podniku Jakub Musil mě teď zavedl k bílému motoru.
5: Ten je zgenerálkovaný a půjde namontovat do autobusu 707.
3: To znamená, že bude brázdit ulice Liberce. V čem je ten motor speciální? Já vidím, že je bílý a už na něm jsou nějaké podpisy. Stelinka, Hanka, Elliot.
5: Každý nový motor, který se postaví, jak se nastříká nějakou barvou, aby byl jednotný, a tenhle motor je udělaný bílej, aby si mohli děcka na dně otevřených dveří ho pomalovat sami.
3: Je to běžné, že se dělají nějaké takovéhle aktivity s těmi motory, nebo je to úplně poprvé?
5: Ne, to se dělá velice často.
3: V jednom z autobusů je například motor nabarvený na zeleno, protože při jeho opravě se hrálo mistrovství světa ve fotbale. Dopravní podnik otevřel veřejnosti taky vozovnu tramvají v Mrštíkově ulici. Chystá se tam i Filip se svými rodiči.
6: Těším se víc na to tramvajový depo. Pak pojedeme ještě na nádraží a pak domů.
3: Návštěvníci dne otevřených dveří můžou pro cesty do obou areálů využít speciální autobusovou linku 111. Z dopravního terminálu Fignerova jezdí do garáží ve Vilové ulici, dál pokračuje do vozovny tramvají a pak zase zpátky na terminál. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústí nad Labem obnoví za desítky milionů korun alej v ulici Elišky Krásnohorské. 120 let historie Grand Hotelu Zlatý lev v Liberci připomíná nová kniha. Před 2 lety zasáhly Česko ničivé povodně. Dnes většinou zataženo, počítejte s občasným deštěm nebo přeháňkami teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také dopoledne přeje František Janačík. Alej v ulici Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem obnoví společnost Sportovní podlahy Zlín. Město jí podle primátora Petra Nedvědického z ANO zaplatí přes 640,5 milionu korun. 85% nákladů pokryje evropská dotace. Dělníci opraví silnici a chodníky, také vybudují pěší lávku nad ulicí a upraví okolní zeleň. Práce mají být hotové do konce příštího roku. Grand Hotel Zlatý lev v Liberci letos slaví 120 let od slavnostního otevření. K jubileu vydal knihu, ta shrnuje historii secesní budovy a také dějné události v Liberci, které chod luxusního hotelu ovlivňovaly. Podnět k jeho výstavbě dala impozantní výstava německých Čechů v Liberci v roce 1906, připomněl autor knihy Lubor Lacina.
3: Tehdy Liberec prostě potřeboval velký, opravdu reprezentativní hotel, něco luxusního, kam by mohla přijít ta šlechta. Ale po roce 1948 všechno, co ten lev znamenal, tu noblesu a tohleto, tak to najednou prostě začalo být nechtění a dekadence západu a tohleto. A že to ten hotel přežil, tak je to zásluha těch lidí, co tady pracovali a nenechali to dopustit.
2: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobily škody za 70 miliard korun a 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes s následky vyrovnávají například v ostravské Nové Vsi.
4: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
5: Takže všechno šlo do baráku prostě.
4: No všecko šlo tady jako.
6: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou Ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
7: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
6: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas. Sport.
2: V 8. kole fotbalové šance ligy se zatím daří domácím celkům. Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, Bohemians Slovácko 2-0, Zbrojovka v brněnském derby Artis 2-1 a Sparta porazila Jablonec 2-0.
1: Počasí.
2: Převážně zataženo, od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky, teploty vystoupí i k 19 stupňům, na horách čekejte teploty do 14 stupňů Celsia, k večeru mají srážky slábnout. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno 125 cm, průtok 78 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 125 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na kruhové křižovatce silnic 13 a 9 u Svoru na Českolipsku policie řeší nehodu osobního auta. Problémy s průjezdem čekejte ještě přibližně hodinu. Dopravní situace v Litoměřicích je opět aktuálně komplikovaná. Město do středy hostí veletrh Zahrada Čech. Brány výstaviště otevírají právě teď. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: budeme vzpomínat na nedávno zesnulého malíře pravěku Libora Baláka, se kterým jsme si před 17 lety povídali o významu obrazových rekonstrukcí ztraceného světa.
1: Se zoologem Jiřím Patokou se vrátíme k chovu akvarijních rybek neonek červených, abychom vám poradili, jak na to, aby se vaše rybky měly dobře a dělaly vám radost.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, představíme knihu Měsíce září, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás další příběh se šestkou na konci letopočtu.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře.
1: V Británii se letos poprvé rozmnožil tropický druh komára, který může na člověka přenést virus Zika či horečku dengue. Líhniště komára egyptského byla nalezena v domech na východě Londýna, kde byl tento komár spatřen i v minulých letech. O žádném líhnutí však dosud nebyla řeč. Letos narození tropičtí komáři podle vědců nepřežijí nadcházející chladné měsíce, není však vyloučeno, že to vzhledem k oteplování klimatu jednou může být jinak.
0: V Americe žije asi 500 000 bizonů, zhruba procento jejich původní populace. Současní bizoni jsou potomky 500 zvířat, která do roku 1890 přežila hromadné vybíjení ze strany evropských osadníků. Podle vědců, jejich studii cituje zářijové číslo časopisu Vesmír, si bizoni přesto uchovali překvapivě bohatou genetickou rozmanitost. Problémem je však jejich křížení s dobytkem, které začalo už v 19. století. Geneticky čistí bizoni už nejspíš neexistují.
1: V podzemní galerii zrekonstruovaných Trajanových lázní na pahorku Opio u římského Kolosea je nově možné shlédnout fresku z 1. století po Kristu, objevenou v 90. letech minulého století. Výtvarné dílo spodobňuje neznámé přístavní město obehnané hradbami, a to z ptačí perspektivy. Podle historiků jde o největší dochovanou nástěnou malbu starověkého Říma. Přístupná bude zatím jen ve zkušebním víkendovém režimu pro malé skupiny návštěvníků.
0: 5. září odstartovala z norské základny Andøya Space Center raketa Spectrum německé společnosti Isar Aerospace, která vynesla na orbitu 5 malých družic. Šlo teprve o druhý start rakety Spectrum, přičemž ten první, loni v březnu, skončil havárií. Zároveň šlo o historicky první úspěšný orbitální start rakety ze západní Evropy. Firma Isar Aerospace má velké plány. Její raketa umí dopravit na nízkou oběžnou dráhu náklad o hmotnosti až 1 tuny.
1: Čtvrtek 3. září přinesl významný milník v průběhu evropsko-japonské mise BepiColombo, která už 8 let směřuje k planetě Merkuru. Přeletový modul MTM se úspěšně oddělil od hlavního tělesa sondy, které představují dva dosud spojené orbitální moduly. Evropský Mercury Planetary Orbiter MPO a japonská MIO, nebo též MMO, čili Mercury Magnetospheric Orbiter. Ty by měly letos v listopadu společně vstoupit na oběžnou dráhu kolem Merkuru.
0: Teprve pak, 9. nebo 10. prosince letošního roku, se oba aparáty rozdělí a zahájí každý svou vlastní výzkumnou činnost, která by měla trvat minimálně do dubna 2028 s případným prodloužením až do konce roku následujícího.
1: Vesmírné horizonty jsou trochu jiné než horizonty lidské. V další části planetária budeme nahlížet do minulosti a hlavně vzpomínat. Planetárium.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Paleontologové zkoumají minulost naší planety skrze fosilní pozůstatky vymřelého života. Archeologové se věnují stopě, kterou v ní zanechali lidé.
3: Z pilné práce badatelů však může zbýt jen pouhá teorie na papíře, když ji nedoprovodí rekonstrukce, říkával s oblibou ilustrátor a malíř pravěku, jehož práce jste možná mnohokrát viděli, ale nevíte o tom, Libor Balák.
2: Nebyl jen malířem, ale také učitelem, tvůrcem rozsáhlého webu a obrazové galerie Antropark, autorem knižních publikací i tvůrcem vzdělávacích videí o přírodě a historii.
3: Skoro se tomu nechce věřit, ale Libor Balák 2. září letošního roku po krátké nemoci ve svých 65 letech náhle zemřel.
2: V minulosti byl několikrát hostem našeho pořadu. Díky tomu na něj teď můžeme krátce zavzpomínat.
3: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
3: Obrazové rekonstrukce především světa pravěkých lidí od výtvarníka Libora Baláka můžete najít v knihách, muzejních expozicích a, jak už jsme řekli, také na internetu v jeho obrazové galerii Antropark.
2: Rozhovor, který jsme vedli na podzim roku 2009, se pochopitelně točil hlavně kolem těchto rekonstrukcí.
3: Začali jsme od Adama. Kdy se Libor Balák začal obrazovými rekonstrukcemi zabývat a kdy se dostal k pravěku jako takovému?
4: Pravěku už od nějakých 14, 15, 16 let. Mě to vždycky bavilo a snažil jsem se, abych se tomu mohl věnovat co nejblíž profesně, tak jsem po umělecké průmyslovce šel pracovat do muzea na paleontologii. Samozřejmě tehdy byl fascinující Zdeněk Borián a velice záhy, když jsem byl ve 3. ročníku na střední škole, tak jsem docházel za jedním paleobotanikem, Tondem Hluštíkem, který byl takovým teoretikem rekonstrukcí a ten se snažil najít prostě pro mě můj vlastní styl vyjadřování, můj vlastní styl přístupu, který byl vlastně naprosto už potom odlišný od Zdeňka Boriana.
5: Jaký je podle vás vůbec ten hlavní smysl podobných rekonstrukcí obrázků, které se nějakým způsobem snaží zobrazit věci, jevy nebo děje, které jsou vlastně pryč a to co nejvěrněji?
4: Že dá smysl archeologii, paleontologie a dalším oborům, které prostě snáší ty výsledky své práce, jako kdyby se chystal start nějaké rakety do vesmíru a přitáhlo se tam palivo, vynikající elektronika, ale neletělo se. Když nebudou rekonstrukce, tak vlastně laik nebude vůbec vědět, na co dává peníze. Archeologie to zblajzne, studenti jsou vyzkoušeni z teorie, ale zůstane to na papíru. A papír má od představy a od skutečného předání informace laikovi i tomu odborníkovi už hodně daleko. Takže takové jako završení práce těch vědců, těch badatelů ostatních.
5: Jak velký zájem je o podobné rekonstrukce třeba mezi odborníky nebo i obecně?
4: No si pamatuju právě, jako když jsem chodil kolem Moravského zemského muzea jako kluk do školy každý den, tak jsem si říkal, jo, tam sedí ti specialisti, kteří se věnují pravěku a rekonstrukcím a přemýšlí, jak ten pravěký člověk tam a tam vypadal, jak to a to používal. No a potom, když vlastně jsem do toho muzea zašel, tak jsem zjistil, že na těch pracovištích žádní takoví lidi nejsou a těm rekonstrukcím se nikdo profesionálně a systematicky nevěnuje. Každý z těch lidí, kteří se věnují rekonstrukcí, začíná znovu a znovu, čili se tam objevují pořád počáteční chyby. Má snaha je, aby vzniklo nějaké pracovišťátko nebo nějaký systém práce, který by zaručoval kontinuitu. Já nedělám nic světoborného. Já v podstatě navazuju u těch našich legendárních lovců mamutů na práci francouzského výtvarníka Forestiera, Karla Absolona z roku 1925 a potom teďka dělám starší paleolit a tam zase navazuju na práci ze 70. let a z 50. let. Takže, že to není systematický, potom to stojí daleko víc námahy a ty rekonstrukce neodpovídají možnostem 21. století. Je potřeba vlastně zpracovávat teprve nálezy z 30., 20., 50. let. Není takřka nic hotovýho.
5: Máte třeba přehled o tom, kolik lidí se v současnosti tímhletím u nás zabývá, jak je ta situace ve srovnání se světem?
4: Tam je to propojené s penězma. V momentě, kdy jsou na to peníze, třeba dřív byly rekonstrukce propojeny s ilustracema a ilustrátorská práce byla dobře placená, tak samozřejmě těch rekonstrukcí se dělalo víc. Teď se dělají vlastně rekonstrukce pro expozice, expoziční účely, ale to už je pozdě, když řeknou, za půl roku vystavujeme, potřebujeme namalovat obrázky takový a takový. A teď není základní výzkum, nebylo nikdy nic pracovat. Pospátku 30-40 let dohánět jako není možný, takže v těch muzeích to končí, že se přemalovávají staré obrázky, proto jsme se za 100 let vlastně nedostali prakticky nikam. A ti výtvarníci, kteří se věnují těm rekonstrukcím, tak zase je problém, že to není, že by to samo bavilo, že oni sami by si ty rekonstrukce dělali, že by byl to vlastně jejich svět. Tam není systematika, tam se pracuje jenom v momentě, kdy přijdou ty peníze. To je docela smutný.
5: Takže když to s obecním, tak ti lidé jsou, kteří by mohli dělat rekonstrukce, ale ta práce není nějak systematická, spíš jenom nárazová.
4: A tam potom chybí to propojení, vlastně když už je to ilustrátor, výtvarník, což je pěkný, tak ještě není záruka, že to je člověk, který se vyzná v paleoetnologii.
2: Dnes, celých 17 let po natočení rozhovoru s Liborem Balákem, je už snad situace přeci jen o poznání lepší.
3: Teď by to ale chtělo vysvětlivku. Etnologie je věda, která se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností. Někdy se jí také říká kulturní a sociální antropologie.
2: Předpona paleo pochází z řečtiny a označuje věci staré, historické a dávno minulé. Paleoetnologové se tedy věnují srovnávacímu výzkumu pravěkých kultur.
3: Není to nic jednoduchého a jednoduchá proto není ani tvorba obrazových rekonstrukcí pravěku, které se o zjištění paleoetnologů podstatnou měrou opírají.
2: Vraťme se ale k naší repríze rozhovoru s výtvarníkem Liborem Balákem. Jaká témata mu byla osobně nejbližší?
4: Samozřejmě jsem, jak jsem říkal, vyrostl na tom Borianovi, takže to jsou ty romantické témata. No a zase na druhé straně mě je líto té práce, která by se odvedla a byla by příliš fantazijní. Mě je líto těch archeologických fantastických nálezů, co existují. Takže se věnuju těm věcem, které napovídají co nejvíc informací o těch dávných etnologích. Přestože to je z malé vesničky, přestože to je z nějakého státu, který není populární, který je mimo trasy, lokalita, která není v tradicích té archeologie, ale má ten nález obrovskou informační hodnotu. Těmhle věcem se věnuji a je to spousta mravenčí práce, kdy se lepí jeden nález vedle druhého a říkám si, že třeba po letech, až se tyhle věci dají dohromady, potom vznikne teprve nějaká větší rekonstrukce. Což je třeba případ jednoho gravetienského tábora lovců mamutu, který se vlastně po letech až smontoval, udělal. A samozřejmě rychle zastarává. Tak jak jsem kdysi volal, Burian zastarává, dejte mi to, já to budu malovat, tak dneska volám, Balák zastarává, dejte mi to, budu dělat nový obrázky.
5: K jakým účelům se tyhle rekonstrukce především vytváří? Je to vždycky pro nějakou konkrétní příležitost?
4: Je to politická záležitost. V dob socialismu se prezentovala evoluce, čili se tam jednalo o šíření toho světového vědeckého názoru. A samozřejmě na západě spíš jednalo o tu místní politiku, znamená prezentovat naleziště, prezentovat místo, lokalitu, město. Tam se jednalo muzeum, městské muzeum prezentuje objedna. A jak jsem říkal, přijde expozice muzea, lidé chtějí něco tam vidět, nějaké ty rekonstrukce, ale to je otázka, jestli to jsou skutečně rekonstrukce, jestli to nejsou výtvarná díla na téma. Lidi mnozí jako si tohle uvědomují, tak ty rekonstrukce se obcházejí prací výtvarníků, kteří skutečně vytváří takový ty abstraktní díla na téma pravěku. To je běžný teďka i v západní Evropě i u nás. I v té knižní podobě. Tam spousta rekonstrukcí, když se objeví, tak spíš vzniknou pro ty expozice. Tam dneska šance zaplatit. Z těch expozice ty prostě stěhují do katalogu a do publikací, do knížek a pak se třeba posléze dostanou do těch odbornějších materiálů. Takže ne z odborných materiálů, tam by to nikdo nezaplatil.
5: Máte čas i na nějakou svoji volnou tvorbu a pokud ji děláte, tak je taky tematicky zaměřená na pravěk.
4: Nedělám žádnou volnou tvorbu, já už jsem se toho vzdal. Antropark je tak složitý projekt, že zabírá veškerý možný čas, protože když se otevřel paleolit, tak se musel otevřít i kultury, jako jsou Keltové a lidé z neolitu a eneolitu. Takže toho přibývá, u toho jsou ty jazykové mutace a obrazy se musí renovovat, spravovat, aktualizovat, upravovat. Na druhé straně se musí vytvářet nové, u toho texty se musí předělávat, takže ono to je takový nekonečný kruh, který vzniká. To je pro ústav, ne pro jednoho člověka samozřejmě.
5: Jak vlastně taková práce na té umělecké rekonstrukci vypadá? Určitě jí předchází nějaká porada s odborníky, asi také vycházíte z těch konkrétních situací, z konkrétních pramenů, z odborné literatury.
4: Archeolog, když něco vykope, zpracuje, tak záleží na úrovni toho zpracování, kolik fotografií nafotí, kolik udělá profilu, náčrtu, jak se zakonzervuje to, co vlastně dostane z té země, jak interpretuje ty věci. Takže asi musím dostat k nálezovým zprávám a tam vlastně zjišťuju, jestli to vůbec je vhodné pro ty rekonstrukce, protože ta archeologie pro lidi vypadá skvěle, je to velmi romantická věc, kope se v zimě, v létě, v hrozných podmínkách a to, co člověk by mohl udělat, tak často je velmi nereálné. Některé lokality, přesto, že jsou třeba skvěle, mají tam hezké věci, tak ty souvislosti nejsou tak zřejmé, takže jsou ztraceny. Já se musím věnovat tomu materiálu, který je opravdu nejprůchozejší, nejjednodušší, začít pracovat od nejjednoduššího postupně k složitějšímu.
3: Autor rekonstrukcí světa pravěkých lidí Libor Balák své obrazy maloval akvarelem a dával si na nich opravdu záležet.
2: Malba jednoho z nich mu podle jeho vlastního tvrzení trvala třeba i půl roku. Příprava byla mnohdy záležitostí několika let a obnášela celé stohy dokumentace, písemných záznamů a náčrtů. Důkladnost se však obvykle vyplácí.
3: Obrázky Libora Baláka přebíraly i mnohé instituce v zahraničí. Objevily se tam na výstavách, v publikacích a školních učebnicích.
2: Zájemci na ně narazili nejčastěji právě díky internetovému projektu Antropark, na kterém začal pracovat už v době, kdy u nás díky zrušení poplatků za přístup začalo masové šíření internetu mezi širokou veřejnost.
3: Jak se Antropark narodil?
4: Na jedné hezké konferenci v roce 1998 paní doktorka Soferová ze Spojených států měla hrozně krásné povídání o našem gravitienu jako takovém úsvitu lidské civilizace vůbec. Celé to sezení těch archeologů asi 3 denní se točilo kolem našeho pavlovienu a kultury gravitienu. Seděl jsem vedle pana profesora Klímy, byla tam spousta dalších příjemných lidí, ta atmosféra byla taková, že vlastně jsem si uvědomil, že ten náš gravitien, moravský gravitien, je prostě skutečně světová bomba, ale my, jak jsme tady zvyklí na něho odmala, tak nám to nepřijde. A teprve, když tam přijde někdo za zahraničí a vylíčí, co všechno tam je, jaký to je ohromný přínos pro celosvětovou kulturu, tak tam jsem vlastně pochopil, že s tím je něco potřeba dělat a začal jsem přemýšlet, co by s tím šlo skutečně průchozího dělat. A já jsem jako kdysi dávno na škole měl specializaci jako propagační grafik. Čirou náhodou jsme měli rok propagace, to je dneska řekneme něco jako nějaká reklamní psychologie a podobně, takže jsem navrhl si jakousi strategii a tu jsem začal uskutečňovat.
5: Kdybyste měl popsat ty internetové stránky, jejich strukturu, dejme tomu, jak vypadají.
4: Je to jednoznačně list, kam se vstoupí a vybere se patřičné období, potom se po těch jednotlivých období můžete o nich dozvědět jako víc. To trošku zjednodušuju, protože ve skutečnosti těch kultur jsou desítky, ne stovky. To je něco obrovského, to je jako Star Trek, když letíte vesmírem a pořád nový a nový kultury. A vlastně jsem trošku naťukl, mírně pootevřel ty dveře pro některé kultury. Je tam vlastně spousta kultur, které jsou fantastické, to jsou přechodné kultury, nebo Orňasen, tam je pár obrázků Orňasen, první kultura moderního člověka v Evropě. Tam ty materiály jsou taky, akorát je potřeba se do toho pustit. No a já jsem samozřejmě se do toho pustil, do toho Orňasenu, protože je fantastický. Udělal jsem nějaký obrázečky, tam je tradiční, teda, že co jsem udělal ze začátku, to bylo na vyhození okamžitě, protože zase jsem zjistil, že to je neprůchozí, tam je to neprůchozí a ty informace vlastně řídím nějakým způsobem sám, ale pomáhá mě strašně moc věcí, takže když tady mluvím, tak to není sám za sebe. To je za hrozně moc lidí, kteří se na tom podílí, protože chtějí, aby ta jejich práce, co dělají, někde se promítla, aby to zase nezůstalo úplně v těch šuplíkách.
2: Libor Balák vytvořil pro svůj projekt Antropark desítky působivých obrazových rekonstrukcí a plánoval spoustu dalších. Jak viděl budoucnost svého projektu v roce 2009?
4: Jestliže dneska je největší zájem z Německa, z Francie, Spojených států, tak tam budou 3 jazykové mutace, bude to precizně zpracovaný a česká verze budou jakési drobný skripta pro vysokoškoláky a tím pádem se zastaví i základní výzkum pro naše lokality, protože s tím nebude počítat. Ten nejhorší scénář a ten optimistický je, že se skutečně někdo zamyslí a někdo s tím trošku pohne, aby vzniklo něco skutečně solidního pro protože to, co je třeba v české archeologii, tak tam jsou, bych to řekl, až takový světový bomby. Jsou tady některé nálezy a naleziště, které dneska si pomalu netroufám vyřešit jinak, než třeba za pomoci té sociobiologie, má otevření se dalším oborům a ty výsledky potom budou velmi, velmi odlišný. Je potřeba si jako uvědomit, o čem teďka mluvím. Ty jasný, známý stařičky teorie, kdy se člověk postupně vyvíjí a zvětšuje se mu ten mozek a tím roste ta inteligence. Tyhle všechny pohádky vlastně mizí v momentě, kdy víme, že existují jakýsi programy,

0: možnosti těch představ a zpracování úplně fantasticky. A je škoda, ohromná škoda je nevyužit.
1: Původní verze Antroparku získala díky neutuchajícímu nadšení svého autora skutečně v následujících letech novou podobu. Internet se přece jen za více než čtvrt století značně proměnil.
2: Bohužel, tato nová verze Antroparku je aktuálně nedostupná. Na síti se cosi pokazilo a Libor Balák už to zřejmě nestihl napravit.
1: K vidění je tak dnes jen ona starší verze této unikátní expozice obrazových rekonstrukcí života dávných kultur, jak praví její podtitul, aktualizovaná naposledy v roce 2014, nicméně už se zmíněnými jazykovými mutacemi.
2: Nachází se v internetovém archivu Wayback Machine. Příslušný odkaz najdete v hesle, které Liboru Balákovi věnuje česká Wikipedie, nebo na stránkách Planetária.
1: Kromě alespoň částečně dochovaného Antroparku a spousty obrazových rekonstrukcí v knihách nebo muzejních expozicích, zůstala po Liboru Balákovi třeba dobrodružná knížka Katáriové Impérium lovců mamutů.
2: Můžete také navštívit jeho YouTubeový kanál, kde jsou ke zhlédnutí necelé 300 videopříspěvků z přírody, historie a dalších oblastí lidského poznání, o něž se Libor Balák zajímal. Další videa už bohužel nevzniknou.
1: Od roku 2009, kdy jsme s Liborem Balákem náš rozhovor natáčeli, se u nás objevili i další výtvarníci, kteří každý svým vlastním způsobem sledují dlouhou a tradiční linii českého paleoartu. A je to dobře.
2: Bylo by škoda, kdyby se úžasné nálezy, které rok co rok naše pravěké lokality přinášejí, nemohly stát objektem zájmu schopných a vzdělaných umělců, autorů kvalifikovaných rekonstrukcí, jakým byl i Libor Balák.
1: Aby pro nás pravěk zůstal stále živý, musí ho někdo probudit.

0: Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
1: 9. letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
0: V ulicích, na věžích, mezi kostely a domy, na městském kopci, kam

0: až oko dohlédlo, se valily děsivé, zlověstné, krvavě rudé plameny. Nic jako jasný plamen obyčejného ohně. Zůstali jsme, dokud se ve tmě z ohně nestal jediný veliký plamenný oblouk, táhnoucí se odtud na druhou stranu mostu, a další plamenný oblouk stál nad kopcem. Napsal si v září roku 1666 do svého tajného deníku hlavní tajemník anglické admirality a poslanec dolní komory Samuel Pepys. Požár, který popisoval, vešel do dějin jako velký požár Londýna. Vypukl 2. září roku 1666, řádil asi 4 dny a považuje se za možná největší katastrofu Londýna až do německých náletů za druhé světové války. Požár roku 1666 vypuknul v pekařství Thomase Ferinera 2. září chvíli po půlnoci. Plameny zachvátily nejprve pekařův dům a rychle se šířily do sousedství. Přivolaná požární hlídka navrhovala strhnout okolní dosud nehořící domy, aby se zabránilo dalšímu šíření. Zní to drasticky, ale taková byla tehdy praxe. Majitelé domů byli proti a tak musel být přivolán starosta města, Thomas Bludworth, aby rozhodl. Bohužel starosta byl typickým příkladem slabého vůdce v těžkých časech. Rozmrzelý, že ho vytáhli z postele, řekl, že by stačilo, aby se na oheň vyčúrala nějaká ženská a zmizel ze scény. Oheň se nerušeně a díky silnému větru velmi rychle šířil dál. Zanedlouho byl tak silný, že se vytvořila ohnivá bouře. Abychom to zkrátili, během 4 dní lehlo popelem více než 13 000 budov, věznice, burza a stovka kostelů, včetně katedrály svatého Pavla. Zkáza byla výslednicí několika skutečností. V první řadě to byl urbanismus Londýna. Křivolaké úzké uličky, kde se jeden dům doslova mačkal na druhý. Kvůli nedostatku místa se totiž stavěly vícepatrové budovy, kde vyšší patra byla opatřená masivními dřevěnými arkýři a výrazně přečnívala půdorys domu. Střechy byly často pokryté slámou, po horkém létě pořádně vysušenou. Ideální pro šíření ohně. Navíc se do uzonkých ulic často nemohly dostat hasičské vozy s vodou. Londýnská řeka Temže, která měla být zdrojem vody při hašení požáru, byla špatně dostupná. Její břehy byly totiž zastavěné sklady. A navíc sklady s hořlavým materiálem, jako brandy, dehet, olej, konopí, smůla nebo chmel. Problém byly i starověké hradby kolem městského centra, které měly jen málo východů, takže při útěku před ohněm vznikaly tlačenice a panika. Panika narušila také hasební plány, podle kterých měli určení Londýňané v případě požáru hasit, jenže oni utekli. Hašení požáru také chybělo jednotné velení. Přihlouplý starosta toho nebyl schopen, další autorita, král Karel II., nepožíval u londýnských předáků důvěru. Před pár lety totiž v zemi probíhala občanská válka o to, zda se Anglie stane republikou nebo zůstane monarchií. A Londýn byl baštou republikánů. Když se konečně město rozhoupalo k tomu, aby velení hasebních prací svěřilo Karlovi, oheň už byl prakticky mimo kontrolu. Smutné je, že právě Karel II. Pár let před požárem nakázal odstraňovat zmíněná předsunutá patra londýnských domů jako nebezpečná, ale jeho zákaz nebyl příliš respektován. Podle některých zpráv se král osobně do hašení zapojil. Po požáru byl pod dohledem architekta Christophera Verena a dalších odborníků budován nový Londýn. Původní smělé Vrenovy plány se nerealizovaly kvůli složitým majetkovým vztahům, ale i tak dostalo město široké ulice s výhradně kamennými domy, byl zajištěn přístup k řece a vypracovány protipožární plány. Vznikl také první hasičský sbor a hasičské pojišťovny, které zvýhodňovaly pojištěnce, kteří měli své domy odolné proti ohni. Někdy se říká, že londýnský požár pomohl definitivně ukončit mor, který ve městě řádil v předcházejícím roce, protože kromě jiného spálil i krysy a blechy, které ho šířily. Podle odborníků je to ale prý mylná představa. Symbolem požáru se stala nová katedrála svatého Pavla od zmíněného Christophera Verena. Když během války o Británii Londýn opět hořel, katedrála odolala. Snímek, jak se tyčí nad hořícím městem, pak vyšel v novinách a byl použit jako symbol nezdolnosti Britů, které nacisté nemohou porazit.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. V září budeme hrát o knihu botanika Miloslava Studničky Masožravé rostliny.
1: Známý botanik Miloslav Studnička připravil skutečnou pochoutku pro nadšence, kteří se stejně jako on rádi prodírají džunglí objevů i záhad ze světa karnivorní flóry. Už při prvním letmém prolistování nové objemné publikace z nakladatelství Akademia, nazvané prostě Masožravé rostliny, kniha pro entuziasty, pochopíte, že svět masožravek je skutečně divoká džungle, ať už z pohledu míst výskytu, mnohdy špatně dostupných, nebo z pohledu taxonomie, tedy jejich klasifikace. Rozřadění do rodů a zejména samotných druhů se při pohledu zvnějšku jeví jako značně chaotické, a to i pro odborníka, jakým Miloslav Studnička nepochybně je, vždyť byl více než 30 let ředitelem Liberecké botanické zahrady, kde vybudoval unikátní sbírku masožravých rostlin. Mnohé taxony podle něj samostatnými druhy nejsou, protože autoři jejich popisů často nehleděli na přirozenou variabilitu. Bez obalu též uvádí, že naše znalosti o těchto rostlinách jsou vůbec plné bílých míst. Například jsou sice popsány rozličné způsoby lákání a chytání kořisti do pastí, u mnoha rostlin však vědci zároveň nemají tušení, jak to dělají, co vůbec loví, jak svou kořist tráví, dokonce neznají funkci některých, možná i dost důležitých orgánů. Kniha Miloslava Studničky je především jakýmsi katalogem. Jeho hlavní částí je soupis pěstovaných masožravých rostlin, rozdělený do 17 kapitol podle rostlinných rodů. Od rosnatek přes láčkovky, tučnice a mucholapky po bublinatky, a to jmenuji jen ty nejznámější. U všech rostlin najdete popis míst a podmínek, ve kterých se přirozeně vyskytují. Připojeny jsou zcela praktické rady, týkající se rozmanitých nároků na pěstování v umělých podmínkách, ať už co se týče světla, tepla, vlhkosti, substrátu a podobně. Všechny rady vycházejí z dlouholetých autorových zkušeností a jsou určené především opravdovým entuziastům, tedy podle mého zejména tvůrcům botanických expozicí. Většinu uvedených rostlin totiž doma nevypěstujete, je to příliš složité. A navíc jsou mnohé z nich v přírodě vzácné, často i ohrožené, a tedy chráněné. Ke katalogu rostlin připojil Miloslav Studnička 26 zpráv, věnovaných některým konkrétním zvláštnostem, podivnostem či nejasnostem ze světa masožravých rostlin, včetně dosud nepublikovaných pozorování nebo objevů, které jsou v některých případech produktem experimentální činnosti samotného autora. Výsledkem je více než 600 stránková publikace, která kromě zmíněných popisů a rad obsahuje i stovky krásných fotografií rostlin. Už kvůli nim stojí za to se do knihy ponořit a začíst, i když se asi chvílemi budete topit v pasti odborných termínů a latinského názvosloví. I přes tento nezanedbatelný handicap vás možná Studničkovy masožravé rostliny zlákají a v některých případech snad i pohltí. Užijte si to.

0: Monumentální publikaci Miloslava Studničky o masožravých rostlinách můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
1: Masožravé rostliny se vyskytují také v naší přírodě, pod vodou i na souši. Napište nám, která z těch suchozemských je u nás nejhojnější, kde všude se s ní můžete setkat, čím se živí a jak svou kořist lapá.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 27. září. Hodně štěstí.
1: Poslední část dnešního pořadu bude věnována akvaristům a jejich rybám. Planetárium.

0: přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne, nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Oblíbené akvarijní ryby neonky červené pocházejí z Jižní Ameriky, kde se vyskytují především na horních tocích řek Orinoco a Rio Negro v Kolumbii, Venezuele a Brazílii.
3: Jak jsme si řekli minulý týden, pro vědu byla tato drobná rybka objevena až v roce 1956, kdy její popis uveřejnil americký ichtyolog Leonard Schultz.
2: Díky svému atraktivnímu vzhledu, který dobře ilustruje její české pojmenování, se neonka červená takřka v zápětí stala oblíbeným chovancem akvaristů celého světa.
3: Zejména ti čeští jsou v chovu neonek doopravdy dobří. Tak dobří, že se od nás každoročně vyveze přibližně 10 milionů jedinců těchto krásných rybek. A to už je pořádné hejno. Je to skoro polovina všech neonek červených na světovém trhu.
2: Možná byste si je také rádi pořídili do akvária. Poradíme vám, jak na to. Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
3: a Frederik Velinský.

0: Stejně jako před týdnem si o neonkách červených povídáme se zoologem Jiřím Patokou z katedry zoologie a rybářství Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.
1: Jedním ze spoluautorů článku o biologii a historii neonky červené, vydaného nedávno v odborném časopise Reviews in Fisheries Science and Aquaculture, který nás k našemu povídání bezprostředně inspiroval.
0: V článku byla mimo jiné shrnuta i doporučení pro chovatele, aby v jejich akváriích neonky nejen přežily, ale také se úspěšně rozmnožovaly. Slovo má Jiří Patoka.
2: Krom těch obecných doporučení, ještě součástí té publikace byl taky obsáhlý experiment, kdy se zkoušely různé kombinace chemických faktorů složení té vody, které ovlivňovaly reprodukci těch neonek. No a ukázalo se, že nejzásadnějším aspektem toho chemismu je uhličitanová tvrdost vody, která vlastně je tím klíčovým faktorem reprodukce. Pokud by byla vysoká nebo nenulová, tak výrazně se snižuje úspěšnost jak tření, tak potom inkubace zárodků vykře. A to je vlastně to, na co ti čeští akvaristé přišli už dávno, že když tu vodu převaří, tak tato tvrdost se sníží a pak ta neonka funguje výrazně lépe. Ve srovnání s některými dalšími populárními akvarijními rybami rozmnožit tu neonku červenou v akváriu není vůbec jednoduché, pokud nevíte, že máte upravit právě tu tvrdost. A to je také důležitým bodem, protože to know-how, řekněme, si ti akvaristé často jako střežili, protože to pro ně bylo ekonomicky významné. No, ale tímto experimentem jsme tedy toto tajemství odkryli a doufáme, že přispějeme k přežití druhu, pokud by v přírodě byl ohrožen, že budeme schopni vytvořit dostatečně silnou populaci tedy v lidské péči, protože ty metodické postupy jsou známé.
3: Ten článek vyšel v angličtině, plánujete i nějakou publikaci těch výsledků česky?
2: Článek je anglicky, protože obecně ty vědecké publikace v současné době se produkují tedy v angličtině. My se budeme snažit o osvětu ohledně neonky, nejenom ale tedy v českém prostoru. Ostatně je tento rozhovor jedním z těch způsobů, jak šířit informace, ale v současné době se připravuje ještě rozhovor pro jeden německý akvaristický časopis, protože Německo je taky významnou akvarijní zemí, tak abychom tedy dostali ty informace i dál za hranice České republiky. No a uvidíme, jak to bude pokračovat dále. Chystají se nějaké další reportáže výhledově, uvidíme, jak to dopadne.
1: Doporučil by Jiří Patoka neonky červené třeba mladým začínajícím akvaristům? Jaké jsou minimální požadavky pro úspěšný chov?
2: Určitě existují ryby, které jsou vhodnější pro začátečníky, než je neonka červená, ale na druhou stranu není to až tak extrémně náročná ryba, pokud se dodrží nějaké základní požadavky, které ta ryba pro svůj život potřebuje. Především je třeba se uvědomit, že je to ryba hejnová, čili potřebujeme větší skupinu, aby ty ryby nebyly zbytečně stresované. Pokud si někdo pořídí 5 neonek, tak to opravdu není hejno. Tady se bavíme o nějaké množství nad 20 jedinců a lépe mnohem více. Čili pokud bych si měl zařídit akvárium na neonky, tak si nekoupím 40-litrovou nádrž, ale budu se bavit o nějaké nádrži třeba přes 100 litrů aspoň, nebo ještě více lépe a vytvořím tam velké hejno neonek, případně dalších drobných tetrovitých ryb z Jižní Ameriky, které s nimi můžou v tom hejnu kooperovat. Protože ty ryby jsou potom výrazně víc, řekněme laicky, v pohodě, cítí se bezpečně v tom hejnu. Je to podobně jako s jakýmkoliv jiným skupinovým živočichem, který tvoří ty velké society. Je to jejich vlastně obrana proti predátorovi, řekněme, kdy tím, že se združují do velkých skupin, tak ten predátor má potom problém zaměřit toho jedince konkrétního, kterého by chtěl ulovit, a to té rybě tedy pomáhá v přežití. Pokud by jich bylo málo, tak naopak se budou cítit ohrožené a výrazně stresované. Tak to je taky jako základní požadavek, úplně ten nejzákladnější. No a potom tedy složení vody, neměla by to být teda voda tvrdá, zásaditá. Pokud někdo by měl tendenci chovat třeba další oblíbené akvarijní ryby, nějaké středoamerické živorodky, jako jsou paví očka, dohromady s neonkama, tak narazí na to, že to složení vody vlastně není ideální, buď pro jeden nebo druhý druh, a nemělo by se to takto míchat dohromady. Mnohdy se tomu tak děje a pak jeden nebo oba ty druhy strádají, neprosperují, nejsou v optimálních podmínkách. tak za mě dostatečné množství živočichů, dostatečně velký prostor, dobré složení vody a pak ještě počítat s tím, že ta neonka přece jenom poroste. Neroste až tak moc, ale pokud se koupí někde v akvaristice ve velikosti 1,5 cm, tak se musí počítat s tím, že doroste třeba do těch 4 cm a ta nádrž musí být dostatečně prostorná pro ty dospělé ryby.
3: Co by tam mělo být za rostliny?
2: Když tam budou rostliny, které budou prosperovat, tak to samozřejmě bude dobře, přispěje to i stabilitě toho prostředí jako takového. Důležité je i to správné krmení, kdy ty ryby oproti divokým rybám třeba nepotřebují tak energeticky vydatné krmivo, protože nepodávají tak velké fyzické výkony v tom omezeném prostoru nádrže, ale to už jsou takové spíš jako řekněme drobnosti nebo ne až tak klíčové parametry, které ten chov budou limitovat.
0: Uzavírá zoolog Jiří Patoka z České zemědělské univerzity v Praze. Podrobnější rady jistě najdete v odborných akvaristických publikacích.
1: A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou za týden.
4: Planetárium.
1: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obyvatelé České Kamenice rozhodují, kam má město přemístit workoutové hřiště. Studenti ze spolku Nezájem spouští kampaň pro mladé lidi před komunálními volbami. K vývozu nebo investicím na Ukrajině pomůžou nově firmy žádat o státní záruky. Svaz průmyslu to vítá. Přes den většinou zataženo, občasný déšť nebo přehánky, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V České Kamenici mohou lidé hlasovat, kam se přesune workoutové hřiště. Na původním místě v ulici Spálená už hřiště není. Město tam chce postavit novou pumptrackovou dráhu. Hlasování probíhá do konce měsíce v aplikaci Munipolis a zúčastnit se ho po vyplnění telefonního čísla může kdokoliv.
4: Obyvatelé mohou vybírat ze 4 různých lokalit. Pokud by někdo nebyl s nabízenými možnostmi spokojen, může přidat i svůj vlastní návrh. Podle nezávislého místostarosty Vojtěcha Marka město následně workoutové hřiště obnoví na místě, které získá nejvíc hlasů. Z České Kamenice Lukáš Mucha, Český rozhlas.
2: Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Vychází přitom z odhadů Institutu politické participace mladých. Věk voličů totiž není možné přesně zjistit. Studenti spustili stejnojmenou kampaň na sociálních sítích, kterými cílí na mladé lidi a na prvovoliče. Na webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidátky do 30 let bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Podle tvůrkyně webu a studentky právnické fakulty Univerzity Karlovy Marie Salvetové informování o volbách mladé lidi úplně míjí.
5: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize a ty komunálky nejsou medializovaný dobrým způsobem pro mladí lidi. Není to pro ně nikde dostatečně dobře shrnutý, jak se třeba vůbec volí a ani kdo kandiduje a kde zjistím něco o těch kandidátech.
2: Volby se budou konat 9. a 10. října. V rámci evropského programu si můžou firmy podnikající na Ukrajině zažádat o státní garance na projekty na Ukrajině. Národní rozvojová banka se může zaručit až za 80% půjčky, kterou si vezmou u ukrajinské banky, a to až do výše 950 milionů korun. Evropská unie se při obnově válkou zničené země chce soustředit na strategické investice do průmyslu, energetiky a také třeba do sociálního sektoru. Většina peněz na garance poskytla Evropská unie. Část Ministerstvo průmyslu a obchodu. V Hormuzském průlivu byla zasažena íránská obchodní loď, informují o tom u íránské úřady. Jeden člověk zemřel a 3 jsou zranění. Kdo za útokem stojí, není jasné. Televize Al Jazeera informovala, že Írán obvinil Spojené státy.
3: Počasí.
2: Dnes převážně zataženo, od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 nebo i 19 stupňů. Na horách čekejte teploty maximálně do 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem je do dnešního večera kvůli pokračujícím opravám Benešova mostu uzavřený průtah 1/30 Děčín-Lovosice, tedy ulice Přístavní. Objížďky vedou přes centrum, čekejte zdržení, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti, mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plotna, rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj. Chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky, tady je jeden z nich.
1: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
2: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
3: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho.
0: Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
0: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
0: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
1: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice, a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
0: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
5: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, se i to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo. Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo?
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my jsme...
0: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenomé placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se nahoru netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ne, odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Harko, to našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: být na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
2: Tradice, která spojuje generace.
1: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
2: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
1: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
2: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
1: zahradačech.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Profesionální a dobrovolní hasiči letos od Ústeckého kraje dostanou přes 27 milionů korun. Dnes v 16 hodin zahraje Liberecké kateřinské sousedské divadlo Dernieru představení Tři mušketýři. Stát v loňském roce řešil přes 1600 případů od úmrtí po lidech bez dědictví a závětí získal přes 560 milionů korun. Dnes většinou zataženo, počítejte s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty dnes do 18 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech i dopoledne přeje František Janačík. Ústecký kraj v letošním roce hasičům rozdělí přes 27 milionů korun. Podpoří všech 211 žadatelů a většina peněz půjde na nákup techniky. Finanční prostředky budou dále využity na výstavbu nebo opravy požárních zbrojnic a také na vzdělávací nebo výchovnou a zájmovou činnost. Krajští zastupitelé na posledním jednání v uplynulém týdnu navýšili původní částku 8 milionů korun o 19,3 milionů z nevyčerpaných dotací z Loňska a z rezervního fondu. Jirkov na Chomutovsku a Kryry na Lounsku navíc dostanou speciální přívěsy pro nouzové ubytování lidí při větších mimořádných událostech, každý v hodnotě téměř 2 miliony korun. Kateřinské sousedské divadlo v Liberci dnes naposledy uvede Tři mušketýry. Hra začíná v 16 hodin na Martinské stěně v prostoru bývalého lesního divadla. První divadelní hru představilo sousedské divadlo před 16 lety. Na dnešní představení zve jeho režisérka a herečka divadla FX Šaldy Markéta Talerová.
5: My už máme takovou tradici, že máme vždycky před prázdninama premiéru a po prázdninách dernieru. A mezi tím nic. Takže kdo by chtěl vidět druhé představení, moc krásnou úpravu, kterou nám autoři dovolili hrát.
3: Stát v loňském roce získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za více než 560 milionů korun. Jde o takzvaná odúmrtí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy v loňském roce řešil přes 1600. Je to druhý největší počet od roku 2015. Lidé taky mají možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk ve vysílání Českého rozhlasu připomněl, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
6: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
3: Skoro polovina lidí v Česku ale neví, že taková možnost existuje, ukazuje to průzkum agentury Ipsos. Záchranáři v Indonésii pátrají po 140 pasažérech z lodi, která se dnes ráno ztratila v Jávském moři, informují o tom tamní úřady. Přes 100 lidí už z ní evakuovali, jeden z nich zemřel. Loď během plavby za nepříznivého počasí ztratila v Jávském moři spojení s pevninou.
7: Sport.
3: 15 hodin odstartuje na novém okruhu v Madridu závod Formule 1. Do velké ceny Španělska odstartuje z prvního místa úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, který v kvalifikaci porazil lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z Mercedesu.
7: Počasí.
3: Dnes převážně zataženo, od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky, teploty vystoupí i k 19 stupňům, na horách čekejte teploty do 14 stupňů Celsia, k večeru mají srážky slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Dopravní situace v Litoměřicích je i dnes aktuálně komplikovaná. Město až do středy hostí veletrh Zahrada Čech. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá ráno lazurové.
4: Retro s Milanem Drobným.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Mnohonásobně vás, milí posluchači, zdravím a věřím, že jste nastaveni na melodie a texty v pořadu Retro. Dnešní den je výroční a tudíž někomu věnovaný. 2.7.1947 se narodila a 11. září 2023 zemřela. Vy už víte, že se jedná o ženu a prozradím, že to je Ivona Přenosilová, která nás potěší svými písněmi, které si oblíbily i některé zpěvačky dnešní. A rozjedeme to hitem z největších Boty proti lásce.

Já jsem se s Ivor zdal velmi dlouho, ale spřátelil až po jejím návratu zpět do vlasti v roce 89. Měli jsme také něco společného, protože oba naši otcové jako Češi pomáhali v zahraniční armádě. Ivon odešla s rodiči po okupaci spřátelených armád do Německa a žila v Mnichově. Zaměstnaná nejdříve jako přízemní letuška, později jako spolupracovnice Rádia Svobodná Evropa. No a jedna ještě z prvních nahrávek byla s tanečním orchestrem Československého rozhlasu. Tak prázdně.

Německu se Ivona vdala a také povila syna. Vdala se za barona, jehož jméno v našich některých kruzích vyvolalo přinejmenším úsměv. Jmenoval se Šukman. Vzletnější to bylo, když jsem jí ohlašoval jako baronku von Šukman. Také se stala členkou zakládajícího divadla Apollo, kde byl i Tonda Gondolán. A ten jí napsal sklípek.

Posluchači milí, i vy, co jste si naladili Český rozhlas Sever až nyní, tak sděluji, že posloucháte Retro, které je dnes věnováno zpěvačce s nezaměnitelným hlasem, která nás opustila 11.9.2023. Hodně lidí ronilo slzy. Dnes bude ronit ona. Spolu s Vaškem Neckářem jsme Ivonku doprovodili až k hrobu dle židovských zvyklostí.

I on byla sranda, protože byla inteligentní, ale také zlobila. No jo, v době, kdy se vrátila zpět do Čech, stala se hostem mého programu se skupinou Faces a hodně kouřila. Cigarety slabonky, ale hodně. Také zpočátku měla ráda fernet s červeným vínem, jo? Takováhle kombinace. Nikdy se neopila, to ne, ale mně se nelíbilo, že se napije během programu, protože muzikanti jsou velmi náchylní a tak jsem nechtěl, aby se to chytli a pokračovali zrovna jako ona ve větším, a tak jsem to zakázal. Dáme si veselého pipa a pak vám povím, co následovalo.

Ilonka byla inteligentní, jak jsem se jí zmínil, a tak si vymyslela následující. Přinesla velkou tubu, jak jsou v ní tablety na rozpouštění, C-čko a různé vitamíny, a oznámila mi, že je avitaminózní, a takže už si z domova připravila pití s tou rozpuštěnou tabletou. A normálně si otevřela tu tubu, napila se vitamínu a zas to zavřela. Jednou, když zpívala, jsem tubu otevřel a koukám. Aha, byl tam fernet s červeným vínem. Vylil jsem to a dolil obyčejnou vodou a dosypal pepřem a zavřel. To jste měli vidět, jak prskala a řičela. Tak jí dáme s Petrem Spáleným, když to bylo pro ní zlé znamení.

To byla písnička z doby, kdy ještě byla členkou divadla Apollo. Samozřejmě, že jako roková zpěvačka, jaký objevil Karel Mareš, zpívala anglicky i s Olympikem. Později se samozřejmě naučila německy, ale zpívala i italsky. Přesvědčí nás o tom v písni In questo momento.

0: Jak s námi Ivonka jezdila jako host, tak já v té době natáčel CDčko, které se jmenuje Jsi můj sen, v podtitulu Mé největší hity. Kapelu vedl Pavel Krejča a musím říct, že toto CD patří k mým nejlepším. A Pavel také spolu s Edou Krečmarem nám napsali duet jako premiéru a nazvali to Nechcem to dohromady dát, aby si snad lidé nemysleli, že vzniká nějaká milostná dvojice.
1: Já jsem zbalil před hernou holku vážně nádherno.

0: vendeta, co žije s ním.
1: Každýho jen

Vrátím se ještě k tomu, jak Ivonka kouřila. Jednu dobu to bylo opravdu jako strašný návyk. Taky se jí to nevyplatilo. Měli jsme vánoční koncert v jednom kostele a Ivon po svém odspívání zůstala v zákristi, která nám sloužila jako šatna, no a chtělo se hulit. Tam nesměla. Tak zkusila otevřít okno, které, jak si všimla, bylo zaděláno lepicí páskou, jak se někdy tak dává, aby nefoukalo. Tu pásku strhla, ale pozor, tam byl přidělán poplašný systém s drátem, který utrhla. A tak konec koncertu nás doprovodili hasičské a policejní sirény a Ivonce se cigaretky taky prodražily. Byla pak hodná, skoro jako tato loutka.

Karol se v Míchově seznámila s Karlem Krylem, který také spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa. Na něj donášel jeden ostravský zpěvák, který spolupracoval s STB, a jak bylo třeba, tak získal výjezdní doložku a vyjel na západ. Píše dodnes velmi dobré texty, ale jako člověk to je bahno. Od ředitele Svobodné Evropy Pavla Pecháčka převzal balíček pro jedny manžele v Ostravě. Ten Jarek předal, hned je udal a oni šli sedět. Kreatura. To Karel Kryl Ivoně věnoval nějakýho fešáka.

S následující písničkou měla Ivon taky problém. Některé písně prostě nechtěla uspívat. Zrovna jako Roň slzy a tuhletu o Bobovi. Prosím tě, já stará bréca mám zpívat, že se mi někdo líbí? Já jí přesvědčoval, že zrovna některým lidem třeba tato píseň pomohla v nějaký škaredý životní situaci. Tak neblbni. Víte, jak si píseň Mně se líbí Bob uvedla? Povídá. Já bych tuhle srágoru normálně nespívala, ale on si to přeje a mrskal hlavou na stranu, jako kdybych tam stál, tak musím.

No, chvíli trvalo, než jsem se usmál a odpustil tu její frajeřinku na můj účet. Za to písnička Zimní království ukazuje úplně jiný žánr, než nějaký byla Ivon zvyklá. Ale Karel Svoboda ji v tom našel.

Zdravství, milí fandové a vážení posluchači, že nám to hezky frčelo, ne? Co říkáte? Jelikož se nachýl konec dnešního retra na Českém rozhlase Sever, není možné zakončit jinak než společně s Karlem Gottem. Dámy a pánové, loučím se s Ivonkou tam nahoru a s vámi naviděnou tady dole. Hlavně naslyšenou. Ale Karel Gott dá s Bohem aj zítra, jak to zpívá v naší poslední písni. Zítra už ti s Bohem dám. Tak naschle, ahoj.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tradice, která zakořenila.
1: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
0: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
1: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
0: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
1: Zahrada Čech. zahradačech.cz.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Lidé s vážným zdravotním postižením požadují více peněz na osobní asistenty. Obyvatelé České Kamenice rozhodují, kam má město přemístit workoutové hřiště. V České Lípě se zítra otevírá nové centrum paměti, bude radit i testovat. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami a teplotou do 23 stupňů Celsia. Krásné nedělní poledne vám všem přeje Jana Moravcová. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. V domácí péči můžou čerpat maximálně 27 tisíc korun za měsíc. Při dnešních cenách to stačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Lidé s vážným postižením přitom můžou potřebovat nepřetržitou asistenci nebo dohled. Ve zbylém čase často musí pomoct rodina nebo jiné blízké osoby. V České Kamenici můžou lidé hlasovat, kam se přesune workoutové hřiště. Na původním místě ve Spálené ulici už totiž hřiště není. Město tam chce postavit novou pumptrackovou dráhu. Hlasování probíhá do konce měsíce v aplikaci Munipolis a zúčastnit se ho po vyplnění telefonního čísla může kdokoliv.
4: Obyvatelé mohou vybírat ze 4 různých lokalit. Pokud by někdo nebyl s nabízenými možnostmi spokojen, může přidat i svůj vlastní návrh. Podle nezávislého místostarosty Vojtěcha Marka město následně workoutové hřiště obnoví na místě, které získá nejvíc hlasů. Z České Kamenice Lukáš Mucha, Český rozhlas.
3: Nezisková organizace Arbode Vivo rozšiřuje své služby do České Lípy. Zítra tam otevírá nové centrum paměti. Otevřené bude každé druhé pondělí v měsíci a nabídne poradenství lidem s poruchami paměti a jejich blízkým. Podle koordinátorky Centra paměti v České Lípě Markéty Vojvodíkové je důležitá hlavně prevence.
5: Sama bych doporučila u těch padesátníků takovou prevenci. Kdybychom si třeba zvykli, když chodíme na prevenci k lékařům, tak kdybychom si zvykli, my ostatní, kteří už máme 50, tak jednou za rok si zajít třeba i na ten test paměti, abychom věděli, jak naše paměť na tom je.
3: Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách arbodevivo.cz.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slavie se pokusí vrátit do čela tabulky šance ligy. V 8. kole potřebují v Teplicích zvítězit, aby se vrátili na první místo před Liberec. Teplice poslední dva zápasy vyhrály. Podle záložníka Severočechů Marcela Čermáka nebude snadné se proti obhájcům titulu prosadit.
6: U Slavie je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra, že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak o to bez debat. My se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít.
0: Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost s možností přeháněk. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni a maxima na horách dnes 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Jirkově na Chomutovsku v obchodní zóně havarovala u kruhového objezdu dvě osobní auta, na místo jede policie a problémy očekávejte po nehodě taky na silnici první třídy číslo 15 u Terezína v ulici Litoměřická kotlina. Jděte opatrně, šťastnou cestou a dál krásnou neděli s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupíš.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď odstartovaly nedělní polední písničky na přání a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína a přála si Lucku Bílou a její Desatero. Písnička je všem posluchačům pro hezký den.

0: Lucie Bílá a její desatero. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak jeho nedělní polední písničky na přání. A tu další na naší lince už bude vybírat paní Anička. Paní Aničko, hezké odpoledne.
1: Já vám taky přeju krásné nedělní odpoledne, paní Renátko, a přeji to všem posluchačům Českého rozhlasu Sever.
0: Děkujeme.
1: A já bych se vrátila k včerejšímu svátku a chtěla popřát paní Marušce do Chomutova a popřála bych jí k včerejšímu svátku, sice opožděně, ale s tou větší srdečností, hodně zdraví, pohody, ať se jí daří, ať se má dobře a je stále spokojená. A tou písničkou bych jí potěšila nejen ji, ale taky paní slečnu Janu Zírkova a manžele do Bíliny Haničku a Harryho. A přála bych jim všem taky krásnou neděli a krásné dny. A to přeju i vám a všem dobrým posluchačům.
0: Dobře, děkujeme.
1: Mějte se krásně a děkuji za písničku. Moc děkuji,
0: paní Aničko, děkuji. Taky děkuji, jenom doplním, že budeme hrát Karla Gotta a jeho indiánskou píseň lásky.

0: Karel Gotta, jeho indiánská píseň lásky. Pojďme na další písničku na přání na Českém rozhlase Sever. To už vybírá paní Irenka ze Semil. Hezké odpoledne.
1: Haló.
0: Ano, slyšíme se.
1: Dobrý den, tady je Irena ze Semil. Bledá paní, já bych si ráda vás poprosila, jestli byste dali zahrát mý mamince, která bohužel už mezi náma 8 let není.
0: Ano.
1: A dneska by slavila narozeniny. Takže vzpomínkovou písničku. Moc na ně vzpomínám, protože jsem tělesně postižená a velice mě pomáhala v životě. Takže na ní nikdy nezapomenu. A ještě i manžel jí moc pozdravuje a vzpomínáme oba dva.
0: Dobře.
1: A se má tam nahoře lepší. Děkuju vám moc.
0: Paní Irenko, taky díky za zavolání. Jenom doplním, že jste vybrala Zdeňka Krásného a Stříbrný měsíc. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Krásný a jeho stříbrný měsíc. Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní polední písničky na přání. A teď už jdeme na vaše e-maily na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte písničku 45 Česko od 45 československých zpěváků pro moji manželku Jaroslavu a pro všechny posluchače od pana Jardy z krásného Března.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

12 hodin a 33 minut. K tomu pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. A už jsem tady u dalšího e-mailu. Dobrý den, prosím, zahrajte Alenu Tichou, Volá trubky hlas. Příjemný den vám do Českého rozhlasu Sever a také všem vašim věrným posluchačům posílám.

0: Alena Tichá a Volá trubky hlas. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další už u nás na lince vybírá paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Paní Helenko, hezké odpoledne.
1: Já vám taky přeju hezké odpoledne. A tuto písničku posílám všem posluchačům, ať mají hezkou neděli.
0: Písnička je tedy připravená, Anaka a Prokřehlá, tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Anna K. dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní polední písničky na přání. No a to další na naší lince do studia Českého rozhlasu Sever, tedy 475 212 212, vybírá paní Maruška Schmutová. Paní Maruško, hezké odpoledne.
1: No já vás zdravím, perfektní moderátorku a nejen moderátorku, ale i bezvaného človíčka.
0: Děkuji.
1: A zdravím i všechny posluchače. A dnes bych ráda popřála panu Herbertovi k narozeninám do Německa. Takže milý pane Herberte, k té nádherné 87. Především pevné zdraví, hodně štěstí a lásky tu máte určitě od vaší milé paní Lindy a dny plné pohody to vám z celého srdíčka přeje Maruška Schmutová. Snaď vás potěší i písnička, ještě dodám, že sedmička nosí štěstí. A ještě musím pozdravit Marcelku s Radkem, Boženku do Jirkova, Ivetku a Marušky. Marušky, ty měly včera svátek, je to do Děčína Šestajovi z Benešova Kamenického Šenova. A Aničku z Miroslavy, ta mě moc potěšila. Tak jí moc děkuji. A vás poprosím, Renátko, co jsme vybrali.
0: Určitě, bude to Miral Matěje, Santa Maria de la Mer. Tak díky a naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
2: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
1: Jaký postup zachránil Viole život?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Karel Gott a Vltava a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Honem rychle, ale k písničkám na přání na Českém rozhlase Sever. Teď už mám tady vaše SMSky. Vaška Neckáře, až louky rozkvetou, všem posluchačům od paní Aničky.

Vašek Neckář, až louky rozkvetou. 12:51 k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde stihneme ještě jednu písničku na přání. Prosím od Pavla Nováka nad Moravou svítá pro Marcelku z Neštěmic, Maruškám z Chomutová, Děčína a taky Milence do Českého ráje a Hance do Úval. Děkuje paní Marie ze Šestajovic.

0: Tršiška, taky Pavel Novák nad Moravou svítá a poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Teď už Jana Moravcová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a dobrý den s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
2: Zahradačech.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Senioři z Duchcova budou moct nově využít senior taxi službu, připravuje město. Motoristé by se podle průzkumu nedostali do sněmovny, z opozice vede hnutí STAN. Češi loni odkázali desítky milionů dobročinným organizacím. Dnes čekáme převážně zataženost deštěm a teplotou do 19 stupňů. Krásné nedělní odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. V Duchcově začne jezdit senior taxi. Město dostalo pro tuto službu osobní automobil od nadace ČES. Provoz zajistí technické služby, zatím ve zkušebním režimu. Zájemci se budou registrovat na městském úřadě. Upřesňuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zuzana Buchalová.
5: Prozatím by to fungovalo 2 dny v týdnu. Objednávat se mohou 24 hodin před jízdou, maximálně 30 dní před. Jezdit se bude do 10 kilometrů, to znamená pokryjeme Bílin i Teplice. Jedna jízda bude moct trvat 1 hodinu.
4: V Koštově na Ústecku slouží nový výcvikový polygon pro elektromontéry společnosti ČES. Vzdělávají se tam zaměstnanci i budoucí odborníci. Ročně tam proškolí desítky pracovníků v energetice. V severních Čechách to je jediné výcvikové pracoviště, říká manažer útvaru Vladimír Ibermajer.
6: Souvisí to s nástupem nových lidí, kdy máme míň pracovníků s praktickými zkušenostmi, takže potřebujeme zacvičovat. Takže jsme se vrátili vlastně k tím polygonům, který jsme historicky měli, tak aby jsme si mohli v klidu a bezpečně vyzkoušet ty činnosti plně nový.
4: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo 31,1% lidí, SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN se 14,8%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. V průzkumu na začátku měsíce odpovídalo 1539 dospělých lidí. Skoro polovina Čechů neví o možnosti odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo přes 1000 dospělých. Častěji téhle možnosti využívají pravidelní dárci a společensky aktivní lidé.
2: Počasí.
4: Přes den čekáme zataženo s občasnými deštěm nebo přeháňkami, odpoledne budou srážky postupně slábnout i ustávat. Nejvyšší denní teploty naměříme dnes do 19 a na horách do 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: U Terezína na silnici 1/15 havarovala dvě osobní auta. V ulici Litoměřická kotlina aktuálně zasahují hasiči i policisté a problémy dále čekejte na 56. kilometru u Chomutova na silnici 1/13. I tam se střetla dvě osobní auta a bouralo se dále u Žerotína na Lonsku. Tam osobní auto nabouralo do stromu a zasahuje tam policie. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěknou neděli s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Nový školní rok se už naplno rozběhl a děti tak musí přes týden opět sedět v lavicích. Ale o víkendu je klidně můžete vzít na výlet a trochu jim tak pomyslně prodloužit prázdniny. A pokud byste potřebovali nějakou inspiraci, tak jsme tady. Tady je naše nabídka. Dobrý den. Vezmeme vás na novou vyhlídku ve Frenštátu pod Radhoštěm na severní Moravě. Vznikla u pomníku malíře Břetislava Bartoše v lokalitě Horečky. Má krásný moderní design a samozřejmě skvělé výhledy. Potom zamíříme do pražských Malešic, kde navštívíme botanickou zahradu. Je sice především pracovištěm střední odborné školy, ale zároveň je přístupná i pro veřejnost, a to zcela zdarma. Čeká nás také procházka po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině, která nás zavede ke starému mlýnu i k hrobu spojenému s jednou neuvěřitelnou novinářskou kachnou. A nakonec vám představíme jeden úžasný unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek v Litoměřicích na severu Čech, kde uvidíme na 40 otisků dlaní známých osobností vyvedené ve skle. Tak co, berete naši nabídku? Pokud ano, jste srdečně vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Naše první dnešní zastavení bude ve Frenštátě pod Radhoštěm na severní Moravě a podíváme se na něj pěkně z nadhledu. Z nově vybudované originální vyhlídky v lokalitě zvané Horečky. Nejenom, že má krásný dřevěný altánek a stylový mobiliář, ale také půvabné poetické jméno Milá domovina. Nachází se v lesíku u zrestaurovaného pomníku malíře Břetislava Bartoše a je součástí naučné stezky Beskydské nebe. A my se na ní teď vydáme s naší ostravskou redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodníčku my jdeme s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského. Z kopečka.
2: Z kopečka, ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přístup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory. Moc pěkná vyhlídka.
1: My než tam sestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
2: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlad. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
1: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. Já se jí zeptám, tady příchozí. Dobrý den, došli jste na vyhlídku, na jaké pouti jste?
3: Jsme učitelky, takže dobíjíme baterky, máme to tu rády.
1: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
3: Určitě, a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
1: Cesta je cíl. Já poprosím křestní jména jenom.
3: Markéta.
1: Markéta.
3: Monika.
1: Monika, odkud jste přijeli sem?
3: Příbor a Libošť.
1: Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky.
2: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako Vysílač Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž radniční přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
1: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím tak. Městečkem.
2: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No.
1: Povězme, kdy teda ten altán vyrostl?
2: Altán teda je tady z minulého roku. Proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí, byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem. I design jakoby toho zábradlí je v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
1: Design těch hlaviček vyzkoušíme. No hezky se tu sedí, když se ta páteř nakroutí na to dřevo.
2: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplně vedro. Tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
0: Konstatuje spokojeně Patricie Pustějovská z Frenštátského turistického informačního centra, která na vyhlídku jménem Milá domovina zavedla naši ostravskou kolegyni redaktorku Petru Štrimplovou. Na Horečkách se přitom můžete zatoulat i na další zajímavá místa, třeba k Mařenčině, Studánce anebo k Atlasu Valašských mraků. A pokud si Horečkami šlápnete ještě víc, můžete prozkoumat atraktivní naučnou stezku Stupně ke Zlaté přímo ve Skokanském areálu. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu, frenštátských můstků a také odkaz olympionika Jiřího Rašky.

Společnost vám dělají nedělní výlety. My jsme minulý víkend zadali vlastně novou soutěžní otázku, protože o prázdninách výlety, ty klasické výlety v té klasické podobě měly přestávku. To jsme vám nabídli zámecké léto, včetně všednodenní soutěže. Takže opět jsme oprášili, jak se říká, tu klasiku, vymysleli jsme soutěžní otázku a vy jste odpovídali. Inspirací nám byla reportáž z Karlových Varů, kdy jsme vám nabídli nebo představili jeden unikát podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. To je taková ta impozantní stavba nahoře na obzoru. Je to dominanta mimo jiné, nebo mimo jiných také dominanta Varů. Ale v tomto lázeňském městě najdete ještě jednu lanovku. Její spodní stanice je v uličce Mariánská a my jsme se ptali, zdali byste věděli, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Dvě možnosti byly za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. No já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, když jsem se díval, byla tam sama Ačka. Ano, je to opravdu na výšinu přátelství k rozhledně Diana. Ale jenom zajímavost k tomu Bčku, tedy ten hotel Thermal a venkovní bazény nad ním. Tak když půjdete z hotelu Thermal, nevím z kterého podlaží, tuším z jedničky, tak tam nastoupíte do výtahu a teď si říkáte, jak to, když ty bazény jsou o hodně dál, tak ten výtah, to je takový další unikát, jede šikmo. Takže on vás šikmo zavede až skutečně k těm bazénům. No a vy se pak můžete vykoupat v pravé minerální vodě mimo jiné. Ale Ačko bylo správně, kdo napsal Ačko do textové zprávy, měl šanci vyhrát rychle schnoucí ručník, ideální na cesty. Vozím ho také v autě a skutečně hodí se při různých příležitostech. Kdo ho dostane? Paní Miroslava Žižková z Jeseníku, paní Ludmila Hlebová z Mostu, pan Jan Štefan z Deštné, paní Markéta Tobiášová nebo Tobiasová z Borovnice a paní Lidia Vítková z Domažlic. Všem upřímně gratulujeme. Pokud chcete vyhrát novou cenu, tentokrát budeme nebo hrajeme o powerbanku, tak pošlete textovou zprávu. Soutěžní otázka je jednoduchá. Inspirovali nás v zahradě Čech, respektive na zahradě Čech s jejich výročím. Ano, my jsme se vydali do Litoměřic a pokud vy se tam vypravíte, tak rozhodně patříte-li mezi zahrádkáře, kutily, tak si tam přijdete na své. Ale soutěžní otázka bude teprve následovat.

0: pražských Malešicích se rozkládá tak trochu jiná botanická zahrada. Náleží ke střední odborné škole, která kromě mnoha jiných oborů nabízí i ty zahradnické. Zahrada tak slouží nejenom k procházkám pro veřejnost, ale především jako unikátní pracoviště pro studenty. Do Malešické botanické zahrady nás vezme kolegyně Jolana Nováková.
1: Přes 100 let historie, 11 hektarů a 5 tisíc druhů a kultivarů rostlin. To je botanická zahrada v Malešicích, která je otevřená návštěvníkům. Je to přírodně krajinářský park, ale především je to unikátní pracoviště střední odborné školy Jarov a já jsem si pozvala k mikrofonu nebo poprosila jsem o to, aby mě zahradou provedl. Poprosila jsem zástupce ředitele pro odborný výcvik Eduarda Chvostu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už jste mi tady ukázal spoustu věcí. Viděli jsme několik stoletých velikánů, myslím tím stromů, které jsou tady tak dlouho jako zahrada. Taky tady stojí vila, taková krásná bílá Jiráskova vila. Kdo to byl, pan Jirásek?
2: Pan Jirásek byl obchodník s uhlím a taky radní města Prahy, takže velice bohatý, zámožný člověk a vlivný si tady tu novorenesanční vilu nechal přizpůsobit pro svoje bydlení v Praze.
1: Teď tam sídlí vedení vaší školy, myslím si, na takovém krásném místě. Máte tady ale několik dalších staveb. My jsme před chviličkou procházeli okolo bývalých lázní a budoucí cukrárny, kde vždycky stávaly a určitě stát zase budou takové ty krásné vaše palmy. Máte tady kromě mnoha rostlin vodní plochy, mostky a lavičky, altánek a velký most s balustrádou a květinami, ke kterému návštěvníky dovede nová cesta.
2: Ano, ano. Ten park je protknutý mnoha drobnými zahradními stavbami. No a tato doba první republiky byla zajímavá tím, že šel do módy nový materiál, a to byl železobeton. No a tady právě ty stavby, jako ten altánek, jak jste říkala, i ten most, jsou udělané z tohoto materiálu, jsou zrekonstruovaný. Poprvé po 100 letech můžete se podívat na tento most přes novou cestu.
1: Máte tady taky palmu na kolečkách.
2: Máme tady jednu z nejstarších palem, palmu Washingtonia robusta. Ona byla už tak veliká po těch svých 100 letech, že už se nám nevešla stěhovat naspátek do skleníku. Nasadili jsme ji teda do zahrady, ale tím pádem jsme ji museli na zimu nějakým způsobem ochránit. To znamená, že na zimu na ní najíždíme po kolejích na kolečkách se skleníkem. Český unikát.
1: My jsme se teď zastavili v takovém klidném bambusovém koutku, ale vedle bambusového koutku je taky skleník a tam bychom si mohli ukázat nějaké pravěké rostliny, které tam rostou. Mě třeba překvapil tady ten cykas a já myslela, že to jsou šišky, to obrovské, takové zahnuté. Jste říkal, že to je samčí květenství. Mm-hmm. No a co tyhle kapradiny? Která z nich je nejzajímavější?
2: Možná zmíním za všechny rostlinu, která bývá málo často pěstovaná, že patří mezi největší na planetě. Její listy dosahují velikosti 6-7 metrů na délku, jmenuje se Angiopteris. A to je opravdu rostlina, kterou možná znáte z muzeí, kde jsou vidět fosílie skamenělé a to je jejich nejbližší příbuzná. Takže je to opravdu taková pravěká vobluda, veliký kusan. Přijďte se na ní podívat.
0: Zve do botanické zahrady v pražských Malešicích Eduard Chvosta ze střední odborné školy na Jarově. Otevřeno mají od dubna do října, denně od 9. do 18. hodiny. Od listopadu do března pak pouze ve dnech školního vyučování od 9. do 16. hodiny. A procházet se zahradou můžete zcela zdarma. V říjnu se tu navíc bude konat Malešický podzim, výstava zeleniny, dýní a také čili papriček.

0: Už více než 120 let chodí turisté po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině. Je dlouhá něco přes 6 kilometrů a začíná i končí na Husově náměstí. Prochází nejen ulicemi města, ale také po loukách kolem vody a přes mokřady a má několik krásných vyhlídek. Kolegyně Irena Šarůnová část stezky pojmenované po starostovi Václavu Pojmanovi prošla s polenským badatelem Janem Prchalem.
1: Kdo to byl Pojman?
2: Majitel škrobárny, a protože byl rodák z Polí, tak se prostě snažil tomu městu nějakým způsobem pomoct a financoval různé akce. V roce 1909 se rozhodl, že prostě zafinancuje zřízení Pojmanovy stezky kolem rybníků Bor a Kukle. V roce 1912 byla slavnostně otevřena, zpřístupněna.
1: Takže ta stezka, na kterou my se vypravíme, je stará přes 100 let.
2: Je to pravda, ano.
1: Jdeme po žluté turistické značce. Míjeli jsme i známý polenský židovský hřbitov a já se musím zeptat, opravdu to byla novinářská kachna, že tam údajně měla být pohřbená Hitlerova babička, jak je to?
2: Je tam pohřbená Rosalie Millerová Geborg, rozená Hitlerová. Totiž v židovském městě Polé žili tři rodiny Hitlerů, či se shodou okolností v polovině 19. století vystěhovali do Horního Rakouska, takže jeden novinář, jmenoval se Reisman, v roce 1934 vydal novinový článek o tom, že má Hitler židovské předky spolné, což je nesmysl. Teď dojdeme pomalu k borskému rybníku.
1: To jsou ty dva rybníky za sebou, jak jste říkal, Bor a Kukle.
2: Ano, dojdeme k takzvanému Štohanzlovu blídu.
1: Vy sám jste tu stezku chodil často?
2: Chodili jsme i jako členové klubu za historickou Polnou často s křovinořezem, když tráva hodně vzrostla. Ovšem největší zásluhu na obnovení Pojmanovy stezky má rodina Bednářova. Ty již před rokem 2000 si dali za cíl, že prostě obnoví ty altány
1: po celé trase.

0: Je několik altánů, my všechny neobejdeme, nepůjdeme celých těch více než 6 kilometrů.
1: Dva takový altány byly mezi rybníky takzvaná Ježibaba a pak byl takzvaný Doubravník už za rybníkem Kukle. Ta Ježibaba, ta zanikla.
0: Už se blížíme takzvanému Borskému mlýnu, ale vy jste říkal, že to je mlýn Jana Štohanzla.
1: Ano.
0: Zbyly už jen rozvaliny. Tady dole, předpokládám, to je náhon.
1: Ten mlýn fungoval v podstatě od začátku 17. století a jezdili sem sedláci nejen z Polné, ale z Věžnic a případně i z dalších okolních obcí se blít svoje obilí.
0: Já nahlédnu do toho náhonu, cáká tam pěkně ta voda, tamhle v té zdi naproti je takový otvor a tam v podstatě mohlo být ukotvené to mlýnské kolo. Dokdy ten mlýn sloužil?
1: Do 20. let minulého století.
0: Pojmanova stezka dál pokračuje nahoru do kopce a to bychom zřejmě došli k tomu altánu Doubravník.
1: Když dojdeme k altánu Doubravník, tak stezka pokračuje dál, ovšem potom tam jsou bokřady, ale místní firma se přičinila o to, že zbudovali pěkný dřevěný přechod přes ty bokřady.
0: Narazili jsme tady na dva mladíky, kteří čistí Pojmanovu stezku. Vy jste z té firmy, která nad tím převzala patronát?
2: Od města jsme. Poslali nás senka to tady vyčistit a prostekat.
1: To je velmi dobře. Děkuju.
3: Říká místní badatel Jan Prchal, který Pojmanovou stezkou v Polné na Vysočině provedl naši kolegyni Irenu Šarůnovou. Stezka je turisticky žlutě značená a mezi rybníky se kříží se zelenou trasou, která vede po druhé straně rybníka Kukle. A vyplatí se zajít i tam, narazíte na pozůstatky historické valchy. A ještě nás Irena upozornila na vyhlídkové místo v Mokřadu, které má podobu ptačího hnízda a prý i svejci. Výlety. Tak jsem udělal trochu tajemno kolem nové soutěžní otázky. Říkal jsem, že nás inspiroval veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích, který probíhá. No, vyplatí se tam zajet. Ty výpěstky jsou nádherné, také ty ceny jsou mnohem mírnější než třeba, řekněme, v těch velkoobchodech. Tak se tam třeba vydejte, je tam i bohatý kulturní program. Ostatně já myslím, že jsme včera nabídli docela slušný důkaz v přímém přenosu. My jsme se ptali, nebo ptáme se stále ještě, kolikáté výročí slaví Zahrada Čech, tedy tento veletrh. Je to kulaté výročí za A 50, za B 60. Co si vyberete, co je správně? Příště budeme losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kteří dostanou powerbanku. Tak si poznamenejte, pokud si snad ještě nepamatujete textovou zprávu, jak se píše, jak se odpovídá. Výlety, krátce vylety, pak následuje mezera, pak napíšete Ačko nebo Bčko, podle toho, jakou odpověď vyberete a napíšete, ne napíšete, uděláte druhou mezeru. Pak teprve napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo, je to jasné, řada obcí má stejný název, tak aby nám ta výhra nebloudila. Tuhle zprávu odešlete do dnešní půlnoci do 23. hodiny a 59. minuty, ale... Ano, jednou jsem tam, tuším, našel odpověď, která byla přijata těsně před touhletou hranicí. Tak nečekejte, posílejte raději hned. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. 4 koruny stojí zpráva, tedy její odeslání, službu zajišťuje ATS Praha. Příště tedy budeme znát jména 5 posluchačů, kterým powerbanku pošleme a na začátku října pak budeme znát výherce hlavní ceny. Hlavní cenou je v září výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. Tak je to velmi oblíbená, praktická cena, hodí se na ty vaše výlety a můžete vyhrát samozřejmě při troše toho pověstného štěstí. Držíme palce.

0: Litoměřice na severu Čech nabízejí kromě řady památek a výletů jeden opravdu světový unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek. Nikde jinde se totiž nemůžete dotknout ruky 40 významných českých i světových osobností z různých oborů. A právě tam nás teď vezme naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Expozicí plnou skleněných dlaní nás provede Alexandr Huňát, otec tvůrce křišťálových otisků Jana Huňáta. A tak se nechme vést.
1: U nás je to de facto obrovská síň slávy, kde si návštěvníci můžou připomenout, co tyhle ty vynikající osobnosti pro nás v životě dělali, jak budili naše pozitivní emoce tím, že si nafotí ruku svého favorita, pohladí si ji a má důkaz, že si podá ruku třeba s Karlem Gottem, což se vám nikde jinde ve světě nepodaří.
2: Zdaleka se tady muzeum Křišťálový dotek neomezuje jenom na ty české osobnosti, je tady spousta naprosto významných světových jmen. A všechno to tvoří váš syn Jan. Já tedy o technologii skla mnoho nevím, ale tolik vím, že sahat na rozstavené sklo se opravdu nevyplatí.
1: Návštěvníci uvidí i technologii, máme tady video, jakým způsobem tenhle křišťálový dotek vzniká, čili nejdříve se musí získat otisk této slavné osobnosti, tam se do toho po vychlazení naléje speciální tekutina, která po stuhnutí vytvoří de facto umělou ruku dané osobnosti se všemi detaily. A s touhle umělou rukou se dělá otisk do sádry, sádra vydrží teplotu rozžaveného skla. Pak se naléje rozžavené sklo, zarovná se to a výsledek je takový, že máte světový unikát. Je to vlastně daktyloskopická stopa dané osobnosti, tak na to syn získá mezinárodní ochranu známku.
2: Některé ty exponáty jsou ještě umělecky dotvořené.
1: To jsou umělecká díla, která syn vytváří, jako by vzdal hold těm osobnostem. Třeba Madeleine Albright chtěla něco českého, něco amerického, tak je tam český lev a americká orlice. Pan Maso pustil míč, takže je tam skleněný míč a před ním je jeho ruka. Třeba Karel Gott je tam s vybroušeným slavíkem.
2: U které z těch rukou vy se nejraději zastavíte nebo pro vás osobně hodně znamená?
1: Nezodpověditelná otázka pro mě, protože každá z těch osobností zanechala v historii tak významnou stopu a hlubokou, že si nedovolím říct, která je pro mě význačnější. Samozřejmě v oblasti, já nevím, lidství je to Nicholas Winton. Z oblasti sportu je to Lukáš Krpálek s Jardou, hokejistou. To je těžký říct, protože každá ta osobnost nechala tak hlubokou stopu v mé mysli a v mých pocitech, protože oni vlastně ovlivňovali naše životy, oni budili ty pozitivní emoce a každý svým dílem v oblasti svého Ennio Morricone, prostě když slyším jeho hudbu, tak se mi doslova zježí chlupy na kůži. Takže každá z těch osobností ve mně nechala hlubokou stopu a z toho důvodu nedokážu říct, která je hlubší.
2: Zkrátka nezbývá, než poradit návštěvníkům, aby se do muzea Křišťálový dotek v Litoměřicích přijeli podívat a sami si vybrali ten otisk ruky osobnosti, která je nejvíc zaujme.
0: Dodává naše ústecká kolegyně Slávka Brádlová, která nás spolu s průvodcem Alexandrem Huňátem provedla úžasnou galerii plnou slavných osobností. Našli byste v ní otisk ruky prezidenta Václava Havla, režiséra Jiřího Mencla, herce Bolka Polívky, tenisty Ivana Lendla a spousty dalších. A sama Slávka přiznala, že jí oslovila dlaň jednoho z členů skupiny Beatles Ringo Starra a taky místo pro otisk ruky Járy Cimrmana. A pokud je chcete vidět také vy a to hned teď, tak se podívejte do fotogalerie na našem webu výlety.rozhlas.cz.

I po prázdninách tradice velí připomenout závěrem soutěžní otázku, ale ještě než ji řeknu, tak také připomenu adresu našeho webu výlety.rozhlas.cz, kde to znění otázky najdete. Najdete tam všechny reportáže, které jsme odvysílali, můžete si je poslechnout. K ním jsme přiřadili fotografie, takže se můžete také podívat na místa, o kterých je řeč, a pak se tam třeba osobně vydat. Tak ta soutěžní otázka inspiroval nás podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech a vstoupil do svého jubilejního ročníku. My se ptáme, kolikáté výročí slaví, za A 50. nebo za B 60. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Výherce tedy budeme znát až na začátku dalšího měsíce. Máte dost času, abyste odpověděli alespoň jednou v průběhu září správně. Pak jste ve slosování. No, kdybych na něco zapomněl, opět odkážu na náš web výlety.rozhlas.cz, kde se dovíte všechno potřebné, nebo mi napište pavel.kudrna@rozhlas.cz a já vám, co budu vědět, řeknu. Tedy kromě správné odpovědi, pochopitelně. Mějte se moc pěkně, tým výletu vám přeje hezký zbytek neděle, užívejte si stále ještě, řekněme, přiměřeného počasí, než začnou ty podzimní plískanice. To přeci jenom s těmi výlety bude poněkud horší, ale je řada míst, kde se i při těch výletech můžeme schovat do tepla a pěkně pod střechu. Ale to už hodně předbíhám. Pavel Kudrna přeje dobrý den.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Je 14 hodin. Ústí nad Labem získalo přes 18 milionů korun na energetické úspory magistrátu. Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Fotbalisté Teplic budou večer hrát v lize proti obhájci titulu. Po celý den čekáme převážně zataženo a nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Energetické úpravy budovy ústeckého magistrátu jsou po dvou letech téměř hotové. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO už dělníci vyměnili všechna okna a dveře i dvě ze tří výměníkových stanic. Poslední musí dokončit před začátkem topné sezóny.
2: Celý projekt stojí téměř 48 milionů korun. Přes 18 milionů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Úpravy mají snížit spotřebu tepla v budově o 17%, tedy přibližně o 240 MW. Hodin ročně. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Litoměřické zastupitelstvo schválilo na posledním jednání výstavbu nové sportovní haly u gymnázia Josefa Jungmana za téměř 300 milionů korun. O investici se bude město dělit s Ústeckým krajem. Společně se tak budou podílet na přípravě veřejné zakázky nebo konečném výběru zhotovitele. Nová hala má nabídnout zázemí nejen pro školáky, ale také pro sportovní kluby a veřejnost. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsoby voleb a propagují kandidáty mladší 30 let. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek. Podle něj kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
3: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čili to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
1: V německé spolkové zemi Dolní Sasko dnes voliči hlasují v komunálních volbách. Vyberou zástupce do regionálních zastupitelstev, krajských sněmů a zastupitelstev města a obcí. V některých městech se rozhodne i o budoucích starostech a primátorech. Sport. Fotbalisté Teplic dnes nastoupí od 18 hodin v 8. kole šance ligy proti Slavii Praha. Podle záložníka Severočechů Marcela Čermáka nebude snadné se proti obhájci titulu prosadit.
4: Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak o to bez debat. My se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít.
1: Počasí. Očekáváme po celý den převážně zataženo, občas déšť nebo přehánky. Srážky mohou během odpoledne přechodně slábnout nebo i ustávat. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů, na severu 14 až 17 a na horách maximálně 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 28 v Lounech v ulici U Porcelánky havarovala motorka a na Lounsku u obce Žerotín v okrese Louny nabouralo osobní auto do stromu. Na místo jede policie. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. A za Český rozhlas přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po druhé, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky začínající nedělní pohodové odpoledne. Památník Terezín si připomíná 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustika novou výstavou v Malé pevnosti. Ta zachycuje zásadní milníky z jeho života. Více uslyšíte v reportáži zhruba za 15 minut. Do té doby posílám písničky, ty, které nestárnou. Zaspívá Pavel Bobek, taky Marika Gombitová. Ale teď už posílám Martina Maxo.
0: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Pavel Bobek dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. V dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo, bude Martin Písařík mluvit o hadech. Dozvíte se třeba, že všichni hadi jsou masožraví.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Marika Gombitová a její vyznanie. 14 hodin a 20 minut, k tomu vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní pohodové odpoledne. Život a dílo Arnošta Lustika představuje nová výstava v Malé pevnosti v Terezíně. Je doplněná o fotokoláže od výtvarnice Elišky Sofr Podzimek. Ty zachycují například Lustikův život před transportem do Terezína nebo jeho dospívání v terezínském getu.
1: Ve výstavě je ve zkratce Arnoštův život s krásnými ilustracemi Elišky Podzimkové, které mají nadhled a hloubku.
2: Popisuje dcera Arnošta Lustiga Eva Lustigová. Ta spolu s Markétou Pilátovou napsala knihu, která se jmenuje stejně jako nová výstava Arnoštova cesta a zachycuje důležité milníky ze života známého spisovatele.
1: Arnoš říkal, že prožil asi 20 životů.
2: Jen se štěstím za války unikl smrti, přibližuje mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
3: Arnoš Lustig byl jako 16-letý deportován do Terezína v roce 1942 a odtud se dostal do Osvětimi, z které byl potom ke konci války deportován a podařilo se mu vlastně uprchnout z transportu smrti.
1: Další stěžejní okamžik bylo samozřejmě jaro roku 1968, na kterém se podílel. Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl persona non grata.
2: Shrnuje zásadní momenty života svého otce Eva Lustigová. V šuplíku Arnošt Lustig nechal také 7 filmových scénářů. Ty teď nadační fond v čele s Evou Lustigovou plánuje nabídnout filmovým produkcím.
1: Jeden z nich je například s názvem My tři se nerozejdem. Ludvík Aškenázy a Arnošt Lustig napsali umělecký scénář a musím říct, že to je film na Oscara.
2: Arnošt Lustig tak i 100 let po svém narození díky svému odkazu zůstává nesmrtelný.
1: Jeho literatura a filmy a humanistické myšlení jsou s námi dodnes a to je to nehmotné a to je to nesmrtelné.
2: Výstavu mohou návštěvníci shlédnout v předsálí Malé pevnosti do konce roku. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 14:31. K tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho pohodové odpoledne. Pojďme na tipy, abyste věděli, co vše z kultury se děje dnes na severu Čech. Tak třeba v Kadaní ve františkánském klášteře se můžete až do 17. hodiny podívat na Den otevřených dveří. To je akce pro rodiny s dětmi právě ve františkánské zahradě. Perníková chaloupka, tak tuhle tu krásnou pohádku můžete navštívit v Mostě ve Fanparku přesně v 16 hodin a ještě jedna pozvánka do klubového kina v Ústí nad Labem na veřejný sál Hraničář totiž v 17 hodin odehraje kultovní film Terminátor Den zúčtování. Takže ať si vyberete cokoliv, hlavně se bavte a hezké odpoledne s Českým rozhlasem Sever.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Hanka Zagorová a taky písničky, které nestárnou, které hrajete na Českém rozhlase Sever. A teď půjdeme cestovat v seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: S Evou Bucharovou si dneska prohlédneme křížovou cestu ve Vilémově na Děčínsku.
2: Určitě se vám to taky stává, že velmi zajímavé místo objevíte na výletě nečekaně a možná i náhodou. Mně se to stalo zrovna nedávno, když jsem se jela načepovat vodu k vilémovskému léčivému prameni, který jsem našla pod tímto názvem na mapě. Pramen je ve Vilémově v moc hezké udržované malé kapličce a hned vedle pramenu jsem si plánovaně mohla projít křížovou cestu a zvu tam i vás. Vilémovská křížová cesta byla postavená za jeden jediný rok v letech 1765 až 1766. Tvoří jí 13 barokních výklenkových kamenných kapliček, stojí na hranolových podstavcích a jsou zakončeny půlkruhovým štítem, na kterém se nachází římská číslice. Jednotlivá zastavení jsou podle terénu nerovnoměrně rozmístěna kolem starého hřbitova spolu s vysázenými lípami. Posledním 14. zastavením je boží hrob s pískovcovou sochou ležícího Krista z roku 1765. Kaple je zapuštěná do svahu, vzadu za kostelem Nanebevzetí Panny Marie a vytváří dojem hrobové jeskyně. V letech 2020 až 2022 došlo k celkové rekonstrukci kamenných zastavení, k opravě prosklení a vrácení původní barevnosti křížové cesty. Ke křížové cestě ve Vilémově se dostanete po modré z Mikulášovic z Dolního nádraží anebo z vlakové stanice v Horní Poustevně. Přímo do Vilémova jezdí taky autobus z Děčína s přestupem Chřibské.
1: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever,

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Činasky a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Monika Absolonová loni získala cenu Thálie a bronzového českého slavíka. Letos slaví 50. narozeniny a Česká televize natočila dokument věnovaný jejímu životu. Slávka Barádlová se zeptala, jestli ji ta nabídka potěšila anebo zaskočila.
1: Když jako zavolal Jindřich Procházka, režisér, který působí v ostravské televizi a my se známe od mých 17 let, protože mi točil tenkrát 2 videoklipy. A zavolal mi, že se mi blíží to jubileum a jestli bych nechtěla s ním natočit dokument. A já? A mě to úplně vyrazilo dech. Ale bála jsem se vlastně, o čem to jako bude. No a začali jsme točit loni někdy na podzim, to se jela Stardance Tour s Českou televizí. A vlastně se bála, aby se v tom životě mi něco událo, tak událo. Dostala jsem Thálii úplně nečekaně, dostala jsem Slavíka, takže vlastně tam máme i nějaký jako radosti. Mýmu synovi bylo 10, to jsme tam ale netočili, proto je Tády soukromý. A já jsem jako zvědavá, co z toho vznikne, já jsem neviděla nic. Já jsem jenom byla ten respondent a odpovídala jsem na různých místech, na různé otázky a do toho prostě zpovídali moje kamarády a lidi, kteří jsou okolo mě a mají mě rádi. Já jsem vlastně sama zvědavá, co oni o mě budou vyprávět, všetně mý rodiny. Jsem zvědavá.
2: Tak zvědaví budou i diváci České televize, ale já jsem zvědavá na vaši novou divadelní sezónu.
1: Tuhle divadelní sezónu, jako vždycky, nastupuju za posledních x let v divadle Studio 2. Budu hrát Judy, právě za kterou jsem získala Thálii, a já jsem moc vděčná, že to jako hrajeme, že to vlastně soukromý divadlo vůbec uvedlo, protože to je nekomerční titul. Na to se moc těším. Potom budu hrát Lovce bobrů a to je v divadle všechno. A pak mám koncerty, ale těch mám teda požehnaně. 3.10. mě čeká koncert mým 50. v O2 Univerzum a pak já jezdím už leta letoucí vánoční koncerty a já jsem nikdy neříkala, že mám šňůru, ale v podstatě už to v mém případě je šňůra vánočních koncertů, která začíná někdy 16. listopadu a trvá do 2. února a těch koncertů je šíleně. Třeba 4x, 5x do týdne mám koncert. To mě čeká. A vlastně se na to těším a jsem zvědavá na ten koncert těm 50. a říkám si, že kdyby se povedl, protože on je už hrozně dlouho vyprodaný a lidi chtěli jako další a já nemám ráda tady to přidávání. A kdyby se ale tenhle povedl, a protože se tomu ne Monika 50, ani bude teď 50, ale 50 Moniku můžete zpívat až do 59. Takže možná se s tím velkým koncertem větším prostě vydám do dalších jako měst, dalších míst, uvidíme.
0: Dokument věnovaný zpěvačce Monice Absolonové uvede Česká televize ještě letos na podzim. A my pokračujeme v našem pohodovém odpoledni na Českém rozhlase Sever. Posíláme Marii Rotrovou. Tak hezký poslech a hezké odpoledne.

Marie Rotrová dospívala, nám pomaličku, ale jistě končí první hodina našeho nedělního pohodového odpoledne. Barbora Kučerová už pro vás připravuje další zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že Češi ve svých závitích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Podrobnosti už je za pár minut, přesně ve 3 hodiny odpoledne, a do té doby vám ještě posílám skupinu Pet Shop Boys. Renáta Filipi přeje hezký den a hezký odpoledne s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Češi ve svých závětích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny. Ministr průmyslu ale neřekl, za jaké situace. V Roudnici nad Labem začalo rozšiřování tamního hřbitova. Zítra očekáváme zataženo až oblačno, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová, dobré odpoledne. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví. Upozorňuje na to kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglera Zuzana Čintíšková.
2: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
1: Darovat lze i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. Městská knihovna v Jablonci nad Jizerou nově nabízí vypůjčení e-knih. Čtenářům se tak otevřela databáze tisíců titulů, které si mohou přečíst na čtečkách nebo v telefonech. Služba je dostupná všem registrovaným čtenářům. Roční poplatek vyjde na 150 korun pro dospělého a 60 korun pro děti a studenty.
3: Přečtení e-knihy je možné skrze aplikaci Palm knihy. Čtenář se zaregistruje pod stejnými údaji jako do knihovny. V online katalogu knihovny si pak e-knihu vypůjčí. Ta se následně objeví právě v aplikaci. Po 31 dnech se výpůjčka sama vrátí. Anna Podhorná, Český rozhlas.
1: V Roudnici nad Labem chybí místo na tamním hřbitově. Radnice proto začala s jeho rozšiřováním. Projekt počítá s celkovým navýšením kapacity o 400 dalších míst v kolumbárních věžích. Během podzimu bude dokončená první etapa, kdy vznikne 75 nových schránek pro zemřelé. Celkové náklady jsou 6 milionů korun. Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší cenu paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí.
0: Počasí.
1: V noci čekáme nejnižší teploty 15 až 12 stupňů Celsia. Po půlnoci začnou srážky ustávat. Zítra ráno na severu a na horách očekáváme zataženo až oblačno a místy přehánky. K večeru se ale vyjasní. Nejvyšší teploty zítra 19 až 22 stupňů, na severu 17 až 20 a na horách 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích v ulici Hrázní máme hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do sloupku, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. V Lounech v ulici u Porcelánky na silnici 28 havaroval motorkář. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Za Český rozhlas přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po třetí, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči velmi často chybují. Ale jako první písničky, ty, které nestárnou, zaspívá Věra Špinarová, taky Karel Gott a teď už posílám Petra Muka.
0: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Věra Špinarová a Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní pohodové odpoledne. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever.

0: Pavel Habera a taky skupina Tým a vy posloucháte Český rozhlas Sever a jeho nedělní pohodové odpoledne. Pojďme se podívat na to, jaké bude dnes počasí a o tom si budu povídat s ústeckou meteoroložkou Janou Ehertovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to bude vypadat ještě v průběhu dnešního dne, večera a noci?
1: Tak teď se zdá, že je taková menší přestávka a v ústeckém kraji nám aktuálně úplně tak neprší. Teploty i se trošičku posunuly nahoru, protože ta oblačnost přece jenom trošičku nám ustupuje, ale ne tak, že by se protrhávala, ale trošičku to sluníčko za těmi mraky vidět je. Takže teď aktuálně teploty 16 až 19 stupňů Celsia, ale potom během večerních a nočních hodin zase opět srážky budou přibývat, takže očekáváme, že zase opět na celém území nám během večera a noci zaprší.
0: Pojďme na zítřek, bude svítit sluníčko, nebo to bude podobné právě té dnešní propršené neděli?
1: Nebude to podobné, bude nám svítit sluníčko v Ústeckém kraji, ale ještě zpočátku se to konat nebude. Tam budeme mít protrhávání oblačnosti někde od západu v těch ranních hodinách, takže na západě už bude méně oblačnosti, ale srážky nám ještě budou zůstávat na horách a na severu, ale ty taky postupně během těch dopoledních hodin budou ustávat a ta oblačnost protrhána se bude dostávat i tady na ty místa. Takže během odpoledne očekáváme, že bude nějaké už polojasno, k večeru až do vyjasnění a zítra se trošku ohřejeme oproti tomu dnešku, očekáváme teploty ranní kolem 14 stupňů Celsia a ty odpolední 19 až 22 stupňů Celsia.
0: O počasí jsem si povídala s ústeckou meteoroložkou Janou Ehertovou. Díky a naslyšenou.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Jitka Zelenková dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Slavný vojevůdce Napoleon Bonaparte přivedl své vojsko až do českých zemí. Místo, kde se objevil ve dnech 29. a 30. srpna, se nachází nedaleko Ústí nad Labem. Napoleon Bonaparte naposledy navštívil české země v roce 1813. To se totiž ve dnech 29. a 30. srpna odehrála u Chlumce a Přestanova na Ústecku slavná bitva. Pro francouzskou armádu skončil střet porážkou, a to i přesto, že Francouzi měli dvojnásobnou početní převahu. Ráno 29. srpna 1813 zazněly z Chlumeckého hřbitova první výstřely. Ten den padlo na poli zhruba 12 000 mužů, většinou Francouzů. Boje pokračovaly i druhý den a na bojištích padlo dalších 5 000 francouzských vojáků. Spojenecká armáda nakonec francouzské vojsko obklíčila. Francouzi tak propadli panice a zbytky armády se dali na neorganizovaný úprk. Během této bitvy byly taky zcela zničeny obce Chlumec, Stradob, Žandov, Přestanov, Roudné a Dolní Varvažov. Napoleon se však nehodlal s porážkou smířit, a proto se 17. a 18. září znovu pokusil o průnik do Čech. On a jeho vojsko se usídlilo v nedalekém Nakléřově. Další boje se tak odehrály v Dolním a Horním Varvažově a Přední a Zadní Telnici. Francouzské jednotky ovšem byly znovu odraženy a 18. září 1813 se tak stalo posledním dnem, kdy se slavný císař Napoleon Bonaparte nacházel na území Čech.

0: chodil k vám.
1: Kam se schoulí Jacques-Carel Gott? 15 hodin a 36 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní pohodové odpoledne. 60 let historie, pohárový pohár v kapse a chuť na extraligový vrchol. Lovci Lovosice vstupují do nové sezóny s novým trenérem a ambicemi, které míří hodně vysoko. Jak se tým připravuje na útok a na čelo tabulky, tak to se dozvíte v dnešním pořadu O čem se mluví s Lenkou Šobovou.
2: O čem se mluví?
3: Za rok oslaví 70 let existence. Do nové sezóny vstupují s novým trenérem a chtějí útočit na čelo tabulky. Házenkáři z Lovosic mají stále ještě čerstvý pohárový titul, ale chtějí hlavně uspět v extralize. Lovosická házená jako dnešní téma pořadu O čem se mluví s Lenkou Šobovou.
2: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?
3: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad O čem se mluví s ředitelem házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěchem Srbou. Prožíváte 69. ročník své existence. Jaký je?
4: Je to takový náročný, vlastně je to pro mě jako pro ředitele, je to takový nekonečný boj. Já si připadám jako taková ta veverka v tom kolečku, která pořád běží, a když se to rozběhne, tak se to jenom točí rychlejš, takže je to pořád náročný.
3: Tu 60 už jste nějak řádně oslavili?
4: 60 let jsme oslavili řádně při příležitosti vlastně toho 60. výročí klubu. Jsme poprvé vlastně chystali házenkářský festival na zimním stadionu. A vlastně v rámci těch 60 let výročí přišlo na utkání 2500 lidí. Jsou to dvě souběžné akce, kdy jedna akce je házenkářský festival, což je jeden z největších turnajů dětských, mládežnických, který je vždycky na startu vlastně každého ročníku. A k tomu jsme přidali vlastně druhou souběžnou akci, a to je otvírák sezóny, a to je první extraligový utkání v té sezóně, kdy všichni ty účastníci vlastně jdou na unikátní utkání, který se odehraje na lovosickém zimním stadionu.
3: Daří se házené v Lovosicích? Nabízelo by se, že když 60 let tradice, tak asi ano. Ale jak významné je postavení lovců na té městské sportovní mapě?
4: Tak na té sportovní mapě Lovosicích samozřejmě jsme na tom topu, kdy jako jeden z mála sportů vlastně děláme vrcholový sport, profesionální, řekněme, na té mužské složce. V těch posledních letech my jsme si vytýčili před 10-12 lety ty cíle takový, aby jsme u každé složky měli profesionálního trenéra, což se nám u mládeže, což se nám jako podařilo, a chtěli jsme zprofesionalizovat vlastně i tu mužskou část, což si myslím, že v tom jsme taky udělali docela velký progres. Samozřejmě to přináší zvyšování rozpočtu, kdy vlastně ty peníze se schánějí všem hrozně těžko, protože prostě ta situace je taková, jaká je. Naštěstí říkám, my jsme házená, je menší sport, který patří do menšího města. Myslím si, že to je pořád uměrný Lovosicím a že tady v té sféře jsme udělali velký progres.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad O čem se mluví, dnes s ředitelem házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěchem Srbou. Už jste to naťukl, peníze. To je vždycky důležitá věc v každém sportovním odvětví. Daří se vám schánět finance?
4: No, samozřejmě daří se nám, ale představovali bychom si to určitě líp. Myslím si, že sport obecně je v České republice hodně podfinancovaný. Jo, bohužel. Myslím si, že jsme nějakým způsobem dotáhli náš rozpočet.

0: rozpočet, není to ani žádný tajemství, náš rozpočet je 16 milionů korun, kdy necelých 20% dostaneme od města a víceméně v ostatní si scháníme sami. Jsme podporovaní krajem, jsme v takzvaných akademii na mládež, dostáváme od kraje peníze, ale říkám, určitě to jsou spojené nádoby, ta vrcholná házená i ta výchova té mládeže jsou prostě spojené nádoby a jeden bez druhého to nefunguje a je potřeba, aby si to prostě ty politici uvědomili. A další věc je, že prostě tady není absolutně nastavený systém daňovej, kdy ty firmy nejsou moc motivovaný vlastně ten sport podporovat a je to většinou na osobních nějakých vazbách a nebo obchodních příležitostech.
1: Říkal jste 20% od města. Mohlo by dávat víc podle vás, anebo je ta podpora v téhle výši v kontextu města, jako jsou Lovosice, naprosto odpovídající?
0: Já si myslím, že samozřejmě rezerva je vždycky, jo, ale nicméně podpora od města je konstantní, je stabilní. Myslím si, že i co jsem zapomněl zmínit, je, že vlastně v Lovosicích všichni sportují zadarmo, jo? Což je naprosto unikátní záležitost. Ten, kdo je prostě členem oddílu, takže tam ta podpora toho města si myslím, že je veliká. Jo, můžeme se bavit o tom, že samozřejmě ten klíč se vždycky hledá strašně těžko, jo, ten spravedlivý, jo, aby teda všichni dostali to, co by dostat měli. Já si myslím, že v Lovosicích je to nastavený velmi dobře a je potřeba samozřejmě, aby ten stát pomohl jako hlavně tomu sportu, jo, jako takový, protože dneska se všechno škrtí, zkracuje, jo, infrastruktura vlastně těch sportovišť na šílených úrovních a je potřeba se o to starat.
1: Jak to máte s halou, s místem, kde hrajete nebo kde trénujete? Je to majetek klubu, je starost na vás, a nebo je to městské zařízení?
0: Ne, ne. U Lovosicích je to výhradně všechno městské zařízení. My to máme k užívání, takže jak jsem říkal, jak jsem zmínil, všechny ty sporty, vlastně myslím si, že v Lovosicích je unikátní sportovní areál, který kdysi historicky vybudovala Secheza. Pak to předala vlastně, když se privatizovalo, tak to předala všechno městu. Bohužel ten areál je obrovský a samozřejmě myslím si, že tím, jak skočily energie v posledních letech, jo, jak ta náročnost vlastně i těch profesí a tady těch věcí se všechno zdražuje, tak si myslím, že i město bude pomalu jako na křižovatce, jako co s tím vším jako dělat, jo, protože rozhodně na velikost Lovosic je až moc komfortní, třeba, že tam máme zimní stadion.
1: Sporty na vrcholové úrovni, kromě toho kvalitního zázemí, taky potřebují širokou dětskou a mládežnickou základnu, aby měli z čeho vybírat ty nejlepší. Láká házená dnešní děti?
0: Já myslím, že máme konstantní nějaký přírůstek vždycky v té členské základně. Máme velmi dobrou spolupráci se základními školami, děláme ukázkové hodiny, spolupracujeme i s mateřskými školkami, kdy se propojujeme různě. Teďka konkrétně vlastně nás čeká, kromě toho házenkářského festivalu, kde budeme hrát vlastně extraligový utkání pro základní školy, kdy bude 25.9. tuším v pátek, budeme hrát v 10.30. Jsme domluvený s první, druhý třídy, vlastně místo výuky budou fandit na házenou, takže to bude taky další takový propojení vlastně a nějakým způsobem cíl těm dětem ten sport ukázat, tak aby se k tomu sportu dostali. Jo, a obecně za to náš cíl je, aby to dítě začalo sportovat. A to, jestli si pak vybere házenou, fotbal, florbal nebo jakýkoliv jiný sport, cílem je, aby těch dětí u toho sportu bylo dneska jako co nejvíc, protože poluční sport jako takový v podstatě zmizel.
2: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: Jste s Českým rozhlasem Sever, posloucháte pořad O čem se mluví dnes s ředitelem házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěchem Srbou. Já jsem v úvodu zmiňovala nového trenéra, toho máte od května, jím Petr Mašát. Představte ho našim posluchačům.
0: Tak Petr je dlouholetý hráč, prošel reprezentacemi mládežnickýma, posléze pak trénoval v Jičíně, pak v nižších zahraničních soutěžích. My jsme dlouhodobě hledali nějaký impuls, nakonec vlastně jsme vytvořili trenérský duo Mašát Hlavatý a jsme na začátku, mají za sebou v podstatě měsíc přípravy nebo finišou teďka šestý týden, takže na nějaký hodnocení určitě ještě čas a já věřím tomu, že to bude dobře fungovat a že do té sezony vkročíme tou správnou nohou.
1: Přesto, že je působení nového trenéra v samém začátku, dá se už teď říct, jestli se něco změnilo?
0: Tak já se přiznám, že nejsem úplně na blízku tomu tréninkovému cyklu. Jo. Mám samozřejmě nějaké informace, ale v současné chvíli samozřejmě, jak se poznávají ty obě dvě z ty strany, tak je to jako ze vším. Prostě na začátku si myslím, že to trošku, že všichni jsou ostražití, všichni, jak se ty nový systémy učej nebo nový návyky, tak je každý ostražitý a všechno dělá tak, jak má. Já si myslím, že to, jestli to bude fungovat, se právě ukáže spíš jako trošičku pozdějiš, až si ty návyky prostě sednou a budou ty hráči skutečně dělat to, co ty trenéři chtějí a budou to dělat automaticky.
1: Všechno ukáže, až soutěž samotná. Kdy vám začíná nový ročník?
0: Tak jak jsem zmiňoval už na začátku, my startujeme 5.9. vlastně souběžně ty dvě akce, kdy 4.9. začíná mládežnický festival, který děláme pro tři nejmenší složky, což jsou minižáci, mladší žáci, starší žáci, to je zhruba 900 účastníků vlastně, který odehrou téměř 300 utkání během pátka, sobota, neděli a extraligový utkání je otvírák sezóny a ten je 5.9. v sobotu od 8 hodin z HBC Jičín, kdy ta sezóna startuje a je to taková naše chlouba vlastně toho klubu, kde jsme vybudovali. Tuším, že teď už je to 10. otvírák a vlastně i ta akce je spojená s charitou.
1: Když charita, tak koho podpoříte letos?
0: Letos se náš otvírák a házenkářský festival spojil s nadací Pink Bubble. Pink Bubble pomáhá výhradně mladým lidem s rakovinou a já věřím, že ta pomoc bude veliká, že to bude mít dobrý dosah.
1: Když charita, tak vybírání peněz, jakým způsobem k těm penězům vlastně přicházíte?
0: Děláme společnou tombolu, která se vlastně probíhá od pátku do toho sobotního utkání, kde nazbíráme, vlastně každý los vyhrává. Všichni účastníci si můžou za 30 korun zakoupit a 100% té tomboly vlastně jde na tu charitu. Potom další velká část je dražba dresů, která probíhá většinou týden před akcí a nemalá část jde i ze vstupného i vlastně v obě dvě ty družstva, kdy za každý gól, který v síti to družstvo, tak ty hráči přispějou 100 korunou.
1: Tak ať se vydaří ten charitativní začátek a i sezóna, která je před vámi. Hostem pořadu O čem se mluví byl ředitel házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěch Srba. Děkujeme.
0: Moc děkujeme. Příjemný den.
2: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Příští pátek se v Liberci uskuteční Den regionálních potravin. Obyvatelé České Kamenice rozhodují, kam má město přemístit workoutové hřiště. Fotbalisté Teplic budou hrát večer v lize proti obhájci titulu. Zítra očekáváme zataženo až oblačno, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V České Kamenici mohou lidé hlasovat, kam se přesune workoutové hřiště. Na původním místě ve Spálené ulici už totiž hřiště není. Město tam chce postavit novou pumptrackovou dráhu. Hlasování probíhá do konce měsíce v aplikaci Munipolis a zúčastnit se ho po vyplnění telefonního čísla může kdokoliv.
3: Obyvatelé mohou vybírat ze 4 různých lokalit. Pokud by někdo nebyl s nabízenými možnostmi spokojen, může přidat i svůj vlastní návrh. Podle nezávislého místostarosty Vojtěcha Marka město následně workoutové hřiště obnoví na místě, které získá nejvíc hlasů. Z České Kamenice Lukáš Mucha, Český rozhlas.
2: Den regionálních potravin představí v pátek 18. září v Liberci nejen oceněné výrobce, ale také novou bezobslužnou prodejnu regionálních produktů u krajského sídla. 20. ročník akce se z náměstí doktora Edvarda Beneše přesune na loni dokončenou náplavku Lužické Nisy. Představí se farmáři a výrobci potravin z celého kraje. Jejich výrobky budou moci lidé ochutnat i nakoupit, řekla ČTK Petra Handlířová z agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje. Součástí programu bude vaření z regionálních surovin s kuchařem Pavlem Vedralem. Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou.
1: Sport.
2: Fotbalisté Teplic nastoupí od 18 hodin v 8. kole šance ligy proti Slavii Praha. Podle záložníka Severočechů Marcela Čermáka nebude snadné se proti obhájci titulu prosadit.
4: U Slavie je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra, že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak o to bez debat.
1: Počasí.
2: V noci čekáme nejnižší teploty 15 až 12 stupňů Celsia. Po půlnoci začnou srážky ustávat. Zítra ráno na severu a na horách očekáváme zataženo až oblačno a místy přeháňky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty zítra 19 až 22 stupňů. Na severu 17 až 20 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích v ulici Hrázní máme stále hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do sloupku, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Za Český rozhlas přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás. Pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
0: Já jsem Bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
0: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
0: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
0: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že? Je to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, prosím. To vyloučeno, to byste mě urazil, kde
3: no, tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby.
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já se...
3: Že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a...
4: Aha.
3: Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Seďte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak já se jenom chviličku zapsu, tak...
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, vidíte a už je ven.
1: Luděk Kopřiva, vlastním jménem Ludvík Kopřiva, se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
6: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. Ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte.
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelez.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani můk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál tohle.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
6: A mě pošlou sedlo vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
4: No, tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skladu. Jde o pár hodin.
7: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chrán, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
8: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
5: Zajste, soudru, že zajste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tady máte flašku.
10: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
1: To nám...
2: Pardon.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Pane šéf, prosím vás.
1: Prosím.
2: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
1: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
2: Děkuji.
1: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host.
2: Ano. Děkuji.
1: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano, naschledanou.
2: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
1: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
2: No.
1: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
2: No.
1: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
2: Ano.
1: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano,
2: ano.
1: Kvůli kybernetu. Ano,
2: aha.
1: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
2: Ano.
1: Kdybyste si trošičku stoupnul.
2: Ano, prosím.
1: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pan potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás.
2: No.
1: Tady. Prosím. Bohatá.
2: No.
1: Hezká.
2: No.
1: Moudrá.
2: Jo.
1: Jen trošičku starší.
2: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
1: Kašlete na nic. Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
2: no.
1: Skoro zajíček.
2: No.
1: A už bohatá.
2: Jo.
1: Ano, hezonka,
2: jo.
1: Trochu docela nepatrně hloupá.
2: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
1: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
2: no.
1: Hezká, chudá, kašlete.
2: A je, no jistě, na chudou kašlu.
1: Ano, tak tady. Bohatá,
2: no.
1: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
2: Já vím,
1: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle
2: no.
1: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím.
2: No.
1: Tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
2: no.
1: Cizí státní příslušnost.
2: No, prosím, to je to, co já hledám.
1: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
2: Jakou?
1: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ine. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel, vy přece nikdy ne.

0: myslíte. Tak to laskavě dodržujte.
1: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala: Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
0: Prosím, pokračujeme.
1: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
0: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
2: Jak je vám? Milostivá paní.
3: Evelíno.
2: Jak je vám?
3: Moh mě zabít.
2: To je šok.
1: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl: Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila: ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
0: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
1: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky, jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech, jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili, nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
4: Soudruhu vedoc.
5: Ano.
4: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
5: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províst to, jak vy jste řekl.
4: Identifikovat.
5: Ano.
4: Tak jdeme. Prosím.
5: Prosím, pozor.
4: S dovolením.
6: Pojď. Prosím. Gábel neboli vidlice PČ6653/4. Ano, ano, ano. Ano, 6653/4. Prosím.
4: Děkuji. Patří vám to, ne?
5: Ne.
4: No, tak to musíme rozbalit.
5: Prosím.
4: Prosím.
1: Balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
5: Opatrně, nepoškodil.
1: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendavá sláma.
4: Račte. Račte. Co je tady ty vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
6: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
4: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
7: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan fará, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká zákristy. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a po mně zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumí. A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Netříká, no.
6: Opravdický Anděl.
7: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Se na to můžu vybodnout. Když se na tom neumíš, tak na to nelez.
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
8: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
8: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli, no. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
8: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
8: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem.
8: A ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
8: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
8: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel... nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
8: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
8: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
8: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No, taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl. Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
8: No jo, to... jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
8: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodnej jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
8: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
8: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
8: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
8: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
8: Čeče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
8: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrova. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
8: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emně Kaprové bytem tamtéž.
8: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
8: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
4: Já si, vidíte?
8: Ale já si snad kvůli vás mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Stát loni řešil přes 1600 případů od úmrtí po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů. Litoměřičtí zastupitelé podpořili plánovanou výstavbu nové sportovní haly. Na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci se představí hlavně školy z Libereckého kraje. V noci čekáme teploty mezi 15 až 12 stupni, zítra potom očekáváme zataženo až oblačno, přehánky k tomu a teploty do 22 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za více než 560 milionů korun. Jde o takzvané odúmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Straněk ve vysílání Českého rozhlasu připomněl, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
2: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
0: Skoro polovina lidí v Česku ale neví, že taková možnost existuje. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos a koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. V červnu se ho zúčastnilo přes 1000 dospělých. Litoměřické zastupitelstvo chválilo na posledním jednání výstavbu nové sportovní haly u gymnázia Josefa Jungmana za téměř 300 milionů korun. O investici se město bude zhruba 1/3 dělit s Ústeckým krajem. Společně se pak budou podílet na přípravě veřejné zakázky nebo konečném výběru zhotovitele. Nová hala má nabídnout zázemí nejen pro školáky, ale taky sportovní kluby a veřejnost. Kolem 80 škol a firem z Libereckého kraje se představí na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci. Je to méně než v minulých ročnících. Organizátoři chtějí mezi místními zlepšit povědomí hlavně o středních školách v kraji. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se pro širokou veřejnost otevře v liberecké multifunkční hale od 15. do 17. října.
3: Liberecká Eduka letos slaví 20 let od prvního ročníku. Na každý z nich chodí čím dál víc lidí. Letos organizátoři počítají až se 30 tisíci návštěvníky. Součástí veletrhu je také řada přednášek a exkurzí. Cílem je také pomoct dospělým nastartovat novou pracovní příležitost. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila druhé místo v kajakrosu ve finále světového poháru v Seudur Jail, kde získala celkem 3 medaile. Velkou cenu Španělska Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy přehánky, k večeru se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 22 stupňů, maxima na horách do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na kruhovém objezdu v Podkrušnohorské ulici v Litvínově čekejte komplikace po nehodě. Vozovka je tam uzavřená aktuálně obousměrně a přistávat bude vrtulník letecké záchranné služby. Bouralo se taky na silnici 9 u Svoru na Českolipsku, přesněji mezi Svorem a Jiřetínem pod Jedlovou. Je tam nehoda osobního vozu a zasahuje tam záchranná služba. To byly zprávy v 17 hodin. Já vám přeji dál pěknou neděli s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Dobrý den, i poslech vám přeje Slávka Brádlová. I dnes pro vás máme řadu tipů, jak si dopřát zajímavé zážitky. Nejdřív to bude pozvánka myslivecká, pak vzpomínka a zároveň pozvánka s titulkem Pavel Brimer, jedna z legend české country, a dál pozveme krom jiného na novou výstavu v Ústeckém domě umění, na slavnostní koncert v Srbské Kamenici a výstavu fotografií v Povrlech. No a taky se nám musí vejít další část četby z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Tak ještě jednou, dobrý a nikým a ničím nerušený poslech.
0: Český rozhlas Sever, písně.

0: První pozvánkou dnešního vydání týdenníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever přichází doktor práv, ale pro tuto chvíli hlavně dlouholetý myslivec Miroslav Machala.
1: 19. září celostátní akce Českomoravské myslivecké jednoty. V loni to bylo pod názvem Příroda je naše klubovna a dneska je to Den s myslivci. To pořádají okresní myslivecké spolky. V našem Ústeckém kraji to bude na třech místech. Lesnická škola Šluknov, Arboretu, pak je okres Ústí nad Labem v Dolních Zálezlech a okres Litoměřice bude se to pořádat v obci Lovečkovice, která před měsícem oslavila 630 let svého trvání a bude to na hřišti. Záštitu nad tím převzal myslivecký spolek Lovečkovice Víťová vyhlídka.
0: Víťová vyhlídka, takže dáváme vlastně tip i pro turisty, ale pojďme se soustředit na program toho Dnes myslivci právě v Lovečkovicích. Vy o tom asi víte skoro nejvíc nebo úplně nejvíc?
1: Tak tam budou prakticky tři střelnice, jedna vzduchovková, jedna optická a pak je tam střelnice vyloženě pro menší děti vzduchovková. Budou tam různé poznávačky stromů podle listů, podle kůry, budou tam poznávačky ptáků, budou tam poznávačky zvěře a budou různé soutěže pro děti, které by měly dělat skládanky zvířat, případně stromů a tak dále. A bude tam ukázka také trofejí i ukázka vábení různých druhů zvěře. Koně tam budou a budou tam pejskové.
0: No, takže program více než bohatý. Kdy začínáte?
1: Začíná se před jednou hodinou v sobotu 19. září do těch 16-17 hodin podle zájmu.
0: Vypadá to, že ten program se hodně soustřeďuje na děti a mě to dává takový signál, že máte zájem o to, aby vám třeba do těch mysliveckých kroužků nebo do kroužků ochrany přírody ty děti přicházely, aby měly takhle třeba první šanci seznámit se s tou náplní.
1: Ano, je to zaměřený zejména na mládež, na děti. Já tam budu zkoušet ptáčky, jo, a vyhlásím osobní soutěž. První cena je krmítko a 10 kilo slunečnice pro vítěze. Takže v tomhle směru si myslím, že pokud jsou trochu malinko založení rodiče, anebo rodiče to dělají i někdy kvůli dítěti, které má zájem o tu přírodu, takže svým způsobem ze zkušenosti, protože my děláme každý rok jako myslivecký spolek Lovečkovice dětský den v Homoli pod Panou a v těch Lovečkovicích a ten zájem je tam obrovský.
0: Tak vida, přece jen jsou možnosti, jak děti odpárat od mobilů a tabletů. Na akci Den s myslivci se podílejí i jednotlivé obce a další příznivci. No a za Ústecký kraj se můžeme pochlubit, že budeme mít hned tři akce, zatímco jiné kraje většinou jen jednu, maximálně dvě. Ještě se vrátím k Lovečkovicím, dojde i na hudbu na vyhlášené myslivecké fanfáry. No a hudbě budou věnované i další minuty dnešní Kultury na severu. Budeme vzpomínat na Pavla Brimera, jednu z legend české country. Dík několika nadšencům je Pavlův odkaz stále živý, tak si na to počkejte.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
2: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
1: Jaký postup zachránil Viole život?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dalšího z dnešního vydání týdeníku Kultura na Severu Českého rozhlasu Sever vlastně není tak úplně host, protože je to člověk domácí. Ládě Svoboda, hezký den, ahoj.
1: Hezký den, dobré odpoledne, uslyšíme se v klubu Country and Western zhruba za hodinku.
0: Dobře, tak za hodinku to bude o něčem jiném, nebo lehce o něčem jiném, ale my si dnes máme povídat o jedné z legend české country, o Pavlu Brimerovi. Tak musím se zeptat, kdy jsi tohle jméno zaregistroval poprvé?
1: No já jsem ho zaregistroval samozřejmě ve skupině Fešáci a protože jsem hudebním redaktorem už dlouhou dobu, tak jsem se s Fešáky potkal už v 90. letech, kdy už to v podstatě byla kapela, která se tak trochu rozkládala, protože to gro téhleté kapely vlastně nejvíc fungovala na konci 70. let. Ale osobně jsem se s ním setkal tady v Českém rozhlase Sever, kdy se podílel na jednom pořadu, který už si nepamatuju, jak se jmenoval, protože už je to třeba 20 let.
0: Nicméně vzpomínat na Pavla Brimera můžeme nejenom tak, že si nevzpomeneme na název pořadu, ale můžeme si jeho písničky připomínat, protože není to tak dlouho, kdy se parta nadšenců sešla a řekla si, tak proč vlastně ty jeho písničky a ten jeho život nepřipomenout zase tou muzikou?
1: To máš pravdu, akorát bych tě opravil v té partě nadšenců, protože vedoucím nebo lídrem té kapely, o které se teď bavíme, je Pavel Karlík, což je zeť Pavla Brimera. A už na sklonku života Pavla Brimera tam probíhalo takové nějaké jednání o tom, že by mohl někdy převzít tu štafetu a byl to v té době spíš v takovém položertu, ale nakonec se to stalo a vlastně Pavel Karlík, co by zeď Pavla Brimera, který tu teda mimochodem měl sedět místo mě, protože ale má chřipku, tak to nešlo, tak vlastně se pokusil založit jakýsi tribut. To se na poprvé nepodařilo a na podruhé ano, ta kapela funguje, hraje a kvůli ní jsme tady.
0: No, já bych se tak nevymezovala vůči tomu termínu nadšenci, protože ti lidé, kteří jsou členy Pavel Brimer Tribute Band, musí být trochu nadšení, nebo musí je to trochu zajímat?
1: Samozřejmě, členem té kapely je třeba Zbyšek Hazmuka, který hrál ve skupině Cadillac. Jo, takže s Pavlem Brimerem samozřejmě fungoval.
0: Možná by stálo za to zmínit se i o dalších členech, abychom to měli komplet.
1: Tak já to řeknu po pořadě, podle důležitosti. Lídrem kapely, jak už jsem řekl, je Pavel Karlík, který hraje na kytaru, zpívá pochopitelně. Mluvil jsem tady o Zbyškovi Hazmukovi, hráč na baskytaru, bývalý člen skupiny Cadillac. Na elektrickou kytaru hraje Marek Mikuláš a také zpívá. Zpěvačka, solo, je tam Romanka Masovítková a pak ještě bubeník Jirka Verbný. Na foukací harmoniku hraje Tonda Kindle, no a moje maličkost na klávesové nástroje.
0: Chybělo mi tam banjo, které přece pro toho Pavla Brimera to byl jeho nástroj.
1: To je pravda, nicméně mezi těmi nadšenci banjista chyběl.
0: Musím ještě říci, že mně se moc líbí ten název Pavel Brimer Tribute Band. Je to lepší než Revival, který vypadá, že chce něco křísit, ale tribut jako podsta tomu člověku, to mi zní nějak logičtěji. Ale vyplývá z toho také to, že ta podsta není jenom v tom, že hrajete jeho písničky, ale že jdete i vlastní autorskou cestou, nicméně v jeho stylu.
1: Určitě, tak hlavně my ani ty písničky, které Pavel zpíval, tak nehrajeme v těch původních aranžích. Některé ano, ale některé už jsme si trošku přizpůsobili sobě a době. A samozřejmě vznikají i vlastní věci, což je zase na druhou stranu trošku problém, protože od Pavel Brimer Tribute Band publikum očekává písničky Pavla Brimera. Takže my jsme třeba udělali písničku, která se jmenuje Espiro Santo, což je vlastně osada, na které začala celá historie českého bluegrassu a hlavní skupiny Fešáci, protože tam se dala dohromady parta kolem Pavla Brimera, která si říkala Bluegrass Hoppers. A tohle je písnička, která je právě v duchu toho, co Pavel dělal a vždycky na koncertech to vysvětlujeme. Takže nové písničky budou přibývat, ale vždy budou mít nějaký přesah nebo spíš dosah k tomu Pavlu Brimerovi a k té době.
0: Jestli mohu prosit, tak dáme Espiro Santo?
1: Ano.

0: Fortuna na severu Českého rozhlasu Sever dozněla písnička Espiro Santo, což je autorský počin nově vzniklé kapely Pavel Brimmer Tribute Band. A já si myslím, že je nejvyšší čas pokročit k té pozvánce, kterou si sliboval. A pro ty, kteří přišli k přijímačům právě teď, tak ten, kdo sliboval pozvánku, je kolega hudební redaktor Láďa Svoboda.
1: Já jenom bych se zastavil u toho nově vzniklé, protože přeci jenom ta kapela už funguje 2 roky. I když na té české, countryové, trampské a folkové scéně 2 roky jakoby se nic nestalo, protože my jsme zvyklí na další příběhy, jako jsou třeba ti fešáci, kteří hrají dodnes tedy. Já jsem chtěl pozvat na první ústecký salon Pavla Brimmera, což je taková velká podsta tomuhle tomu zpěvákovi, banjistovi, interpretovi, vlastně i herci, protože Pavel si zahrál i v několika filmech. A ten koncert bude 18. září od 19 hodin ve veřejném sále Hraničář. Bude mít 2 poloviny a bude mít zajímavé hosty. Nebude to jenom o tom, že by tam kapela Pavel Brimmer Tribute Band hrála od začátku do konce, ale v první půlce vystoupí Petr Liftner. To bude velmi zajímavé vystoupení, protože jedině tam na tom koncertě můžete slyšet písničku v podání Petra Liftnera, kterou jste nikdy neslyšeli a nikdy ji neuslyšíte. Jenom tam je to speciální takový dáreček, bombonek, víc neprozradím. A v druhé polovině bude vystupovat zhruba v půlce té druhé poloviny František Kassel Trio, což je v podstatě součást fešáků Franta Kassel stále. Zahraje tam nějaké písničky a hlavně zaspívá také písničku, kterou pro Pavla Brimmera napsal, kterou Pavel natočil na jedno své CDčko a je taková symbolická, protože vlastně je to o tom, jak ten muzikant odchází díky věku a díky tomu, že už toho má tedy plný zuby. A jmenuje se, když odchází klaun, tak tuhle tu by měl Franta Kassel zpívat společně právě s kapelou Pavel Brimmer Tribute Band.
0: No a zdá se, že těm překvapením a zpestřením programu ještě není konec?
1: No my jsme chtěli, aby to bylo zábavné nejen pro nás, ale taky hlavně pro to publikum, proto jsou tam tito 2 hosté, o kterých jsem mluvil, a proto my tam máme ještě kapelní speciální hosty. Jedním je Luboš Novotný, což je vlastně světový hráč na dobro, kterého můžou posluchači, kteří se zabývají touhle muzikou, znát ze skupiny Druhá tráva. A druhým velmi váženým hostem je Martin Friedrich, což je zase vynikající banjista ze skupiny COP. A Martin Friedrich tam totiž prezentuje jako jediný to, co bylo pro Pavla důležité, hlavně v těch začátcích, a to je to banjo. Bude to zajímavé zase trošičku tím, že Martin Friedrich bude hrát i naše vlastní písničky na banjo. A my jsme to už zkoušeli, takže já můžu říct, že to vypadá moc dobře.
0: No, hlavně to bude dobře znít. A já zopakuji, 18. září od 19 hodin ve veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Velký koncert Pavel Brimmer Tribute Bandu, samozřejmě jako první ústecký salon Pavla Brimmera.

0: Kultura na severu.
1: Knihovna v Povrlech v těchto dnech nabízí krom knížek také nadmíru zajímavou výstavu. Spolek Ústečtí dobrodruzi sem propůjčil fotografie Rudolfa Jenačkého. Jenačka se narodil roku 1879 v nedalekých Neštěmicích. Pracoval jako kněz a také působil jako nadšený fotograf. V roce 1914 dokonce vydal knihu fotografií hradu Střekova, ale zachycoval i okolní krajinu, lidi v ní, běžný život.

výstavou vás provede její kurátor Václav Janoščík. Nová výstava v Ústeckém domě umění potrvá do 18. listopadu. A pojďme ještě k hudbě a divadlu. 16. září zve zámek ve Šluknově na koncert Smetanova tria. Na programu jsou skladby například Bohuslava Martinů nebo Ludwiga van Beethovena. Začátek je v 19 hodin. A Dům kultury Střelnice v Rumburku zve rovněž na 16. září na 19. hodinu. Divadelní soubor Hraničář tu uvede hru Jiřího Hubače Hraběnka. No a poslední dnešní pozvánka ta směřuje do Děčína Libverdy na tamní zahradnickou a zemědělskou školu. Od 18. do 20. tam bude tradiční výstava. 18. od 10 do 18, 19. od 9 do 18, no a 20. pak od 9 do 15 hodin. K tomu bude vyhrávat i děčínská dechová kapela a že uvidíte spoustu zajímavých zvířat a zajímavých výpěstků, to je jasné.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne naschledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever.

Dnes se v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever opět zaposloucháme do úryvků z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici čte Libor Hruška.

Advent na poustevně. Je nutno spatřit, jak tiše se snáší první sníh do roklí. Tmavobílý prosincový večer. Přibývá šera. Skály a borovice na protějším svahu se pokrývají sněhem, ale tma je rychlejší, stromy i skály šednou, černají. Nad roklí letí poslední osamělá kvíčala a pak už roklí táhne jenom tma a sníh. Rychle ho přibývá, brzy je ho tolik, že jej můžeš ze skály před poustevnou smést i s jehličím a pískem do kotlíku. Všechno je dobré a správné. Písek klesne ke dnu, jehličí plave na hladině a čaj má nezaměnitelnou sněhovou chuť. Kamna v poustevně dávají teplo a svíčka světlo. Už nic dalšího se nevejde do zastřešené loupežnické škvíry mezi skalami vysoko nad můstkovou roklí. V adventu přijdeš na poustevnu za předvečerního šera a odcházíš za jitřního šera. Slunce je dosud u dalekých obratníků. Mezitím jen dlouhá a pokojná noc. I adventní jitro bude smysluplné. Bude nutno spatřit, jestli průzračné panenské vody dosud tečou opuštěnými tmavými roklemi, v ten čas zcela liduprázdnými, pryč z Čech do saské země. V zadní zemi je dosud všechno v pořádku. Sníh uléhá do roklí a čiré vody plynou. První předjarní nocleh v zadní zemi. Znovu nadchází další nádherný rok. Po celodenním trmácení přijdeš večer do neznámé rokliny pod neznámou skálu a náhle víš, že právě tady strávíš první letošní noc, že si objevil nové tábořiště, že budeš konečně mít svůj vlastní kemp. To se ti může přihodit začasného březnového večera nad skalním cirkusem v postraní dolince Sněžné rokle. Sníh již téměř zmizel, ale odevšad padá chladná sněhová voda, kape ze skal i spadlých kmenů a stojí v mělkých mechových tůních, v nichž s vodou nabíráš do kotlíku i loňské mechy, trávy a rozmočené jelení bobky. Rychle se stmívá. Je nutno se připravit na dlouhou a chladnou paleolitickou noc, ale sběrem dřeva v těch končinách přírodě zadní země škodu neuděláš. Pravěké vyvracení suchých stromů. Bez pily a sekery je pak musíš lámat mezi dvěma balvany či kmeny. Menší rozbíjíš na polena úderem o skalní hranu. Pak čistý oheň u paty převisu, zažehnutý jedinou sirkou a březovou kůrou. V rokli leží vlhké a slehlé loňské trávy. Dýchá odtud syrový chlad, ale v mělkém převisu pod vysokou skalní stěnou je suchý písek. Krásné místo pro první letošní nocleh pod širým nebem. Setmělo se. Kosý zpěv kraluje lesům. Nikdy již není hlas toho černého ptáka nádhernější než v březnu, měsíci, kdy lesům zpívá jenom on. Nakonec umlkne i kos. Jen oheň praská. Plameny se odrážejí od skály. Oblévají tě blahodárným teplem. K půlnoci začne něžně popadávat sníh, pak stále hustěji, ale pod převis vločky nevniknou. Přiklopíš na noc oheň trouchnivým březovým pahýlem, abys ráno mohl starý oheň jen rozfoukat. Oheň žhne celou noc. Vzduch je čerstvě chladný, ale ve spacím pytli teplo. Krásný pocit mít horká záda a hledět přitom na bílou stěnu sněhů, která se tiše spouští k zemi metr od tebe. Prožíváš štěstí paleolitického lovce, kterému postačilo teplo a sucho. Ve 2 hodiny po půlnoci se nad tvou hlavou tiše ozve ze skální borovice další ptačí strážce studeného jara, přicházejícího do zadní země. Nejmenší ze sov, jejíž řecko-latinské jméno
je Glaucidium passerinum, sovička vrabčí, kulíšek nejmenší. Černí čápy, samo jméno je krásné, tajúplné, jako černé mše, černí myslivci. Vznášejí se nad malým kozím dolem vznešeněji než orly. Bez hnutí plachtí, krouží, krouží, maličko pohnou křídly a již letí těsně kolem útesů vysokých srázů, na jejichž konci mají na obrovském osamělém buku pod skálou velké, až po okraj sešlapané hnízdo. Teď je však již opuštěno a staří i mladí ptáci svorně krouží nad temnými roklemi. Letí velebně, zdánlivě si ničeho nevšímají, ale vidíš, jak na tebe, stojícího na úzké skalní polici uprostřed vysokých stěn, bedlivě hledí a pozorují toho, kdo po týdnech či měsících ruší jejich klid. Možná, že jsi první člověk v životě, kterého mladí ptáci vidí. Na pískovcové lavici, pokryté suchým pískem, jsou desítky stop velkých čapích nohou. Nejkrásnější čapí pozorovatelna vysoko nad severním kozím dolem. Čápy tiše krouží a jen když se přiblíží, je slyšet svist letek. Opisují obrovské kruhy, elipsy. Chvíli jsou od sebe vzdáleni na kilometry, ale za okamžik mají k sobě všichni blízko na pouhé mávnutí křídel. Nádherný pohled. Čtyři čápy krouží vysoko nad dnem temné rokle a přesto je vidíš ze skální římsy pod sebou. Černé peří na zádech se jim leskne v raním slunci. Na vysokých srázech nad malým kozím dolem si téměř pod nebem. Březnové ráno pod skálním převisem. Studené boty, vlasy a vousy vonící březovým dýmem, touha zůstat co nejdéle ve vyhřátém spacím pytli. Mezi zuby skřípá písek v ovesných vločkách. Za zády se ti ozve zvuk. 5 metrů od vychládajícího ohniště přechází v novém sněhu beze spěchu, ale s ostražitým funěním obrovský kňour. Vidíš, jak tě pozoruje, ale nenechá se rušit, stoupá mezi stromy svou stezkou k hřebeni. Černé zvíře zmizelo. Je čas vstávat. Nad Lorencovým dolem již volají středověkým hlasem krkavci, velcí černí ptáci. Minula doba chladných únorových krkavčích lásek, nadešel čas hnízd, starostí okropenatá vejce, čas plachého skrývání před lidmi. Nad převisem spadá ze skalnaté roklinky 2 metry vysoký andělský vodopád. V zadní zemi vzácný úkaz. Dosud teče silným březnovým proudem, ale za srpnových veder bude jen namáhavě kanout po kapkách do vlhkého písku, ze kterého budou za polední dychtivě pít vosy, a abys získal vodu na jitřní čaj, budeš muset postavit plechovku pod skalní stěnu již večer. Nyní je ale březen a dosud je možné smít ze sebe pod chladnou vodou celozimní lenivou ospalost, své zimní hříchy. Pak už jen uklidíš ohniště, na tmavý uhlazený písek položíš zelenou smrkovou halus a vydáš se tam, kam tě volají krkavci, černí ptáci.

Vyslechli jste další část četby z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici četl Libor Hruška. Pro dnešek je to z týdenníku Kultura na severu všechno, tak přijďte poslouchat zase za týden ve stejný čas a na stejných vlnách. Krom jiného vás tam budeme zvát na další vydání Hovorů V v Ústí nad Labem. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slávka Brádlová.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně. Senioři z Duchcova budou moct nově využít senior taxi, službu připravuje město. Ústí nad Labem obnoví alej v ulici Elišky Krásnohorské. Zítřek bude většinou zatažený až oblačný s teplotou do 22 stupňů. Pěkný nedělní podvečer vám přeje Jana Moravcová. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
2: V Duchcově začne jezdit senior taxi. Město dostalo pro tuto službu osobní automobil od nadace ČES. Provoz zajistí technické služby, zatím ve zkušebním režimu. Zájemci se budou registrovat na městském úřadě. Upřesňuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zuzana Buchalová.
4: Prozatím by to fungovalo 2 dny v týdnu, objednávat se mohou 24 hodin před jízdou, maximálně 30 dní před. Jezdit se bude do 10 kilometrů, to znamená pokryjeme Bílinu i Teplice. Jedna jízda bude moct trvat 1 hodinu.
2: Ale v ulici Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem obnoví společnost Sportovní podlahy Zlín. Město jí podle primátora Petra Nedvědického z ANO zaplatí přes 46,5 milionů korun. 85% nákladů pokryje evropská dotace. Dělníci opraví silnici a chodníky, vybudují pěší lávku nad ulicí a upraví okolní zeleň. Práce mají být hotové do konce roku 2027. Turecká policie podnikla zátah proti LGBT plus komunitě. Zadržela celkem 26 aktivistů. Vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. Prokuratura uvedla, že vyšetřování se týká podezření z nemravnosti a porušení zákona o sdruženích. Podle ministerstva spravedlnosti operace souvisí s cílem prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana chránit turecký společenský řád a děti. Hlavním terčem zásahu v Ankaře byly lidskoprávní sdružení, které provozuje zpravodajský portál pro homosexuály, bisexuály a transgenderové osoby. Vztahy mezi osobami stejného pohlaví nejsou v Turecku nezákonné, podle agentury AP, ale v zemi velmi rozšířená homofobie.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy přehánky, k večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 a na horách zítra do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 35 u Paceřic na Liberecku pozor na odstavený překážející karaván a uzavírku čekejte řidiči v Jiráskově ulici v Chomutově. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Hezkou neděli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
5: Příjemnou neděli společně s klubem Country and Western vám od mikrofonu opět po týdnu přeje Láďa Svoboda. Co vás dnes čeká? Dnes vás čeká speciál, který se bude věnovat nominacím na letošní ceny Country Music Association, což je ta nejdůležitější organizace, co se týče countryové muziky. Začneme písní, která byla přesně před 10 lety vymyšlená právě pro tuto příležitost, protože před 10 lety Country Music Association slavilo 50 let. No a letos, jestli dobře počítáme, tak to bude 60. Příjemný poslech.

písnička Forever Country, která byla speciálně zprodukovaná a připravená pro 50. výročí udílení cen Country Music Association před 10 lety, právě dozněla a jak už jsem řekl, když to bylo před 10 lety, tak letos tohleto udílení cen bude mít 60. výročí a já věřím, že nějaká skladba nebo něco zvláštního se uděje, ale zatím je čas, protože tyhle ceny se budou předávat začátkem listopadu. Nicméně my už máme před sebou nominace a já jsem se rozhodl, že Klub Country & Western rozdělím na dvě části, abychom se všem interpretům, kteří jsou nominováni letos u příležitosti tohoto 60. výročí, tak abychom se jim pověnovali. Ten první díl, který uslyšíte dnes, bude takový personalizovaný, to znamená, že nás bude zajímat umělec roku, zpěvačka roku, zpěvák roku, kapela, duo a nováčci a příští týden nás čekají ty písně a alba. Takže začneme nominacemi na umělce roku a otevře nám tuhletu kategorii Luke Combs.

Dal nám Luke Combs, který je letos nominován na cenu Umělec roku. On je nominován často, ale v posledních letech už žádnou cenu takhle výraznou nezískal ani při udílení Academy of Country Music na jaře letošního roku, tak tam nezískal vůbec nic. Opak je Cody Johnson. Cody Johnson je, můžeme říci v úvozovkách, nový countryový umělec, aspoň tedy z pohledu z České republiky. Cody Johnson je velkým favoritem kategorie Umělec roku, protože tuhletu kategorii vyhrál i na jaře při udělení cen Academy of Country Music. Hodně k tomu pomohla písnička, kterou si právě teď poslechneme a která se jmenuje The Fall.

to byl Cody Johnson. Musím říci, že Cody Johnson, krom toho, že od Academy of Country Music na jaře získal cenu umělec roku, tak se stal i zpěvákem roku a on je i teď na podzim od Country Music Association v nominaci na zpěváka roku. Ještě máme tady tři umělce roku, nebo nominované na umělce roku. Samozřejmě nesmí chybět rekordmanka, co se týče počtu cen Academy of Country Music, které získala na jaře, Ella Lingley.

Slyšeli jste Ella Lingley, která je velkým favoritem cen Country Music Association. Na jaře jich získala celkem 5 od Academy of Country Music a něco podobného se čeká i na podzim. Ella Lingley patří mezi v podstatě nejoceňovanější zpěvačky současnosti countryové, pochopitelně, a možná, že něco podobného se dá říci i o Chrisu Stapletonovi, který je také nominován tradičně, můžeme říci, na umělce roku. Tak si ho pustíme.

Tak to byl Chris Stapleton, který také na jaře, když se udílali ceny Academy of Country Music, žádnou nezískal, což bylo podivné, ale ještě podivnější bylo, že žádnou ze sedmi nominací, žádnou ze sedmi nominací neproměnila jedna z ikon současného moderního amerického country, zpěvačka Lainey Wilson. Uvidíme, jestli se jí to podaří teď na podzim u Country Music Association a pustíme si její jeden z posledních největších hitů, Somewhere Over Laredo.

Tak to byla Lainey Wilson v klubu Country and Western a my v té personalizované části nominací na ceny Country Music Association, které se budou předávat v listopadu, tak se posuneme k další kategorii, která se týká pouze zpěváků nebo pouze osob, a to je kategorie nejlepší zpěvačka roku. Tuhle kategorii nám otevře Miranda Lambert s písničkou, která se objevila na přelomu roku 2025-2026. Jmenuje se Run a Miranda Lambert nám tuhle tu kategorii nejlepší zpěvačka roku otvírá, protože ona má nejvíce nominací ze všech zpěvaček, co si vlastně pamatují, protože krom 68 cen, které získala od různých organizací, tak má celkem 224 nominací. To je úctyhodné. I když si myslím, že Miranda Lambert letos zpěvačkou roku podle Country Music Association nebude.

To byla Miranda Lambert z klubu Country and Western, co by jedna z nominovaných zpěvaček na zpěvačku roku podle Country Music Association. Připomenu jen, tyhle ty ceny se budou předávat v listopadu. Další ženy bych rád tady ještě zveřejnil, pochopitelně velká favoritka Ella Lingley, další favoritka Lainey Wilson, další favoritka Meghan Morney a my skončíme tuhletu kategorii zpěvačkou Kacey Musgraves, která je podle mého názoru také favoritkou, ale cenu nezíská, protože přeci jenom ta její hudba je trošku někde jinde. Pustíme si její krásnou písničku The Architect.

Posloucháte Klub Country and Western s Láďou Svobodou, dospívala nám Kacey Musgraves jako zpěvačka, která je nominována na cenu Country Music Association jako zpěvačka roku. Dalších pět jsem vám zveřejnil a i u mužů si pustíme dvě písničky a začneme zpěvákem, který v této kategorii je možná takovým černým koněm, byť tedy stejně jako spousta jiných, když se udílali ceny Academy of Country Music na jaře a byl velkým favoritem na několik cen, protože má i Grammy, tak žádnou cenu získal, je to Zach Top a my si pustíme jeho Grammy ověnčenou píseň I Never Lie.

Eagle Nam Zack Top, což je zpěvák, který je nominován v kategorii nejlepší zpěvák roku podle Country Music Association, a další pánové budou následovat. Pochopitelně je nominován Luke Combs, kterého jsme tady dnes uslyšeli. Totéž platí pro Codyho Johnsona, totéž platí pro nominovaného Chrise Stapletona. Ještě jsme tu neslyšeli zpěváka, který tak trochu vylétl na jaře, když se udělali ceny Academy of Country Music. On totiž získal cenu se svojí písničkou Kuku za nejlepší video roku. Ten zpěvák se jmenuje Stephen Wilson Jr. No a my si tuhletu písničku právě teď poslechneme.

0: Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
1: Tak to byla taková veselá záležitost. Písnička se jmenovala Kuku a my se podíváme v těch nominacích na další kategorie, které čekají na zveřejnění. Já jsem v úvodu říkal, že vás dnes čekají i nováčkové. Bohužel ty dnes tedy nestihneme, ale zůstaneme u těch standardních, tradičních kategorií. Teď nás čeká kategorie countryových skupin, které tedy po hříchu se v těch hitparádách už tolik neobjevují. Mezi nominovanými jsou kapely Lady Eye, Little Big Town, Midland, Old Dominion a The Red Clay Strays. No a my si pustíme teď moji oblíbenou píseň z roku 2023 od kapely Old Dominion. Jmenuje se Memory Lane.

0: Tak to byla kapela Old Dominion a ještě vám dlužím jednu píseň od nominované kapely na cenu Country Music Association. Bude to velké 60. výročí, jsem zvědav, jak to celé bude vypadat. Tou kapelou je v podstatě nováček mezi kapelami v téhleté kategorii. Je to kapela The Red Clay Strays, která se dostala do povědomí nebo mezi ty nominované před zhruba 2 roky a na jaře od Academy of Country Music dokonce tuhletu cenu pro nejlepší kapelu získala. Tak uvidíme, jak to dopadne letos. Wondering Why, The Red Clay Strays.
1: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

To byla poslední dnešní kapela, nicméně ještě vás čekají dvě písně a obě obstarají nominovaná dua. Nesmíme určitě zapomenout na tradiční účastníky téhleté hry, a to je duo Brooks and Dunn. Ti jsou opravdu tradičně nominovaní, i když se to duo v podstatě před lety rozpadlo, tak ještě tam nějaká nominace přistála. Každopádně Brooks and Dunn minimálně, tedy ze slušnosti, musíme si tu písničku pustit. To je první duo, které najdete na listině nominovaných.

0: Chance of a Lifetime, tak se jmenovala písnička Dua Brooks & Dunn, které je nominováno mezi Dui na cenu Country Music Association 2026. Další dua, která jsou nominována, tradičně duo Brothers Osborne, tradičně duo Dan and Shay, ne už tolik tradičně duo Thelma a James, a duo, které na jaře tuhletu cenu získalo od Academy of Country Music, se jmenuje Muscadine Bloodline. Od nich si pustíme poslední písničku dnešního vydání klubu Country and Western a já vás zvu rovnou na příští týden, příští neděli, protože tam se podíváme na nominace od Country Music Association, které se budou týkat písní, alb, spolupráce, videí, nováčku, snad to všechno stihnem. Já už se těším a doufám, že vy taky. Mějte se hezky a za týden v klubu Country and Western naslyšenou.
1: Klub Country and Western s Láďou Svobodou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vláda zítra projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. V Roudnici nad Labem začalo rozšiřování tamního hřbitova. Fotbalisté Slavie bojují v Teplicích o návrat do čela ligové tabulky. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, hezký večer. Vláda projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měl mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. V Roudnici nad Labem chybí místo na tamním hřbitově. Radnice proto začala s jeho rozšiřováním. Projekt počítá s celkovým navýšením kapacity o 400 dalších míst v kolumbáriích. Během podzimu bude dokončená první etapa, kdy vznikne 75 nových schránek pro zemřelé. Nezisková organizace Arbode Vivo rozšiřuje své služby do České Lípy. Zítra tam otevírá nové centrum paměti. Otevřené bude každé druhé pondělí v měsíci a nabídne poradenství lidem s poruchami paměti i jejich blízkým. Podle koordinátorky Centra paměti v České Lípě Markéty Vojvodíkové je důležitá hlavně prevence.
2: Sama bych doporučila u těch padesátníků takovou prevenci. Kdybychom si třeba zvykli, když chodíme na prevenci k lékařům, tak kdybychom si zvykli, my ostatní, kteří už máme 50, tak jednou za rok si zajít třeba i na ten test paměti, abychom věděli, jak naše paměť na tom je.
0: Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách arbodevivo.cz. Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. Poslední 4 roky Praze vládne koalice odpovídající bývalé vládě. Skládá se z ODS, TOP 09, Lidovců, Pirátů a Starostů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy přehánky, nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni a na horách 14 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od dnešní půlnoci až do 21. září počítejte řidiči s uzavírkou v Jirkově na Chomutovsku kvůli pořádání jirkovských slavností. Tam je rozsáhlá uzavírka v centru a pokud i vy narazíte na dopravní komplikace na severu českých silnicích, volejte nám je na bezplatnou telefonní linku na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky, instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čímším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást. A já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný
2: přístup.
1: Já jsem
2: vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl bran ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo. Vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli. A vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy. A to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat věcí pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce. Protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to by znělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal v

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací začali říct.

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Svátkem Rosh Hashana začalo období 10 dnů pokání. Terezín připomíná cestu Arnošta Lustiga a Brno dodnes provází odkaz rodiny Plačkovi. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Doslova před několika minutami skončil druhý den Rosh Hashana, tedy druhý den nového židovského roku 5787. Zvuk šofaru během svátku zahájil období 10 dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Yamim Noraim. Ty vyvrcholí dnem smíření, svátkem Jom Kippur. A my už jsme ve spojení s rabínem brněnské židovské obce Štěpánem Menaše Klimentem. Dobrý večer. Nový rok zahájil období 10 dnů pokání, také se jim říká dny bázně, dny hněvu. Co se během nich děje mezi nebem a zemí?
2: My se připravujeme na svátek Jom Kippur, který následuje po Rosh Hashana. Rosh Hashana je počátek roku a Jom Kippur je dnem smíření. A vlastně my Židé věříme, že je možné začít znovu a lépe. A k tomu, aby bylo možno napravit to, co se nám třeba nepodařilo, tak je potřeba dojít usmíření. A Hospodin nám říká, že se můžeme usmířit mezi lidmi a mezi Pánem Bohem. Těch 10 dnů pokání je vlastně hledání, co jsme mohli udělat lépe a pokus o opravu, omluvení se, komu jsme ublížili, a bychom do toho dnu smíření mohli vstoupit s tím, že jsme udělali maximum pro smíření mezi námi lidmi.
1: Těch 10 dnů pokání provází také řada rituálů a tradic. Které z nich vám jsou nejbližší a proč?
2: Já skutečně považuji za velmi silné poselství těch 10 dnů to, že člověk má přemýšlet nad tím, co se mu nepovedlo, a k tomu slouží vlastně modlitby slichot, doslova omluvy, kdy my připomínáme si navzájem to, že Bůh odpouští, tak jak odpustil synům Izraele, když zhřešili v poušti cestou z Egypta při hříchu zlatého telete, vlastně to nejhorší provinění nevěrnosti, kterou mohli provést synové Izraeli vůči Pánu Bohu, a Hospodin ukázal svému proroku Mojžíšovi, jakým způsobem má žádat o to odpuštění. A my si to říkáme v těch speciálních modlitbách před ranní modlitbou, a myslím si, že to je takový velmi silný návod na to, že jednak máme najít sílu požádat o to, aby nám bylo odpuštěno, omluvit se, a zároveň taky odpouštět vlastně, když za námi někdo přijde a chce se usmířit, tak nebýt příliš zatvrzený.
1: Závěrečný Jom Kippur potom provází ten nejpřísnější půst. Jak ho prožíváte vy osobně?
2: Já musím říct, že to je taková smíšená věc, kdy samozřejmě na jednu stranu 25 hodin nejíst a nepít a věnovat se jenom modlitbám je fyzicky náročné, zvláště po, řekněme, 2/3 toho půstu přichází prostě fyzická únava, ale zvláště pak v závěru toho půstu člověk opravdu najednou nabíde takovou zvláštní duchovní sílu, a je to velmi silný duchovní zážitek, kdy člověk opravdu propadne do takového meditativního stavu, a ta modlitba během toho půstu je pak velmi silná, ale je to silný zážitek.
1: Říká brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. Děkuju moc, hezký večer a Šana Tova a Gmar Chatima Tova, tedy dobrý rok a nechť jste dobře zapsán v knize života.
2: Děkuji Šana Tova i vám a celému světu.
1: Bohoslužba na Jom Kippur začíná modlitbou Kol Nidrej, všechny sliby. Na archivní nahrávce zpívá dlouholetý kantor Pražské jeruzalemské synagogy Moshe Blum.

0: Spisovatel, novinář, scénarista a svědek holokaustu Arnošt Lustig by se letos v prosinci dožil 100 let. Toto významné jubileum do svého kalendáře zařadilo i UNESCO a připomíná ho po celý rok nadační fond Arnošta Lustiga. Nejnovější počin představuje výstava Arnoštova cesta, která se 10. září otevřela v památníku Terezín. Natáčela o tom Daniela Brůhová.
1: Výstava Arnoštova cesta představuje klíčové body života tohoto spisovatele. Scénáře k ní se ujala spisovatelka Markéta Pilátová. Z čeho vycházela? Ptám se zakladatelky nadačního fondu Arnošta Lustiga Evy Lustigové.
2: Podle mého vyprávění, které ztělesnila v grafickém románu Arnoštova cesta, fotokoláže k této knížce připravila Eliška Podzimková. Výstava je česky a anglicky v památníku Terezín a zůstane až do konce prosince. Je absolutně unikátní, hlavně kvůli tomu, jak umělecky zpracovala ty materiály grafička paní Kratochvil.
1: Výstava v památníku Terezín nese výmluvný název Arnoštova cesta. Jaké křižovatky se na ní objevily?
2: To začalo i jeho narozením, protože ho jeho maminka pojmenovala Arnošt. Po jeho tatínkovi se stal Lustigem, což znamená Ernst Lustig v němčině, pan vážně veselý.
1: Začínáte tedy rovnou od peřinky.
2: Další křižovatka bylo jeho vzdělávání na základní škole Palmovka v Libni, kde mu nadávali židů a on se pral, protože se bránil. Tomu říkal jeho tatínek, že se musí bránit proti antisemitům. Třetí křižovatka byla vypuknutí druhé světové války. Čtvrtá křižovatka byl transport z Praha Bubny do Terezína v listopadu roku 42. Následující křižovatka byl transport do Osvětimi v září roku 1944. Další křižovatka byl transport do Buchenwaldu v říjnu roku 1944. Následující křižovatka byl útěk z transportu smrti v dubnu roku 1945 a vítězství nad nacismem a spoluúčast na pražském povstání.
1: To je doba válečná. A co dále?
2: Další křižovatka byla svatba s mojí maminkou v Izraeli roku 1949, potom pražské jaro a potom exil v srpnu roku 1968 a další křižovatka návrat po sametové revoluci. Poslední křižovatka byl konec jeho života a další křižovatka je to, co děláme teď s nadačním fondem, protože se to týká jeho tvorby a jeho humanismu.
1: Je jasné, že Arnošt Lustig měl dobrodružný život a tak se divím, kde bral čas na svou tvorbu.
2: Arnošt miloval život. Říkal, že jeho největší úspěch byl, že přežil, protože to z rozhodnutí nacistů neměl. Takže on si život dvakrát tak vychutnával, ale pozor, tvorba a psaní byl jeho život.
0: V další modlitbě dnes smíření se opakují slova a odpust. Zpívá opět kantor Moshe Blum, významná osobnost pražského židovského života poslední třetiny minulého století.

0: Do náboženského, vědeckého i společenského života střední Evropy i celého světa významně zasáhla jedna brněnská židovská rodina, totiž Plačkovi. Byli mezi nimi rabíni, vědci i průmyslníci. Jeden z nich, rabín Baruch Plaček, nechal pro svou dceru Irmu postavit dům, který dodnes stojí v dnešní Jiráskově ulici. Osud obyvatel, kteří v něm kdysi žili a dnes žijí, je do sebe nečekaně propletený a přináší nadějné rozuzlení. Celý příběh v Brně 15. září představí autorka knihy Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin Barbora Dočkalová. Zajímala se o něj i Martina Pouchlá.
1: Stojíme před domem, který koupila moje babička a můj prastrýc od části původních majitelů, kteří přežili holokaust. A byla to Helena Seidlerová a její švagr Erich Seidler.
2: Milena Schubertová stojí u pětice kamenů zmizelých. Jsou mezi nimi také kameny se zmíněnými jmény.
1: A moji příbuzní kupní smlouvu na tento dům podepsali 28. února 1948. Takže 26 let jsme v tomhle domě nesměli bydlet. Ten dům byl pronajatý cizím lidem, národním výborem a nám se teprve v roce 1974 podařilo výměnou, která připomínala film Kulový blesk, získat byt v našem vlastním domě.
2: Když rodina vyklízela sklepy a půdu, tak objevila truhlici, ve které byly staré dokumenty, fotografie a kresby.
1: Rodiče usoudili, že je to po původních majitelech, protože ten dům nechával postavit Baruch Plaček pro svoji dceru Irmu, že je to po té pravděpodobně původní židovské rodině, která zde po generace bydlela a zpěty ty materiály všechny uchovaly.
2: To se ukázalo jako prozíravý krok.
1: Přišel rok 1989 a v létě roku 1990 tady z ničeho nic zazvonili cizí lidé. Ukázalo se, že jde o Helenu Seidlerovou, která ten dům po válce prodávala mým příbuzným a přijela i spolu se svým synem Eduardem, který strávil zde prvních 7 let svého života. Moji rodiče byli tou návštěvou překvapeni, provedli je zahradou, pozvali je do bytu, bylo to velmi emotivní.
2: To byl ale jediný kontakt, který s Helenou a Eduardem měli. Poté nastalo ticho.
1: Pro nás bylo celé dětství takové trošku mysteriózní. Představovali jsme si, jak vypadali ti lidé, kteří tady žili před námi. Bylo toto vědomí, že trháme třešně ze stromu, který jsme my nezasadili.
2: A před 2 lety se ta situace téměř zopakovala.
1: V tom domě nyní žije moje sestra a z ničeho nic jí překvapil zvonek. Za dveřmi stála cizí dáma přibližně našeho věku, doprovázel jí tlumočník a ukázalo se, že jde o vnučku Heleny Seidlerové, která o své rodině píše příběh a měla přání podívat se dovnitř do domu a sestra ji pozvala nejenom do zahrady, ale i do svého bytu. Také jí předala všechny ty archivní materiály, které jsme tady po dlouhá desetiletí, jako kdyby čekali na tenhle okamžik.
2: S obou rodin se stali přátelé a letos během Štetlfestu mohla Marianne Seidler-Golding opět spát v domě svých předků a být přítomná také položení kamenů zmizelých, které je na stejném místě připomínají. Kontakt s někdejším domovem jejího otce je pro ní důležitý.
3: Tohle je jeho dům, tady se narodil. To je místo, odkud uprchl v roce 1939, protože moje babička si byla situace velmi dobře vědoma. Vnučka lidí, kteří jej později koupili, je tady s námi. Jano pozvala nás, abychom během festivalu přespali ve stejném domě. Takže moc děkuji, Jano. Děkuji.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropská komise vydala 2 příručky na podporu židovské kultury a života v Evropě. První nabízí veřejným institucím doporučení k bezpečného prostředí pro židovské komunity, druhá mapuje židovské památky ve 30 zemích. Při příležitosti židovského nového roku izraelský ústřední statistický úřad oznámil, že Izrael má 10 milionů 305 tisíc obyvatel, meziročně o 1,2% více. Téměř 80% tvoří Židé a občané označení jako ostatní o něco více než pětinu Arabové. V Izraeli též pobývá více než 300 tisíc zahraničních rezidentů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát loni po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů korun. V areálu bývalých závodů v Dobříši vznikne 300 bytů. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané od úmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
6: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
5: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor chce v nové čtvrti vybudovat přes 300 bytů. Návrh schválili zastupitelé, souhlasili i se zpracováním nové územní studie. Původní verze z roku 2019 už neodpovídá požadavkům majitele ani města, říká architekt Antonín Dolejš.
7: Je to zejména teda jiné požadavky na občanskou vybavenost, tý původní územní studie. Kdy se počítalo s mateřskou školkou. Tadle informací města již není potřebná v areálu řešit. Naopak vyvstal požadavek na řešení základní školy, případně a dalších sociálních služeb.
5: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války byl střelcem 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu získal 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a další vyznamenání. Pamětní deska je na domě v Chaberské ulici. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
8: Je to fakt neskutečný. Myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala, a pak to mě to hrozně bavilo. Počasí.
5: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na 138,5 kilometru dostalo auto smyk a po nehodě stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným se stala těžká nehoda u Velvar. U benzínky Orlen se srazila 2 auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Osobní auta to můžou objet přes Hopšovice nebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
9: Česká dvanáctka. Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bígo, tedy zpěvačka Bígo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl, byl tady i člen skupiny Premiér Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala Zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct, skupiny, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli, někdo do domů, někdo se schoval pod pódium. No já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám, tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no tak tyjo, to zase budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi. A...
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartokovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já, zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. Bylo přesně řečeno, zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj.
2: Ahoj. Když mluví.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit. Ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS dneska je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou 12. Bude to teprve 9. zlatá Česká 12 letošního roku, roku 2026 a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká 12 a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Válka za rohem, konečně dáme ten.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na sedmé místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.
2: Už

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. Rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, jedno vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra. Loďky Venuše, čtyřikrát výhra. Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství. A rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa šestého a sem vystoupala Elin s hitem Hej Lala.

Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct, a napsal ji sám pro sebe Petr Kusko. Předminule druhé místo, minulý týden místo páté a dnes je to čtyřka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tong, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč a po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace, nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady SMSka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 9. Osmička, novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMSku hit Mezera 1. Vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Hloubka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak hodnoty pro zimní období a dále klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Vracejí se tak do čela tabulky, kde vedou o bod před Libercem. Ve 20. minutě dal gól záložník Viktor Novak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oskar Svientjes.
1: Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova se objíždějí následky nehody. Na 130. kilometru je plynule průjezdný levý pruh. Na D1 směrem do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady u 30. kilometru je stále silný provoz až k omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A nehoda je i na silnici 26 z Plzně do Domažlic mezi Holíšovem a Staňkovem, zasahují záchranáři u převráceného auta. Od Plzně je 2-kilometrová kolona, objízdná trasa vede přes Kvíčovice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to? Nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhletom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti, mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji nebo nevím kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plotna, rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med. Necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pytlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo a jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost. S tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, že by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je moje, si to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný polštář.
2: No, no. A tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí, a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku, a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 5:30 do

0: akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se nahoru netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
1: odešli jste všichni?
0: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
1: tak
0: ryba.
1: Tak je to
0: no.
1: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochutkového roku.
0: To už jsme skončili.
1: No je to, mám Harko, to tam našlapaný.
0: Děkuji pěkně.
1: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

blízku. Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ní soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý. Ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť. Jsme

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: A 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Vláda chce případné cenové stropy na paliva zavést společně s dalšími zeměmi V4. Opravy kostela svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku skončí do poloviny příštího roku. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Dělníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začali uvnitř kostela pracovat kameníci. Bývalý starosta obce a spolupracovník radnice Rudolf Bahník říká, že na opravu čekají obyvatelé desítky let.
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje. Už já jsem měl nějaký zájmy, když jsem starostoval, ale bohužel to byl problém církevní památky někde opravovat v tom minulým režimu, že jo, víte, že to podporovaný nebylo, dneska to podporovaný je.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
5: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části. Sport.
1: Velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil vedení v mistrovství světa. 20-letý Antonelli zvítězil s náskokem 4 sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Třetí dnes na Madridringu dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
2: Počasí.
1: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11. Mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici. Probíhá tam čištění vozovky. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Plzeň pozor na porouchané osobní auto. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
2: Hvězdné návraty.
6: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
7: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
6: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
7: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
6: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
7: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
6: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
7: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
6: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
7: A jste si tím opravdu jistý?
6: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
7: Nechcete třeba pomoct diváku?
2: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, ano, proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Stezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, kterými musíme splnit.
4: To je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí
3: další
4: jsem si
3: stížnost,
4: dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumíš? To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřeleného soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo?
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně, jasně, jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No, no.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou, ale poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid. Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod,
4: co?
3: Akorát ty vaše hory jsou soudruho dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí. Že?
4: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo, jo, jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden, cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale no, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne?
3: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo,
4: jasně, kyselo. Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: no, neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam. Do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
0: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: No, sousede! Ne, soudruhu, Gutwalde, zachraň mě!
0: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne.
0: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
0: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa. Protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo.
3: Ježiš.
5: Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: No dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak mě řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já znám ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takovým, to je... To
4: jaký... O jakým Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No, vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovou kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap, k doktorovi a na hlavě má kávu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím, oklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se... dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo úplně, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní. Takové to zájezdové a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No, ve verších mluvití musíš? Mluvití? Klasiky neprzni ti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém.
1: Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý? Hezkej štěprej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, jistě to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No, tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno.

0: Ano, ano. Jste si tím úplně jistý? Ano. Trváte tedy na Faustovi?
1: Jasně.
0: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
1: Co za chvilku?
0: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
1: Jakou výhrou, Ergo?
0: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
1: Nebo povídejte mu, vidíte, že to je počuk.
0: Vidíte, jaká mám na mysli.
1: Normální počuk. Ani mi nevrhněte ho. Nechte toho, vám říkám.
0: Ne, kdyby, aby mi...
1: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
0: Co?
1: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
0: Ano.
1: Soustejte se.
0: Jo, jasně.
1: Má tři přání, Faust má tři přání.
0: Jasně, dobře.
1: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
0: Ano.
1: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
0: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
1: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
2: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
3: Dobrý večer.
1: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
0: Počkej, co to děláš?
1: Sundej tu kozí bratku, tenore! Stývá! Stývá! Ježitem, stývá! Co jsi dal? To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
3: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
1: A kdo je to?
3: No pan Čech, moderátor, že jo?
2: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
1: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C.
3: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
0: Ale to já jsem taky slyšel.
1: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
0: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
1: Jaký přání?
0: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
3: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
2: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
0: A kam už dávno patří.
2: Do pekla!
3: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
0: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený.
2: Haničko.
0: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
3: Myslíte?
0: No tak, 50 na 50.
1: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Neffem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli, o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, ale oni se smějou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říkal pan Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, a zavrát, to zarazí.
3: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Opravdu? Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdina. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Takhle koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě. Já
6: jo, si, takhle
5: nevím,
6: ty...
5: Nevím.
6: Ty netušíš.
5: Tak podívám, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitánček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromódní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromódní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuju.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí a já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná?
1: Druhá věc. Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není zač se omlouvat. Ne, v žádném případě. No, říkal jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání. Já chodím, neumím nosit jinou barvu než černou. Chodím hodně v černý. A každou chvilku někdo mě tak chce píchnout, že nosím ty černý hadry, že proč chodím pořád v černým. Tak už mám svůj takový slogan na obranu, že moudrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže rozhodit.
0: Vy můžete klidně dělat v médiích, protože tam těch útoků zmíněných jedinců, nebudu opakovat to slovo, tak tam si užíváme hodně.
1: No vidíte, já bych se s nima možná občas poradila. Nemám pocit, že bych měla nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie, poněvadž by se měly napravit křivdy dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou. Mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
0: Tady bych si vás dovolil zastavit, paní Staňko. Vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
1: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
0: Děkuju za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko, a přeju vám krásnou dobrou noc. No ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale politiku a politiky bych raději v noční lince nevítal.
1: Já nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
0: Vím, vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
0: Jana z Jirkova píše na rozhlas.cz/link, tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let. Obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu při uvážení, přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Pepíka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodný k tomu, že rodičům říkám a starším osobám to se zkusí a patří. Rodičům jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z 5 dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak jsou já. Vlastně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc, aby mladí lidi, aby si hleděli starších lidí. A to je asi všechno. Pane Vorečku, děkuji vám za to. A zatím na shledanou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal vykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla, ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak nepokašlala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykalo. Bohužel v učilišti se tak učili, do té doby nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal týkat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo.
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou týkali rodičům, že? A omezení má, že? Tak si zvykla to týkání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už dětí. Už ty jako odvykl vykat. Ale jako ty 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala noční lince a přeju vám,
1: přeju krásný podzim. A šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám.
1: Naslyšenou.
0: A naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz Lomítko Linka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusím mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak.
1: Tohle je dneska...
0: Já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem. Ještě nevíte, a já taky nevím, jak se to vyvíne, to, co chci říct. Nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí. No, není to nic pěkného. Já jenom potom posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromódní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, já jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch 90. a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jakou měli třeba módu, tak se říkám kolikrát, i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně, hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu nenaučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastně hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz / Linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky. Zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo, a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepino. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všechny posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromódní. Nám třeba s manželkou vytýkají, že já třeba my zemědělčíme ještě máme dobytek, že? Tak seču ještě kosu, jako jak kdysi se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no a hrabiama se to hrabe a obraca a třeba obilie to ještě kosu, hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už od malá byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať. Jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu se to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti se všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinu aj cizí se stane, že nejací mladí a jako tykají nebo co, takže je to takové dost tak neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepino, a jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už se to nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně prospěšné. No,
1: v 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak, tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku, protože dělám kvas, tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát, že?
1: Já jsem zase dělal povídla. Minulý týden. Celý týden jsem se s tím hrál. V kotli jsem to míchal.
0: Pomalé to míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pepino, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať jí slouží zdraví, ať se drží, jo. Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo.
0: Ať jako by se stalo, zdraví. Pepino.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, ne, dneska doma obědvat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak by smet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumí všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posluchačku, je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer, přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Sklnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, tak ví, že ji zdravím. V čem jsem zůstala úplně jako stabilní a
0: staromódní.
1: Tak já jsem jako z práce unavená, jsem moc pocká, to je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci a to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc nebo zbytečná věc. Jo, ale jako práce a to je pro mě prostě na prvním místě. A potom rodina. Aby rodina měla všechno, co potřebuje. Pak jsou druhé věci, že třeba já potřebuji nějaké potřeby, ale první řadě musí být děti, manžel a potom pejsek a pak jsem já, asi tak nějak.
0: No, tak máte pěkně nastavené priority.
1: Mám jako, protože své děti miluji, manžela ještě víc a pejska ještě víc, které máme 12 let.
0: Máte ráda sebe?
1: Sebe, ano, já si taky dopřeju.
0: No to, tak jako, všechno v pořádku. Už jste si myslel, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Emo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše radio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první co, tak si pouštím v ložnici vaše rádio a poslouchám téma.
0: Já se skoro až červenám, unavená z práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc? Emo.
1: Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio, v noci ho poslouchám. I s Diankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
0: No, to je pozitivum.
1: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
0: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého takom nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál. Protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
0: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlasce Zedlomítko linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomen. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jak živa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek korun. Jestli za ten terminál někdo platí poplatky a jaké, to mě jako zákazníka vůbec nezajímá.

0: Dokonce znám jednu prodejnu, řeznictví, kde terminál mají, karty přijímají, ale když chce člověk zaplatit kartou, jsou velmi hrubí a drzí na zákazníka. Tam už také nechodím. A všem, co karty neberou, od letošního léta říkám, byl jsem 9 dní na Malorce, odjel jsem tam s 30 eury a k překvapení mě samotného přijel jsem zpět s těmi samými 30 eury. Jedinou platbu jsem tam neudělal jinak než kartou. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde. No Jendo, tady tedy končí jeho vzkaz, a Jendovi tak to na dálku vyřizuju. S tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní, když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písničku Johna Denvera zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tom, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu. A naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže módní jako výstřelky. Jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně. Když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba i barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně. Nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to a tím mě říkají tady, seš staromódní. No tak asi, že jo, ale jiná nebudu.
0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako
0: už mají.
1: Jo. Mám vnuky, jako všecko už je to poženěný, povdávaný a zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadil kšiltovky nebo takhle Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí. Mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci. No.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní. Červený k červenému, modrý k modrýmu, káru má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky. No to je pravda, že tak. Z toho potom přecházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti?
1: Tak,
0: máte nějakou staromódní vlastnost?
1: Ne, ne, takový to tykání nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata a vůbec mě to nevadí, v pohodě.
0: Mm-hmm. A co používání internetu?
1: Internet nepoužívám, to vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec telefon normální, obyčejný a...
0: Mm-hmm.
1: Všechno.
0: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
1: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velký šetřílek a takový zbytečnosti.
0: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
1: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale... Jinak ne.
0: Já vám děkuju za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši, děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma, nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části Noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
1: Ano, ano.
0: Zdravím vás.
1: Já vás zdravím a všechny posluchače, co jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a třeba nepomám se nějaký sexík nebo halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká, no tak ta móda, to staromódně se mi nelíbí.
0: Ona se nám ta staromódnost trošku, mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost, v tom smyslu třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dám na pouze ústní dohodu. Nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ale pokud to vidíte.
1: Babička jako vykala mamince, co tři tak bylo. My jsme tykali rodičům i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
0: bývalo. Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
1: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, musí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím, černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
0: Dobře.
1: Takže jakože líbí se mi voda všechno, ale tohle to starodávní nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, haló, slyším se?
0: Já vás poslouchám.
1: No, takže jako, já nevím, no. Možná, že někdo je potrpí si na takové věci, ale já teda ne.
0: Takže nejste staromódní.
1: Ne.
0: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček Noční linky Českého rozhlasu. Jo? Mějte se pěkně. Dobrou noc.
1: Tak opatrujte se, dobrou noc, děkuju.
0: Naslyšenou. Tradičně píše i František, cituju. Já si myslím, že na můj věk až moc využívám toho, co mě dnešní doba nabízí. Internetu, telefonů, automobilů, pracovních strojů a tak dál. Pozoruju, že mnohem mladší generace nějak za mnou zaostává. Aspoň s chutí pracovat. To se mně moc nelíbí, pokračuje František. A končí svoje psaní slovy. Líbí se mně třeba kontakt s lékaři, kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu, no ale tu staromódnost, tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám, paní Marcelo, někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem pracovala už, já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna tak po revoluci jsem jako měla firmu a tak dále. A nikdy jsem nedovolila nebo jsem nenabídla svým podřízeným, aby mi tykali. A hrozně se mi to osvědčilo, protože ono, když tak dojde k nějakému konfliktu nebo něco, tak daleko hůř se to rovná, když někdo si myslí, že je jako vám rovnej. Kámoš, jo. Hmm. Takže, ale měli mě rádi, to jako každý říká, no za vás to bylo teda úžasný a tak dále. Ale to je vedlejší. Ale dneska mě šokovala vnučka nejmladší, která mi řekla mimo jiného, babi, prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, o co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem, tak asi to je tak normální. Já pám, a vy taky tykáte na gymplu učitelům? No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
0: No, to je zvláštní přístup. Já o takové škole, tak jsem asi staromódní, a taky už se mě to naštěstí moc netýká. Ale já o takové škole moc neslyšel.
1: No, já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný. A to jim říkají křestním jménem. Jo, normálně křestním jménem a tykají jim. No tak to teda mě šokovalo teda.
0: No, já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
1: No, to právě, že dřív teda na těch druhých stupních nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
0: No, mě to překvapilo. Já jsem dítě, já jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně. Já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
1: No ne, zač, mějte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To jako
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všecko chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hravě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba ať v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mě to někdy připadá, jak kdybychom se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromodní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám...
0: No to je ta fáze věci. Učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v šesti, v sedmi, osmi letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostranné kaloty. Že ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych ji, jako jak oni říkají, prudila, že?
0: No, tak. To je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeju vám krásný nový týden.
1: Jenom bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled vyloženě, jste slyšela,
1: vyloženě, no,
0: že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozorňuji, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně,
0: na sucho.
1: Já sice teď používám, ano, plotínku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchyřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a tahali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho upečené na pánvi a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano.
0: Ano.
1: Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky, halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromodní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutijou do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih. Ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přeházovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: No. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky ne úplně, že by měl letiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. To je ončo, paní Sonio.
1: Jo, já jsem taky, no takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. Teda jo. Nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam.
1: Já ji ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to klasika, zelenina, koření to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tam to chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je a nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účest, to se držím svého.
0: Já
1: a
0: taky.
1: Si, já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak ráno vstala a podívala jsem se do zrcadla. No to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám,
1: takže držím se
0: já už bych taky nemohl nosit vlasy. Soňo, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky. Děkuju, dobrou
0: noc. V čem jsem a zůstanu staromódní. Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: čem jste a zůstanete staromódní? Tuhle otázku už za chvilku položím i paní Liběně, ale vlastně se můžu zeptat ještě trošku jinak. Paní Liběno, když vám někdo dá přednost ve dveřích, třeba při vstupu do obchodu nebo na úřad, potěší vás to? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Marku. Potěší mě to, poněvadž já mám merle, tak mi otvírají spíš.
0: Tak to jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli bohuví co a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. Nosili, každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byly většinou.
0: Strašlivý, no, strašlivý.
1: No to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak staromodní. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá, no. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem prasovala jakoby, tak říkali, prosím tě, takovouhle banalitu, protože to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to ukázali. No
0: potřebujete hodně zbytků. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený v okurku, máte
1: vím,
0: doma?
1: No, nějaký knedlík a
0: no,
1: tak dále.
0: Vlastně, smícha, no, hromad, ein top takový.
1: Tak nějak. Teď už jako, jo, teď už to vím, že jo. A oni ještě mě sválně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně. No. Ty jsou nejlepší jak k vrabčákům, když se dělají vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak to ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Jinak nepoužívám jako tak nějak.
0: A že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, tak to jsem nedoufal. No, tak děkuji za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako ten chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No, no takže paní Libino, vy jste krutě moderní.
1: No, já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkala, a nevím co.
0: To znám, to znám.
1: On podá, tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já to udělám.
0: Vysvětlí, vy to okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě to poslouchá, protože říkala, když ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím. Tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmilku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, všem kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom zima
1: no, tak
0: na mozkové závity. Já mám letiště, no. Ono se to sice hezky uklízí, ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetří se za hřeben.
0: To jo, já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Libino, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádlem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak je, děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží, nějaké oblečení. Problém nemám ani s mobilem a když tak od toho mám vnuky a už i dva starší pravnuky. Čemu nerozumím, když pravnoučata mě začnou vykládat o postavičkách z různých pohádek. To už jsem mimo. Co se týče oblečení, snažím se vkusně oblékat. Držím se bývalého rčení zelený pro blázna dobrý. Tomu se tedy vyhýbám. Čemu se vyhýbám v nošení tenisek k letním šatům a na zádech batoh. Ráda si zajdu každý měsíc ke kadeřnici. Kosmetiku používám s mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To vlastně. Je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku. Někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě prostě takzvaný raport, to je prostě pro mě směrodatný, když někoho poznávám.
0: Jestli jo, je to leklá to ryba, je nebo jestli je to svěrák, že?
1: Tak, přesně.
0: Tím nemyslím Zdeňka samozřejmě, ale svěrák no. Jako takový.
1: Víte co, a jinak teda bych přešla přímo k tomu tématu, v čem já jsem teda staromódní a v čem nejsem.
0: Tak, povídejte.
1: Já si myslím, že jsem staromódní v tom. Já jsem teda zažila u mých prarodičů, tak to znamená babičky a dědečka, že jsme vykali taky už něco teda pamatuju. No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě, ne, že by mě nutil někdo, ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám vykali.
0: Že to byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor, jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo
1: ano,
0: strašně.
1: Ne. Ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat jako a mluvit, oslovovat je křestním jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to špak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva? Takový ten staromilec. A to, já jsem prostě docela odkovaná, nebo odchovaná na hudbě nejen ze starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii. Já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromodní, ale musí mi to ladit prostě barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džín bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To fakt ne. Ale v létě šortky třeba nějaký tílečko táno.
0: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Jo, ještě. Tady v Brně to ještě jde.
1: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkem. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva. A tam taky jako tak klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no italskou třeba já můžu velice můžu, ale jinak takové tak klasické omáčky a i když teda už se vyhýbám docela knedlíkům, ale umím je samozřejmě.
0: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu. To.
1: No ano, přesně. Snažím se jít střídně a zdravě.
0: No, já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídně. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden, ať jste úspěšná.
1: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů, vlastně od všech předřečníků, které jsem slyšela. Děkuju.
0: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete volat. Minimálně jeden telefonát na téma v čem jsem a zůstanu staromódní nás ještě v noční lince čeká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800

0: To byla maximalistka Eva Farna. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borku. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty a to takový jako nadkotníky skoro.
0: No, když on je to trend, oni se takhle šíjí
1: no,
0: i obleky.
1: To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně, ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: Dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, třicítky nebo i možná 25, veš, všichni fousy.
0: Já nevím, no tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No, a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitého věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám nechápu. Podobný se ženskýma, to stejný, já jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou lezem úplně oholený teďka všude, že? Tak to je úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemusí, ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné téma.
1: To je na jindy, no ale to já nechápu, co to je, může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapů tohle nemám moc ráda. Já, mně se líbí, mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě, ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho oholeného chlapa.
0: No nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě oběšencově, jo? Tak jako paní Staňka říkala, že je odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousaty a mluvíte s fousatým. No ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. No, třeba bych možná to taky nějakou dostal za ušiska.
1: No. To ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu. A sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická. A opravdu musím říct, že jak komolí češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množný střední rod, jo, to je posledně přísudkem, to znamená třeba témata se sdělovaly, jo, prostě, to je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky, ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole, dnes znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. No, my jsme se učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila ta pravidla.
0: Měnila ta pravidla. Tam já myslím, že nějaký ty změny tam nastaly. Nějaké jo, ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén
1: no,
0: Zimmermann.
1: To já miluju, ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, sbor Lubomíra Pánka, první český punkový soubor. No.
1: Ty mě na to přivedli. Já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam potom letom začala, já jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuju za telefonát. Ano, teď jsem použil jednu floskuli, kterou to bych taky neměl. A přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží. A příště za 22 hodin se vás v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi ostatně. Jméno samo už vás nenechá na pochybách. Pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

0: takový krásný společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
3: Jiří Anderle.
4: No.
3: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty světový grafiky.
5: To bylo už 88 jsem to tam
3: 80,
5: viděl. Ne, 98.
3: 98.
5: Ta grafika je z roku 79.
3: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
4: No.
3: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
5: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
3: Posledních pěti století. To bylo krásný.
4: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
3: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
4: Ne,
3: návod k vyloupení dneska.
4: Každý ráno na vás
3: každý
4: koukám.
3: Ráno?
4: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
3: A víš, že já
4: na
3: taky?
4: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
5: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostý originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
3: Tomášku,
4: tenkrát...
3: nevytahuj se,
4: nemám
3: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
5: Ale vůbec ne.
3: Ne.
5: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
3: Jo, takhle.
5: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: A to už byla ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
5: ne, to byla na Vinohradech,
3: ne, na Vinohradech.
5: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
3: To je krásný. Co následovalo, Jiří?
5: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
3: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
4: No,
3: dohnal a předehnal.
5: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok 1950. dva. A já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florenci, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
5: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
5: jsem byl jako
3: všeho.
5: Základ všeho. A
3: přesně.
5: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste za sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
3: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Kdy ty jsi projel Černým divadle,
5: jste projeli srdce.
3: Jak jsi dostal k hraní?
5: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neuživí. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
3: Tlumit svůj lesk, to je krásný.
5: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stát.
5: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka Pitomýho udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
3: To je.
4: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
5: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastové flašky Coca-Coly, jo.
3: No.
5: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma. My jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
4: To je úžasný.
5: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíšmarja, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
3: Jo.
5: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil, že jsi s Takovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
3: To je hezký.
4: Úžasný. Mrha.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku.
4: Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám.
2: Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus, říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají, je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu a my už tady vůbec neděláme, kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal aspoň 20 let, tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja se nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježiš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježišmarja, a utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
5: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, ksenon to tam sekne. Protože
5: jo,
2: já, co já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič. Když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Praště, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou, tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52, s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis. Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná socha Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No. Na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Je, já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti, v níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakémukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout. Přijde strážník a hned ti dá lísteček. A za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450. Ale tím ty to

Kulinární problémy hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy. Oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopády a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavě, mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: někde v dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku a mý jméno je